0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna

0: magazín.
1: Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obtížné.

0: S tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
1: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
0: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomoci žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový řekněme výluch z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
2: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic. Nechávám jim svobodu. Hlavně je nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým, a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky, a ty často rostou na takových nepříznivých místech. Rostou na suchých místech, na skalách, a právě to, že dokážou odolávat tý nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená, a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva, ty u nás na zahrádce nemají co dělat, ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům, a to jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
3: Z droždí?
2: No, to je takový úplně jednoduchý bavský recept, kdy se kostka droždí dá do 2-litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10-litrový konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitkuju na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni, a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
0: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já jenom obecně, samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme. A ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravků proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cernou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zaryjete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým, a zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná, a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu, a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit. Pak by to mělo být OK.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám. Přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
2: Královna je Reroch Lovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadský pouště z odchovny a byla tady používána k odchovu sokolovitých dravců, těch rérohů loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s nějakej lehkej sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
3: Zasloužila matka to je.
2: Zasloužila matka.
3: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
2: Ano, ano.
3: Kolika ti se dožívá?
2: Tenhle reroch lovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety. Je standardní věk, kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a u sov se odvozuje zhruba podle velikosti. Jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší, delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supy, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je sup hnědý, který vzal v New Yorku, žil 113 let.
3: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Raroch lovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
2: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji veme do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. A domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry na zpátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
3: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
2: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám od malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
1: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající orlici cizího orla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: najdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru. Potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík, jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny. Takže začneme u vymetacího otvoru. Provedeme otevření dvířek do komína. Řekneme, jak to tam vypadá. Žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je, nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, pomínický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, nabíračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti?
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za 2 roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za 2 roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: Kalendářův zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildbrandtové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Štenberka, kráceji Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nevzpomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildprantů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildprantové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildprantů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildprantové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildpranty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildprant panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildprantů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerwal ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně

0: královnu, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní jako třešní královna.
1: Třešňová královna.
0: Tak se stala královnou tam.
1: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
0: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku a Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. Takže to bylo takový modernější styl a tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
1: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
0: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
1: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
0: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
1: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
0: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
1: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
0: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
1: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
0: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat, jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
1: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
0: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
3: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
4: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
3: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máji jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To bylo takové, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
2: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
3: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
4: Etiopský císař.
3: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
4: Jste odjeli do Etiopie tedy?
3: Jeli se do Etiopie rovnou a tam jsme zůstali 14 let.
4: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
3: Po rojících.
4: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
3: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
4: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
3: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
4: Paní Baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
3: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
4: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
3: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli, takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděla.
4: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
3: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
4: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
3: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo, ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
4: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
3: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, Maďarsku velmi málo, Slovensko vůbec ne, že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo? Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo? Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, Tady bylo muzeum, vlastně do tělo 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
4: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
3: Jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
4: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
3: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Proč jen mou

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši netejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi 10 hodin. Snídaně? No ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: A to byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. A Dávidek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Znáte, teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisavěvě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. Já jsem se na něj tak koukla, říkal si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase na svátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, jenom přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou, anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takovej romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Jsem nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo, tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaký penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: To je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: Tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak ty jsou známí a tak dále, tak je prováně. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte? A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat než střílet?
3: Neměli jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahrabávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahrabala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které jsem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme jezdili, já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se obývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že má začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme a aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Silničáři v pátek zprovoznili další úsek dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem, zatím bez tunelu Homole. Mlýn a pilu na Veselém kopci bude pohánět nový zdroj vody. Hovězí maso zlevňuje, chovatelé prodávají dobytek kvůli nedostatku krmiva. Dnes se ochladí, bude oblačno až polojasno, teploty až 21 stupňů. U zpráv vás vítá Věra Přibylová, dobré sobotní ráno. Dalších víc než 6 kilometrů dálnice D35 je od odpoledne v provozu. Silničáři v pátek otevřeli úsek Ostrov Vysoké Mýto, zatím ale bez tunelu Homole, který je součástí stavby a kvůli komplikacím při ražbě bude hotový až příští rok v létě. Do té doby ho nahradí provizorní přeložka, říká ředitel silničářů Radek Mátl.
2: Podařilo se nám teda zřídit a de facto získat i stavební povolení a posléze i postavit provizorní napojení za tunelem Homole ve směru na Olomouc, to znamená, že už tuto chvíli objedou pouze tunel Homole a jinak můžou využívat celý úsek těch 6,2 kilometrů.
0: Na Veselém kopci budují nový zdroj vody. Bude ho tvořit soustava akumulačních nádrží, čerpadel a také filtrací. Soustava má pohánět technické památky, pro které povrchová voda z nedalekého rybníka už nestačila. Zakázka by měla být hotová příští rok na jaře. Nový zdroj má vyřešit problémy v období sucha, vysvětluje ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová.
3: Jelikož rok od roku čím dál více bojujeme s počasím a máme nedostatek teda přírodní vody, tak jsme se rozhodli tady k tomu, abychom těm návštěvníkům mohli ty objekty ukazovat v provozu i během období sucha.
0: Do Krkonoš v srpnu přijíždí na dovolenou víc turistů než začátkem letních prázdnin. Zájem o ubytování je podle provozovatelů ubytovacích zařízení větší a prodlužuje se i délka pobytu. Podle pracovnice infocentra ve Špindlerově Mlýně Sylvie Dlouhé teď lidé přijíždí obvykle na celý týden. Hovězí maso začalo zlevňovat. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří maso prodávají, a to kvůli nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata. Dodal, že je to problém nejen v Česku, ale i v zahraničí. Chovatelé tak musí snižovat stavy chovů, říká Pícha.
4: Pokud ta zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým zpožděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo. A pak samozřejmě může se cena vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni to hovězí prodávat.
0: Pořadatelé na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Camp, který měl začít už večer v areálu v Kosmu v Hradčce na severním Plzeňsku. Program podle nich neoslovil dost lidí. Podrobnosti k proplácení vstupenek doteď neuvedli. Stovky fanoušků přitom na místo přicestovali z celé Evropy.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno.

0: zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Od 2. září musí řidiče počítat s obousměrnou uzavírkou mostu přes Labe na frekventované trase z Opatovic nad Labem do Vysoké nad Labem. Bude to kvůli plánované údržbě mostní konstrukce. Doprava povede po objízdné trase přes Hradec Králové. Omezení skončí 19. září. Obce o tom informují na svých webech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Když v srpnu moc hřímá, bude sníh a bohatá zima, no tak touhle pronostikou začínáme dnešní sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Svátek mají Bohoslavové a Božislavové, tak pošleme gratulaci třeba po 12. hodině, teď ne, teď pošleme maximálně písničky, které nestárnou v první půl hodině od Petra Nováka, Věry Martinové, od Pink Floydu anebo Ivety Bartošové.
0: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Kuň, co vyhrál nejslavnější steeplechase v sedle s Věrou Martinovou, doklusal do svého cíle a to v dobrém čase, 5 hodin 10 minut. O každé kapce vody mají nově přehled zahradníci botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně. Ve spolupráci se startupem NextDrop ze Západočeské univerzity digitalizovali zavlažování celé zahrádky i skleníků, senzory, ventily a čerpadla, tak umožní řídit hospodaření s vodou i na dálku z mobilního telefonu. Cílem je jednoduše vodou šetřit, zefektivnit péči o rostliny a zároveň i proměnit arboretum v živou laboratoř pro výzkum a výuku. Marek Hensel se na místo zašel podívat.
1: Teď se nacházíme v skleníku, kterém je jedna z největších sbírek orchidejí v Evropě.
2: Říká ředitel botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity Michal Pavlík.
1: V tom skleníku se těch vod míchá víc, tak aby k těm orchidejím se dostala v podobě, která je pro ně vhodná.
2: Místní rostliny mají na vodu vysoké nároky. Právě s tím mimo jiné pomůže digitalizace arboreta, popisuje zakladatel startupu NextDrop ze Západočeské univerzity v Plzni. Z ní František Mach.
3: V rámci celé vodovodní sítě arboreta, která je relativně rozsáhlá, tak jsme instalovali senzory, ventily nebo čerpadla. Vlastně plně automatizujeme chod té zahrady.
2: Kolem nás rostou různé rostliny, včetně o nich orchidejí. Kouká se tady na nás želva.
3: Přímo tady ve skleníku monitorujeme vlastně všechny přívody vody, tak aby ta kvalita vody, kterou se zalévá ta samotná sbírka orchidejí, byla co možná nejšetrnější.
2: My jsme tady zašli za zelenou stěnu a přecházíme do technické části.
3: Možná můžeme to klidně otevřít, že bychom zalezli do
2: kruhu. Zvedáte tady podlažní poklop. Pan ředitel zrovna šplhá dolů a my teda ho následujeme.
3: Na tom bude krásný, je to jako ten smysl toho projektu.
2: Slezu po žebříku a tady jsme se dostali do technické místnosti.
1: Ten návštěvník vidí jenom tu kvetoucí kytičku, ale za ní je spousta práce, ale i spousta technologií, takže aby ta kytička mohla fungovat, tak je tady to zázemí.
2: Právě to je podle Macha jedna z výhod digitalizace. Do technického zázemí teď zahradníci téměř nemusí chodit a mají nad rostlinami mnohem větší kontrolu.
3: Tady všude vidíme jednotlivé senzory, vodoměry, ventily a přívody.
2: Takže dokážeme technickou místnost ovládat, aniž bychom se do ní dostali.
3: Zároveň si máme historický data. To znamená, výzkumníci a studenti mají možnost na datech za dlouhá časová období dívat na to, jakým způsobem se zavlažovalo, jaká byla půdní vlhkost, jaká byla teplota.
2: Podobný systém už nasadili například v plzeňské botanické zahradě. S rostoucím suchem podle vědců nabývá na významu chytré hospodaření s vodou. Proto chtějí v době, kdy vody ubývá, co nejvíce omezit její zbytečné ztráty. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Ještě jednu cihlu do zdi dala kapela Pink Floyd, minutu po čtvrt na šest v sobotním dobrém ránu, je 22. srpna, jestli máte rádi historii, tak dnes si můžete užít do sytosti. Stačí přijít mezi 9. a 15. hodinou na pardubické hlavní nádraží a svést se historickým motoráčkem na hrad Rychenburg. Jízda historického motoráčku na trase Pardubice Chrudim, Žďárec u Skutče, Skuteč a Předhradí, na který navazuje spoj z Předhradí do Žďárce s přestávkou ve Skutči zpátky do Předhradí, je pro vás dnes připraven. Na hrad potom půjdete pěšky asi 1200 metrů a po předložení jízdenky z tohoto vlaku můžete dostat i slevu na vstupné na samotný hrad. Tak co dál? Ještě v případě nepříznivého počasí potom ze zastávky do Přehradí pojede autobus, takže případně nezmoknete.
1: Počasí.
0: Tak to bude opravdu historická sobota se vším všudy, vidíte. Co se počasí týče, no tak dnes bude oblačno až polojasno. Ještě teď zpočátku až zataženo sem tam ještě střeháňkami anebo s deštěm, ojediněle může ještě i zabouřit. K večeru budou ale srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 21 stupňů Celsia, příjemné ochlazení nás čeká. Na horách, no tam už to bude na svetr, protože bude jenom 12 až 15 stupňů. Vítr bude vanout mírný, západní, předpokládané množství srážek dnes pouze do 5 mm, takže sem tam nějaká ta kapka v bouřkách ojediněle až kolem 20 mm, to znamená takový ten běžný úhrn. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio, to dnes bude na jedničce a to je mírná zátěž.
2: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
3: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasu pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Vlastní svět Marka Ztraceného v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. No, konec konců třeba i takové děti mají svůj vlastní svět. Na rozdíl od nás, dospěláků, je mnohem optimističtější a barevnější. Je sobota 22. srpna, prázdniny jdou vlastně do své poslední čtvrtiny. Brzy se vrátí povinná školní docházka předškoláků. Se na ní zeptala redaktorka Petra Beránková.
1: Víte, co to znamená povinná školní docházka?
2: No, musíme chodit do školy, musíme se učit a můj brácha tam chodí.
1: Proč si myslíte, že musíme chodit do školy?
2: Protože aby jsme se naučili číst a aby jsme se tam něco naučili, třeba písmena, a nebo tak podobné věci.
3: A nebo aby jsme se mohli i naučit hrát spoustu her a dělat nějaké věci a nějak vyrábět.
4: Protože tamhle se učíme číst, počítat a něco takového pěkného.
1: A jaké předměty se ve škole učí?
2: Úkoly, matika, čeština.
3: Mohli bychom tam se naučit nějak dělat nějaké triky na tancování
4: a dělat nějaké taky velké věci, co bychom se mohli udělat. A máme tam spoustu kamarádí, to si budeme spolu hrát. Jak moc

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: hodiny na vás čekají písničky, které nestárnou, jaké zatím neprozradíme. Prozradíme jedno jediné, že je ten správný čas na další zprávy, které přináší Věra Přibylová.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Mobilní aplikace iRedu má v Pardubickém a Královéhradeckém kraji už přes 75 tisíc uživatelů. Od loňska umožňuje lidem v obou regionech rychlý nákup jízdenek, vyhledávání jednotlivých spojů a sledování aktuální polohy autobusů a vlaků. Nově je propojená se studentskou digitální kartou iSIC. V Chrudimi začnou fungovat první automatické veřejné toalety. Radnice je chce otestovat na školním náměstí v blízkosti centra. Nákup technologie bude stát 200 tisíc korun. Změna systému umožní zavést non-stop provoz bez přítomnosti obsluhy. Na hrad Rechenburg dnes znovu vyjedou historické vlaky. Z Pardubického centra vyráží motorový vůz po 9. hodině ráno a pokračuje na Chrudim, Chrast a Skuteč. Z předhradí se bude vracet o 1:30 odpoledne. Silničáři budou v noci z dneška na zítřek znovu testovat most Šmejkalka na dálnici D1. Úsek mezi Mirošovicemi a Chocerady na 24. kilometru ve směru od Prahy bude uzavřený v obou směrech od 8 večer do 8 ráno. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběchrdy. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Od dneška by mělo začít platit 50% clo amerického prezidenta na vybrané kanadské zboží. Výrobky měly tarifům podléhat původně už od středy. Donald Trump ale začátek platnosti posunul, aby dal prostor k dalším jednáním. Vyjednavači z Kanady a Spojených států se včera třetí den po sobě setkali a pokusili se uzavřít novou obchodní dohodu. A počasí dnes bude v kraji oblačno až polojasno, z počátku dne až zataženo. Místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů. Rozptylové podmínky te budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě stoupne a biopředpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Teď brzy ráno nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A předtím než zalistujeme v novinách slibované písničky, které nestárnou, postarají se o ně Alice Springs a taky Pavel Bobek.
2: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: A je pravda, že je teprve sobota, ale Pavel Bobek už prožíval nedělní ráno. Já nevím, Věro, chtěla by si být v nedělní ráno v chodníku kvádrem žulovým?
2: Já vůbec nevím, co to znamená.
1: Já ne, mě by štvalo, že by po mně všichni šlapali.
3: Kraní kávě, denní tisk.
1: Ale teď si jdeme zalistovat v dnešních novinách. Já s dovolením začnu sportem, protože pardubičtí hokejisté mají za sebou první utkání v rakouském Zelamse, kde se účastnili přípravného turnaje Red Bull Salute. I když proti švýcarskému Bielu nastoupili takřka v nejsilnější možné sestavě, po gólech Stránského a Vondráčka vedli na začátku druhé třetiny 2-0, nakonec odešli z ledu, jak to se dozvíte v dnešní Mladé frontě. Dnes.
2: No a vytížená koridorová trať mezi Kolínem a Pardubicemi prochází od začátku prázdnin celkovou obnovou. Po čtvrtstoletí od modernizace je v rámci cyklické údržby potřeba vyměnit kolejnice, pražce, výhebky a také část zabezpečovacího zařízení. To vše s cílem udržet vysokou spolehlivost provozu a předcházet mimořádným událostem. Více čtěte v dnešním Právu.

0: O tom, že láska umí zabíjet, zpíval Freddie Mercury. No, trošku pesimistická píseň, přesně ve 5:45 ráno. Optimistické, ale rozhodně je, že dnes je hradozámecká noc, která nás čeká. Čeká nás mimo jiné i na Kunitické hoře mezi 8 večerní a 11. Tak můžete si přijít prohlédnout na svícený hrad a jeho interiéry. Jestli chcete vědět podrobnosti, poslouchejte naše dnešní vysílání v 8:40. Naším ranním hostem totiž bude kastelán Kunitické hory Miloš Jiroušek.
1: Počasí.
0: Oblačno až polojasno zpočátku, teď po ránu ještě místy zataženo, s přeháňkami ojediněle, ještě s bouřkami doznívajícími. K večeru ale budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní minima 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách tam se pořádně přioblečte, jestli půjdete na túru, bude jenom 12 až 15. Vítr povane mírný západní, večer ještě zeslábne. Předpokládané množství srážek dnes 0, v bouřkách běžný úhrn do 20 mm. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio na jedničce. A to je mírná zátěž.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tvarohové noky se švestkovou omáčkou a vylepšíme si je drobenkou, kterou neděláme tak často. A je to škoda, je výborná, ořechová. Věřím, že mi dáte za pravdu, pokud budete vařit s námi.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Slova sama dotkni, kapela Elán v dobrém ránu, 10 minut před 6 hodinou. Otevíráme náš rozhlasový archiv a v našich zábavných pořadů jsme tentokrát našli vzpomínku na herce Jiřího Cízlera, který kdysi býval dokonce i koncertním mistrem v divadelním orchestru a s úctou vzpomínal mimo jiné na dirigenta Miroslava Brože.
1: Jednou přišel do orchestru a pohá, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo? Takže sebral z celého jihočeského kraje všechny muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v Spísku, z Tábora, odevšad prostě, kde byly od dětí až po tyhle ty starce kmety, které už byly dávno v důchodu. A založil orchestr, který měl 650 lidí. Udělal koncert v Krumlově a pozvali našeho ministra kultury, protože to byl hudební vědec, Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové, jo. On přijel skutečně a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Páč ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo, tak jsme hráli. A to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo. Když jsme přijeli, hrálo se, já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říkal, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí, nebo něco je, a divnej zvuk takovej, a co já jsem to, já nevím, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne, a to jsme hráli furt, a říkal, to je divný, a přišel Pergint, a to je taková skladba, kdy vlastně ty smyce dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim, a fagoty, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kanence. Pim, pom, pom, pim, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho Nejedlý a pá, fagoty nejsou zde, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten řval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, fagoty nejsou zde, pam, pam, pam, pam. Takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten zafrak, ten Nejedlej, to byl asi jeho první a poslední for na světě a zaspíval. Kde jsou asi, kde jsou, kde, kde jsou, kde, kde jsou, kde. A ten Mirek to dorazil, asi někde v hospodě, paparam, paparam.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nový chodník obchodního centra v Pardubicích vzniká jen několik metrů od toho současného. Část lidí stavbu kritizuje. Úrazů na horách přibylo, záchranáři často ošetřují cyklisty. U Tuniska se potopila loď s migranty. Nejmín 13 lidí je pohřešovaných. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová. Dobré sobotní ráno. První městský obvod v Pardubicích staví u obchodního centra nový chodník. Vede jen několik metrů od současného, o který se dnes pěší dělí s cyklisty. Část lidí považuje stavbu za zbytečnou a raději by na místě viděla víc zeleně. Podle radnice ale budou díky tomu chodci dál od frekventované silnice, říká starosta Filip Šťastný z Hnutí ANO.
2: Ti chodci by neměli mít pocit, že se pohybují v těsné blízkosti silnice, ale budou mít pocit, že se procházejí v zelení. A druhá věc je ta, že vlastně dneska ten chodník slouží ke smíšenému provozu cyklistů a chodců. A my do budoucna uvažujeme o tom, že bychom právě ten původní chodník ponechali pouze cyklistům a ten nový chodník bude naopak sloužit zase pouze chodcům.
0: Horská služba eviduje letos v létě víc úrazů než loni. Od 1. července do 17. srpna ošetřili horští záchranáři 1400 lidí. To je o 300 víc než minulý rok za stejné období. Zraněných přibylo i v Krkonoších, říká mluvčí horské služby Marek Friš.
3: Ten nárůst je poměrně významný oproti loňskému roku, včetně toho, že se řeší spousta úrazů především u cyklistů. Řeší to spíš v oblastech, kde jsou bike parky, to znamená třeba Jeseníky, Krušní hory, Šumava, tam, kde jsou opravdu ty bike parky, které těm lidem přináší adrenalin a zároveň se u toho stává větší množství nehod.
0: V Pardubicích dnes odpoledne provede historik Matěj Bekera zájemce po stopách někdejší továrny Telegrafia. Prohlídka ve 13 hodin začne u pardubické kamenné vily a zavede účastníky k bývalému průmyslovému areálu i dělnickým a úřednickým domům. Přiblíží také osobnost architekta Richarda Goldreicha, který navrhl nejen tovární komplex, ale i část okolní bytové zástavby. Cestující v Praze můžou ode dneška potkat dvě nově zrenovované historické tramvaje T3. Dopravní podnik je nechal opravit do podoby ze 70. let. Jezdí na nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou a Zvonařkou. Nejmíň 13 Tunisanů je pohřešovaných po potopení lodi s migranty u tuniských břehů, informovala o tom agentura Reuters. Podle ní člun směřoval do Itálie. Dvě osoby se podařilo zachránit, jedna z nich je ale v kritickém stavu. Tunisko kdysi bývalo hlavním výchozím bodem pro uprchlíky, kteří se vydávali přes Středozemní moře. V posledních dvou letech počet odplutí odtamtud prudce klesl kvůli represivním opatřením a také přísnějším námořním kontrolám.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, zpočátku dne až zataženo místy déšť nebo přehánky. K večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Rostylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě stoupne a biopředpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu.

0: probouzení do sobotního dne s datem 22. srpna nám budou hrát a zpívat Ilona Čáková, Petr Spálený, Lightning Seeds, Jana Chládková a nebo Jiří Korn.
1: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.

od dětství a skrývá se v ní svědectví. Ty mladší i ty novější a smutek, chléb můj vezdejší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Zrálo víno, zpíval Petr Spálený, za 6:45. Dvě studentky ze střední školy zahradnické a technické v Litomyšli vyměnili exotiku dobrovolně za českou přírodu, protože tráví čas prázdnin v záchranné stanici v Lípě na Torlicí na Rychnovsku, kde místo exotických zvířat, kterým se věnují ve škole, pečují právě o zraněné a oslabené zástupce české přírody. Reportér Jiří Hofman záchranou stanici navštívil.
2: Vlastně vždycky nebyl člověk do pinzety a úplně v klidu si ho on z té pinzety vezme.
3: Místo školních lavic Eliška a Kamila tráví léto v záchranné stanici v Lípě nad Orlicí. Obě studentky studují v Litomyšli obor zaměřený na chov exotických zvířat. Praxe jim ale umožňuje poznat hlavně zvířata, která žijí přímo u nás.
2: Líbí se nám tady hodně. Třeba jsme se tady seznámili i s vážnějšíma případama, co jsou třeba otevřený zlomeniny. To měla hrdlička, se kterou jsme byli na veterině, tak jsme viděli i práci veterináře.
3: Každý den je přitom jiný. Studentky uklízejí zázemí, připravují krmení, mění vodu a pomáhají také s odchytem nebo krmením mláďat.
2: Přijdeme, pomůžeme nakrmit křepelky, přitom pozbíráme vajíčka a pak se vrhneme do místnosti intenzivní péče. Tam uděláme pořádek, vyměníme podestýlky, aby to bylo v čistotě. Dáme krmení všem, pomůžeme chytit mládě vrabce.
3: Právě opatrnost při práci s mláďaty je podle nich jedna z nejdůležitějších věcí, které se v Lípě naučili. A zkušenosti se jim hodí i do školy, vysvětluje Eliška.
2: Pomůže nám to ve studiu opravdu hodně, protože nás úplně takhle ke zvířatům ve škole nepouští. Ve škole se zaměřujeme spíš na cizokrajná zvířata, třeba z Afriky, Asie. Tady se spíš seznámíme s těmi, co žijí v České republice.
3: Pro Jindru Veselkovou, která záchrannou stanici vede, je pomoc studentek vítaná. Práce je totiž podle ní tolik, že by se hodili další dobrovolník.
4: Děvčata jsou strašně šikovný, jo. A mám z toho radost, protože jsou pracovitý, spolehlivý, pomáhají mi s věcma, na který opravdu jako běžně není prostor.
3: Dívky se navíc během praxe vyzkoušely i výjezdy za zraněnými zvířaty. A pokud bude potřeba, jsou připravené ve stanici pomáhat i dál. Třeba když si její vedoucí bude chtít na chvíli od práce odpočinout.
2: No, my už jsme se tak přibližně domlouvali a jestli nám důvěřuje se životem jejich zvířátek tady, tak nemáme problémy s tím pomoct kdykoliv, budeme mít čas.
3: Letní praxe tak pro Elišku a Kamilu není jen povinnou součástí školy. Získávají při ní zkušenosti, které by v učebně získali jen těžko. A zároveň pomáhají záchranné stanici zvládat každodenní péči o její pacienty. Z Lípy nad Orlicí Jiří Hofmán, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: A to pro mnohé z vás znamená možnost nechat si konečně po 5 dnech zase zahrát vaši oblíbenou písničku. Máte se na co těšit po 12. a po 17. hodině. Vaše písničková přání vám dnes totiž bude plnit Miroslav Hrubán.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem kraji oblačno až polojasno, teď zpočátku ještě místy zataženo s deštěm a s přeháňkami, ojediněle ještě s doznívajícími bouřkami, které ale v odpoledních hodinách a k večeru budou spolu se srážkami ustávat a bude ubývat i oblačnost. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů, rozptylové podmínky budou během dne velmi dobré, tlak slabě stoupne a bio, tak to je dnes na jedničce a to je mírná zátěž.
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jana Chládková, Život je jízda, v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Ve spotřebitelském servisu se dnes ptáte na činnost České potravinářské inspekce, konkrétně na postup při upozornění na prodej zkažených potravin. Víc řekne Josef Černý.
1: Pan Hubert osobně donesl na potravinářskou inspekci zkažené maso i s účtenkou jako důkaz, na základě kterého požadoval potrestání prodejce a velice se divil, když mu bylo odpovězeno, že je to sice hezké, ale inspekce se musí přesvědčit na místě sama. Pane posluchači, aby mohla inspekce prodejce pokutovat, musí zjistit jeho pochybení na místě sama. Jinými slovy, zjištění musí být úřední. Ale vaše snaha nebyla zbytečná. Přinesená potravina bude sloužit jako vodítko, na co se má kontrola zaměřit.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Holice na Pardubicku dnes hostí Mezinárodní sraz radioamatérů. 36. ročník provázejí přednášky, workshopy a výstavy. Nechybí ani tradiční burza radioamatérské techniky. Podle pořadatele Davida Šmejdíře zvou každoročně i vítěze prestižních světových soutěží. Více se dozvíte ve zprávách v 7 hodin. Město Pardubice dnes znovu otevře pro veřejnost úkryt civilní obrany na sídlišti Dubina. Návštěvníci se v něm můžou prohlédnout historické i současné vybavení, které slouží k ochraně lidí při mimořádných událostech. Od plynových masek ze 30. let až po dnešní techniku. Součástí expozice jsou i krátké filmy a replika sklepa a ukázka simulace spojeneckého náletu z roku 1944. Úkryt se pro zájemce otevře v 10 hodin. Přístupný zůstane do 15 hodin odpoledne. Vstup je volný. Registrační úřady musí do dneška rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí kandidátních listin do komunálních voleb. Ty budou v Česku v pátek 9. a v sobotu 10. října. Spolu s nimi budou lidé ve třetině obvodů vybírat i senátory. V předchozích řádných komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo v celé zemi skoro 180 tisíc lidí. Les Fontainebleau nedaleko Paříže se po červencovém požáru znovu otevírá veřejnosti. Zpřístupněných je asi 80%. Les je oblíbeným turistickým cílem Pařížanů. Využívají ho pro túry, nalezení po skalách nebo navštěvují místní zámek, jedno z bývalých sídel francouzských králů. Fontainebleau ročně navštíví 15 milionů návštěvníků. Čeští basketbalisté prohráli na přípravném turnaji Supercup v Hamburku s domácím Německem 82-115. V sobotu se utkají o třetí místo s Tureckem, které podlehlo Chorvatsku 94-95. A počasí? Dnes nás čeká ochlazení. Obloha na východě Čech bude oblačná až polojasná. Ráno místy zataženo. Počítejte i s deštěm a přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů. Nejvyšší teploty na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky te budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě stoupne a biopředpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Policie stále vyšetřuje dopravní nehodu osobního auta, která se stala u Nové Vsi na Chrudimsku. Na silnici 1/37. Prosím, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A nabízíme i písničky, které nestárnou, a to od Lucie Bílé a také od Václava Neckáře.
1: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Právě denní tisk.
1: No to nám tady trochu chybí s Věrou Přibylovou, ta ranní káva, ale tisk nám nechybí. Tak Věro, dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
1: Já ti teď dám slovo, co jsi našla v novinách.
2: Já jsem pročítala pardubický deník a tom jsem se dočetla, že srpen patří na silnicích k těm nejtragičtějším měsícům. Školáci už odpočítávají dny zbývající do návratu do školních lavic, no a za necelé 2 týdny skončí nejen prázdniny, ale také hlavní turistická sezona. A desítky tisíc Čechů tak v těchto dnech čeká návrat autem ze zahraničí, ze zahraničních dovolených. Někteří ještě podnikají o posledních prázdninových dnech výlety po tuzemských střediscích a rodiče vyrážejí také na větší školní nákupy. No a stejně jako na začátku prázdnin vyrazí policisté ve větším počtu na silnice. Kromě hlavních silničních tahů a rizikových míst se hlídky objeví i v méně frekventovaných oblastech. Policisté se zaměří na nejčastější prohřešky řidičů, které často právě způsobují nehody s tragickým koncem. Více čtěte v pardubickém deníku.
1: No a já přidám jednu dobrou zprávu, protože škola v Pardubičkách se konečně dočká rozšíření, zatímco do škol v jiných částech města tekly v posledních letech desítky milionů na nejrůznější opravy a modernizace, tak škola v Pardubičkách zatím čekala marně. To by se ale mělo změnit. Míst pro děti teď bude víc a kromě základní školy se nových prostor dočká také mateřská škola. Víc se dočtete v dnešní Mladé frontě dnes.

0: Koníčku dnes můžete v 10 hodin dopoledne vyrazit na dobročinný pochod přírodou. Připojit se tak můžete k dobročinnému pochodu, který se koná právě dnes. Začátek, jak už jsme zmínili, je v 10 hodin a nabídne skvělou příležitost spojit sportovní aktivitu s dobročinným účelem. Vstupné na pochod je 50 korun, které poputují na Donio. Tak tolik tedy, chcete-li se dnes zapojit, můžete vyrazit a dorazit na náměstí v Jevíčku a zúčastnit se tak dobročinného pochodu přírodou.
1: Počasí.
0: A jazyk se mi plete z té představy, jak dnes bude pěkný den, už se nám venku pomaličku klube. Mělo by ještě na některých místech našeho kraje být zpočátku oblačno až polojasno, ale už bez přeháněk, ty by měly být velmi ojedinělé spolu s doznívajícími bouřkami, hlavně v podhorských a horských oblastech. K večeru ale budou srážky všude ustávat a ubývat i oblačnost. Nejvyšší dnešní maxima 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách bude 12 až 15 stupňů, rozptylové podmínky budou velmi dobré, tlak slabě stoupne a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Meteor lásky seslala na nás Věra Špinarová v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Trenér hokejové reprezentace Zdeněk Moták a s ním i celý jeho realizační tým začal novou sezónu. Postupně se seznamují s hráči a pořádají pro ně dobrovolné tréninky a taky s nimi mluví o možné vzájemné spolupráci. Petr Kadeřábek má víc informací.
1: Ti kluci, kteří tady dneska byli, taky vyjádřili ochotu reprezentovat. Všichni říkali, že 100%, že to milujou, tu reprezentaci, tak prostě ať je to na jakémkoliv, řekněme, turnaj, ať je to mistrovství světa nebo světový pohár, olympijské hry, tak když se s nima bude patřičně dobře komunikovat, tak si myslím, že budou rádi jezdit.
2: Věří Zdeněk Moták, který si za hlavní cíl nejen začátku svého působení u národního týmu vytýčil zlepšení komunikace s hráči. Pohovory vedly s realizačním týmem hlavně s hokejisty, kteří vozili v posledních 4 letech medaile z juniorských šampionátů.
1: To určitý vzkaz, ale samozřejmě my nemůžeme a ani to neříkáme nikde, že se těch starých nebo starších hráčů nějakým způsobem, že je odstavíme na druhou kole. To vůbec zkušenosti nenahradíš ničím. To si musíš užít, prožít a vyžít. Prostě je to taková nějaká možná zlepšená komunikace s těmi mladými hráči.
2: Vysvětluje Zdeněk Moták, proč si na první pohovory pozval výhradně mladé hráče. Na tréninku ale s Pavlem Grossem zatím taktiku nebo herní styl, kterým chtějí s národním týmem hrát, neprobírali.
3: My ten hokej nově nevymyslíme, vůbec ne. To je těžce. Myslím, že těch systémů je trošku tak nějak, že bychom je spočítali na prstech jedné ruky a potom jde jenom de facto, aby ty hráči, co sem přijedou, těch 20 kusů, tak aby to vypadalo tak, že jsou jeden tým, jedno mužstvo a ty kluci se nedozvědějí úplně něco nového. Dozvědějí se nějaký detaily, nějaký maličkosti, ale taktický, ale nebude to o něčem, že my jsme tady něco vymysleli, to se nevymyslí.
2: Říká Pavel Gross a navazuje na něj hlavní trenér.
1: Chceme v prvé řadě hrát hokej, který se bude líbit nejenom fanouškům, ale bude bavit i ty hráče a bude bavit i nás.
2: Popisuje Zdeněk Moták. První turnaj pod jeho vedením odehraje národní tým v listopadu v rámci Eurohockey Tour finské hokejové hry. Zříčan Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 7 hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Holicích je dnes mezinárodní setkání radioamatérů. Město Pardubice chce opravit historický most Červeňák přes Chrudimku. Českem se v noci prohnaly silné bouřky. Zaměstnali hasiče hlavně ve středočeském kraji. Na východě Čech bude dnes obloha oblačná až polojasná. Denní teplotní maxima do 21 stupňů. Dobré sobotní ráno u zpráv přeje Věra Přibylová. Holice na Pardubicku dnes hostí Mezinárodní sraz radioamatérů. 36. ročník provázejí přednášky, workshopy a výstavy. Nechybí ani tradiční burza radioamatérské techniky. Podle pořadatele Davida Šmejdíře zvou každoročně i vítěze prestižních světových soutěží.
3: Několikrát do roka je vyhlašován nějaký celosvětový závod, kterýho se účastní radioamatéři celého světa a samozřejmě i z naší republiky. Ohňová země, Austrálie, ostrovy, kdekoliv, prostě po celém světě, tak pak se snažíme je dostat do Holic, aby nám tady udělali přednášku, kde se teda promítají videa a diskutuje a tak dále.
1: Město Pardubice chce opravit historický most Červeňák přes Chrudimku. Radnice nechá za 680 tisíc korun zpracovat projekt rekonstrukce, která má zachovat co největší část původní ocelové konstrukce. Most je kvůli špatnému technickému stavu zavřený od konce roku 2018. Po opravě bude přístupný pěším a cyklistům. Mechová stezka v rekreačním areálu Brand ve Svitavách dostane do konce srpna nové prvky. Úpravy vyjdou město na 7 milionů korun. Hotové je už nové značení, které upozorňuje například na zhruba 200 let staré hraniční kameny v okolí. Podle starosty Davida Šimka ze Sdružení pro město má stezka nabídnout návštěvníkům více informací o historii, ale také přírodě této lokality. Doporučené množství soli překročilo podle hygieniků více než 60% polévek podávaných v pražských školních jídelnách. Ukázaly to rozbory 45 vzorků odebraných v prvním pololetí letošního roku. Inspektoři kontrolovali také hodnotu cukru v nápojích. Více než polovina byla přeslazená, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
4: Nejvýraznější překročení limitu cukru v nápoji jsme zaznamenali ve školní jídelně Praze 4. V Meltě jsme lékem přístroj prokázal 13 gramů cukru na 100 ml nápoje, což představuje téměř sedminásobné překročení doporučené hodnoty.
1: Silné bouřky a déšť se v noci přehnali přes Česko. Hasiči kvůli tomu měli stovky výjezdů. Nejčastěji pomáhali odčerpávat vodu ze zatopených sklepů a odklízet polámané větve a popadané stromy. Jen do půlnoci řešili zhruba 600 případů spojených s počasím. V noci se také zvedla hladina řek. Nejnižší první stupeň povodňové aktivity byl několik hodin na dvou pražských potocích. Na řece Chotýšance na Benešovsku a na horním toku Labe v Krkonoších. Hladina Lužnické Nisy na Liberecku se na chvíli dostala i na druhý povodňový stupeň. Počasí také omezilo železniční dopravu. Na asi desítce míst vlaky stály kvůli popadaným stromům, zatopeným kolejím nebo sesunutým kamenům na trase.
2: Počasí.
1: Obloha na východě Čech bude dnes oblačná až polojasná, počítejte i s deštěm a přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách pak 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky te budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě stoupne a biopředpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehoda se stala na dálnici D11 na 69. kilometru ve směru na Prahu, bourala dodávka. Projíždějte tam prosím opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Louže se přidala na seznam města obcí, které provozují senior taxi, ale tohle není senior taxi jen tak ledajaké, protože se do něj vejde až 8 lidí, má rampu pro vozíčkáře a jezdí na elektřinu. Služba je stejně jako jinde určena především starším lidem, handicapovaným nebo matkám samoživitelkám. Auto ale zaplatili sponzoři a tak pro cestující budou jízdy zdarma. Problém není zajet si třeba na trhy anebo na velký nákup do supermarketu. V Luži natáčel redaktor Josef Kopecký.
1: To je přicouvání.
2: To je přicouvání, ano, přesně tak. 7 plus řidič.
1: Takže opravdu dodávka.
2: Opravdu dodávka. Šup 1 a šup 2.
3: Starosta Luže Hladislav Peterka za nestraníky právě zaparkoval novou dodávku, která bude zajišťovat službu senior taxi. Pane starosto, jak ten režim bude nastavený?
2: Ten režim bude, že někdo přijde s poptávkou nějaké jízdy, nějaký datum a v nějakou hodinu a rezervační systém vlastně tento požadavek zaregistruje a ostatní se budou moct k té jízdě vlastně přidat do vyčerpání kapacity. Ale my chceme jít trošku dál a chceme vědět, jaký zájem bude, takže vlastně tam bude možnost v rezervačním systému vlastně i ťuknout, že mám zájem o tuto jízdu, aby my jsme věděli, v jaké časy a v jaké dny vlastně by bylo možné přepravit více osob.
3: Lucie Macháčková, jedna z dobrovolných řidiček nového senior taxi v Luži. Jak by to mělo vypadat, ta vaše služba, tušíte zhruba?
4: Bude vlastně především na přání občanů. To znamená, že oni se rozhodnou, kam by chtěli jet na nákup, na výlet, co by chtěli podniknout. A naším úkolem bude skoordinovat ten jejich plán v tom, aby jsme právě my jako dobrovolní řidiči jim zajistili to, že na to místo se dostanou v pořádku.
3: Taková modelová situace. Co se dá tak čekat, kam by se chtěli zajet podívat?
4: Tak my předpokládáme, že největší zájem z řad seniorů bude právě o nákupy. Nákupy, které budou v obchodních centrech, které jsou tady odsud vzdálenější, ale předpokládáme, že bude zájem se jít podívat třeba do Chrudimi na trhy, do Rosic na trhy nebo na nějakou kulturní nebo společenskou akci v okolí, kam se běžně ti naši starší seniori nedostanou.
3: Cestující budou smět využívat senior taxi úplně zdarma. Radnice totiž na nákup vozidla dostala sponzorský dar. Elektromobil navíc bude nabíjet ze svých fotovoltaických zdrojů. Z Luže Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: jenom 131 dní a bude konec roku 2026. Mimochodem, nejteplejším 22. srpnem je zatím stále ten z roku 1943, kdy bylo 34 stupňů Celsia. Nejchladnější je zase z roku 1878. Tehdy bylo jenom lehce přes 9 stupňů nad nulou. Pranostika pro dnešek říká, že když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
1: Počasí.
0: Tak obrázek o tom, jak moc v srpnu hřímá, si můžeme udělat každý jednotlivě sám. Obloha na východě Čech bude dnes oblačná až polojasná. Počítejte stále i s deštěm nebo s přeháňkami, s nejvyššími teplotami, které budou o dost nižší než v předchozích dnech. 18 až 21 stupňů Celsia, takové příjemné ochlazení nás čeká před oteplením, které má přijít příští týden. Na horách bude od 11 do 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou až velmi dobré, tlak slabě stoupne a bionajdí. A to je mírná zátěž.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: V Leskovce, jak už jsme zmínili na začátku hodiny, máme pro vás dnes knihu z nakladatelství Kazda, která se jmenuje Ideální manžel. Ale je potřeba také správně odpovědět na soutěžní otázku a dnes se vás ptáme, jakého věku se dožívá nejstarší žena světa, Britka Ethel Kettermann. Tak dáme vám tři možnosti. Narozeniny slavila včera a je jí tedy buď za A krásných 111, nebo dokonce 115, a nebo 117. Tak, psát můžete do e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz. První správná odpověď vyhrává a vítěze oznámíme vlastně už za chvíli. Máte na to dvě písničky, o které se nám postarají Michal Tučný a také Kors.
1: Bleskovka, Český rozhlas Pardubice.

ples Irska, to je kousek od Velké Británie. Course a Breadless, no, ptali jsme se na to, kolikáté narozeniny včera oslavila nejstarší žena světa, Britka Ethel Kettermann. Představte si, že nikdo z vás netypoval správně. Všichni jste typovali většinou 115, tedy Bčko. A ona se dožila včera krásných, úctyhodných 117 let.

0: Ne.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Mobilní aplikace iRedo má v Pardubickém a Královéhradeckém kraji už přes 75 tisíc uživatelů. Od loňska umožňuje lidem v obou regionech rychlý nákup jízdenek, vyhledávání jednotlivých spojů a sledování aktuální polohy autobusů a vlaků. Nově je propojená se studentskou digitální kartou iSIC. V Chrudimi začnou fungovat první automatické veřejné toalety. Radnice je chce otestovat na školním náměstí v blízkosti centra. Nákup technologie bude stát 200 tisíc korun. Změna systému umožní zavést non-stop provoz bez přítomnosti obsluhy. Na hrad Rechenburg dnes znovu vyjedou historické vlaky. Z Pardubického centra vyráží motorový vůz po 9. hodině ráno a pokračuje na Chrudim, Chrast a Skuteč. Z předhradí se bude vracet o 1:30 odpoledne. Silničáři budou v noci z dneška na zítřek znovu testovat most Šmejkalka na dálnici D1. Úsek mezi Mirošovicemi a Choceradi na 24. kilometru ve směru od Prahy bude uzavřený v obou směrech od 8 večer do 8 ráno. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrdy, zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Ode dneška by mělo začít platit 50% clo amerického prezidenta na vybrané kanadské zboží. Výrobky měly tarifům podléhat původně už od středy. Donald Trump ale začátek platnosti posunul, aby dal prostor k dalším jednáním. Vyjednavači z Kanady a Spojených států se včera třetí den po sobě setkali a pokusili se uzavřít novou obchodní dohodu. A počasí? Dnes bude v kraji oblačno až polojasno. Zpočátku dne zataženo místy déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky. K večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů a na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Tlak přes den slabě stoupne, rozptylové podmínky budou ale dobré a biopředpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Aktuálně nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody a pokud jste na cestách, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Nás ještě čeká poslední dnešní listování v novinách, ale předtím písničky, které nestárnou, po zprávách Věry Přibylové přichází na řadu hráč kapely Turbo a těšit se můžete i na kapelu Katapult.
1: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: někdy příště nám zase kaťáci zahrají a zaspívají, ale teď přesně v 7.40 je na řadě, víte co?
1: No, ano. K ranní kávě denní tisk.
0: Denní tisk opět žmouláme v ruce s Věrou Přibylovou. Dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
0: Tak já začnu dobrou zprávou. Vlaky totiž nově zabezpečí počítače. Vytížená koridorová trať mezi Kolínem a Pardubicemi prochází od začátku prázdnin celkovou obnovou. Po čtvrtstoletí od modernizace je v rámci cyklické údržby potřeba vyměnit kolejnice, pražce, výhybky a také část zabezpečovacího zařízení. To vše s cílem udržet vysokou spolehlivost provozu a také předcházet mimořádným událostem. Podrobnosti se dočtete v dnešním deníku Právo.
2: No a v pardubickém deníku můžete číst o tom, že zítra 23. srpna startuje 10. ročník festivalu Zlatá pecka. Ten potrvá do 6. září a program bude na několika místech regionu. Slavnostní zahajovací mše festivalu se uskuteční v neděli 23. srpna v 11 hodin v kostele na Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. No a na tu zahajovací mši také přijede vzácný host a tím je první dáma České republiky Eva Pavlová.

0: Shakin' Stevens v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice za minutu 7:45 a před námi teď meteorologické okénko.
1: Počasí.
0: A to s Imrichem Drapákem, kterého zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak pane Drapáku, po včerejších mnohdy na mnohých místech velmi silných bouřkách, jak to bude vypadat dnes v sobotu 22. srpence?
2: Dneska už to bude mnohem klidnější. V počátku musíme dělat ještě v dopoledních hodinách ještě počítat s velkou oblačností. Od západu se nám může vyskytovat ještě nějaké místy dešť nebo přehánky. Ojediněle by se mohla ještě vyskytnout nějaká bouřka, ale to už by nebyla nějak výrazná. K večeru potom ty srážky začnou ustávat a oblačnost se nám začne protrhávat. Dneska chladněji, 18 až 21 stupňů a vítr mírný západní, 3 až 7 metrů za sekundu. Přehánkách a bouřka může přechodně zesílit a na večer postupně potom zeslábne. Rostlé podmínky ale budou dobré a biostupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: A jaká bude neděle 23.
2: Tak by měla být slunečná, polojasno, skoro jasno, ráno se nám můžou tvořit mlhy, 11 až 8 stupňů a zítra na horách při zvětšené oblačnosti by se nám výjimečně mohla objevit nějaká slabonka, přehánka. Ty nejvyšší teploty ale ještě nízké, 19 až 22 a vítr slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní, 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A příští týden by mělo přijít oteplení zase zpátky do letních teplot, vidíte?
2: Ano, přesně tak. Začne se nám od úterka oteplovat, v úterý bychom se už dostávali na těch letních 25. Zatím to vypadá nejtepleji čtvrtek, pátek, tam by ty teploty mohly být někde kolem těch 30 stupňů.
0: Říká Imrich Drapák, děkujeme do Hradce Králové, zdravíme vás a hezkou sobotu naslyšenou.
2: Tak hezkou sobotu naslyšenou.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Sobota 22. srpna. Svátek má Bohuslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. 14. mimořádný sjezd KSČ se konal před 58 lety v továrně pražské ČKD ve Vysočanech, den po vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Odmítl porušení suverenity Československa a požadoval okamžité stažení intervenčních vojsk z území státu.
2: Žádný kompetentní stranický ani ústavní orgán o takový zásah nepožádal. V Československu nebyla žádná kontrarevoluce a nebyl ohrožen socialistický vývoj.
1: Klíčoví straníci byli pozatýkáni a odvezeni do Moskvy, kde později podepsali dokument o co nejrychlejší normalizaci. Zpěvačka Tina Turner vystoupila na strhujícím koncertu v pražském Dělíčku přesně před 30 lety v roce 1996. Narvaný stadion Bohemians dokázala rocková babička 20 songy během svého Wildest Dreams Tour rozpumpovat jako málo kdo jiný. První webkamera na světě, která zabírala kávovar počítačových vědců v trojské místnosti na univerzitě v Cambridge, byla přesně před 25 lety v roce 2001 vypnuta po 10 letech práce. Všechny kávovary, konvice i samotná kamera se staly sběratelskými unikáty a byly vydraženy za nemalé peníze. Jeden z kávovarů skončil dokonce v muzeu. 65. narozeniny má dneska šéf a zpěvák britské kapely Tears for Fears. Jmenuje se Roland Orzabal. A 33 by dneska oslavila německá biatlonová hvězda Laura Dallmayr. Zahynula loni v létě v pohoří Karakoram. Já přeju hezkou neděli.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní, a co víc,

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na břehu Labe v Pardubicích bude od konce října sluneční pláž. Zámecké nádvoří v Moravské Třebové dnes nabídne ukázky zábavy našich předků v období středověku. Při pádu malého letadla letícího z České republiky zahynuli poblíž chorvatského Zadaru dva lidé. Dnes nás čeká ochlazení s přeháňkami a deštěm. Teploty dosáhnou maximálně 21 stupňů. Zprávy a Věra Přebylová. Hezké sobotní ráno. Nová sluneční pláž v pardubických Polabinách má být hotová v říjnu. Na břehu Labe vzniknou lavičky, lehátka, ohniště a betonové schody k vodě. Projekt za 3 miliony korun chystal druhý městský obvod 8 let. Přípravy zdržela pandemie COVID-19 a taky to, že je místo v záplavovém území, říká starosta Radek Hejný z Hnutí ANO.
4: Jsme nacházeli nějaký kompromisní řešení, museli jsme zpracovat nějaký povodňový plán, v případě, že bylo hrozit povodně, tak co se tady všechno bude muset taková opatření udělat a na základě toho zpracovat toho původního plánu, potom tedy na to povodil, aby kývlo.
2: Na nádvoří zámku v Moravské Třebové budou dnes odpoledne k vidění ukázky středověké zábavy. Akce je součástí prázdninových historických sobot, které návštěvníkům přibližují život ve středověku. Podrobnosti přidává hlavní pořadatel Pavel Machálek z městských kulturních služeb.
5: Na nádvoří zámku dnes odpoledne bude možnost se svést na historickém kolotoči, zabojovat si s dřevci, zastřílet z luku, házet nožem. Bude tady i kvintána, takže znamená, že děti si mohou obléct kostým koně a můžou si s dřevcem zasoupeřit jakoby s takovým otočným rytířem.
2: V Chorvatsku zahynuli dva lidé při pádu malého letadla letícího z České republiky. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar. S odvoláním na chorvatské úřady o tom informovala agentura FAP. Signál letounu se ztratil kolem 16. hodiny. Od té doby po něm pátrala chorvatská policie. Trosky stroje našli v horách v Národním parku Paklenica, přibližně 60 kilometrů severovýchodně od Zadaru. Desítky hradů a zámků v celém Česku se dnes zapojí do tradiční hradozámecké noci. I posetmění zůstanou otevřené na večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. V Praze můžou lidé vyrazit například do sídla Senátu ve Valštejnském paláci. Otevřeno bude mít od 17 do 22 hodin a nasvícený bude ve státních barvách.
3: Sport.
2: České volejbalistky vstoupily do domácího mistrovství Evropy v Brně výhrou 3-1 nad Řeckem. Nejproduktivnější hráčkou domácího týmu byla z 23 body Monika Brancuská. Ta se po utkání vrátila k prohranému druhému setu.
6: No, já si myslím, že jsme si všichni oddychli možná už moc brzo, protože jsem čekala, že bude rozklepaný spíš první set než druhý. Ten druhý nás začali čapat, začali víc tlačit na servisu, takže teď je nálada rozhodně dobrá. Ve druhém setu to tak úplně nebylo, ale jsem ráda, že se nám to odpovedlo otočit.
3: Počasí.
2: Obloha na východě Čech bude oblačná až polojasná, ráno místo ještě teď zataženo, počítejte i s deštěm a přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách pak 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky te budou dobré až velmi dobré, tlak slabě stoupne a biopředpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: V tuto chvíli nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 8 hodin 4 minuty, přejeme dobré sobotní ráno z Pardubic. Ve Svitavách si děti můžou prázdniny spetřit cestou po kolejích, tedy alespoň obrazně. Podrobnosti k tomuto tématu přineseme, stejně jako písničky, které nestárnou, a to od Jaromíra Nohavici, Valdemara Matušky, kapely Roxette, anebo od Miroslava Žbírky.
3: Dobré ráno a Jan Vamberský.

vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: domů na mužského léta a Valdemar Matuška, jedna z písniček, která nestárne v playlistu Českého rozhlasu Pardubice. 8 hodin 10 minut, Svitavské muzeum o prázdninách láká na výstavu, která připomíná 130 let místní železnice. Ukazuje nejen její technický a historický význam, ale i to, jak dráha ovlivnila život ve městě. A na své si přijdou i malí návštěvníci, protože muzejníci pro ně připravili workshopy a také další hravé programy s vláčky. Na jednom z nich nechyběla ani reportérka Věra Pavlasová, která přivezla krátkou reportáž.
1: A tady vidíme ještě ty obrazy, takže nejenom, že si můžete vyzkoušet tu lavičku z té první třídy, ale vidíme tady

0: kolem sebe ty lokomotivy.
1: My tady máme velkou vlakovou výstavu, která vznikla díky tomu, že je velké výročí trati mezi Poličkou a Svitavami. A teď o prázdninách děláme programy pro tábory. Potom ještě v září 14 dní bude možnost využít školními skupinami.
2: Muzejnice Jitka Olšánová, co děti nejvíc zajímá z těch vlaků?
1: Určitě nejvíce je zajímají naše tři kolejiště, kde jedou vláčky. Je tady jedno veliké, které zabírá celou místnost, a potom dvě menší. Ty zaujímají děti nejvíce, ale máme tady taky různé fotokoutky, herničky, kde se snažíme dětem přiblížit nějaké zajímavosti o vlakcích.
2: Až zůstí nad Orlicí jsem přijela velká skupina dětí spolu s Blankou Holmesovou.
3: My tady máme příměstský tábor anglický a máme téma průzkumníci, takže i tenhle program muzeu se nám velmi hodí do toho našeho programu. A musím říct, že jsme úplně nadšený.
2: Z vláčky si hraje 9letý Fanda.
4: Nejvíce mi tady líbí ten košík Harryho Pottera a ještě ty železnice tady. Tak já to vyfotím kamarádovi a pošlu mu to.
2: Viděl jsi už nějakou podobnou výstavu o vláčcích a vlacích?
4: Neviděl.
2: Lukáš si sestavil obrázek, na kterém je parní lokomotiva. Viděl jsi ji už někdy?
5: Ano, viděl. Když byla u nás na náměstí, tak když se tam ukazovala jako přehlídka, jednou za rok se to tam dělá. Ta lokomotiva je pěkná, ale hodně znečišťovala prostředí.
2: Baví tě vláčky nebo máš doma nějaké vláčky?
5: Já přímo ne, ale kamarád má a líbí se mi i docela ty rychlí, ty nový.
2: Výstava o historii železnice potrvá v Městském muzeu až do 20. září. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zlaté časy Roxette ještě s Mary Fredrickson a jeden z jejich obrovských hitů. Oni konec konců, co vydali, to byl vždycky obrovský hit. Nevýjímaje i písničku Listen to Your Heart, tedy poslouchej své srdce. Vy teď poslouchejte Český rozhlas Pardubice, protože jednak uslyšíte o tom, jaká bude sobota, ale také, co jsem zajímavého objevil v kronikách našeho regionu. Když jsem jimi brouzal, tak mě zaujal rok 1995, protože 22. srpna došlo v Cholticích k loupežnému přepadení pošty. Zloděj si odnesl pouhých 630 tisíc korun.
1: Počasí.
0: Tak, dnes nás čeká ochlazení. Obloha bude na východě Čech oblačná až polojasná. Teď je po ránu ještě místy zatažená. Sem tam také ještě počítejte s deštěm nebo s přeháňkami. Teploty 18 až 21 stupňů. Nejvyšší teploty dnes tedy na horách ještě 11 až 14. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Tlak slabě stoupne a bio bude na jedničce. A to je mírná zátěž.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát se s Markem Ebenem ohlédneme za 30letou historií ankety Šarmantní osobnost roku. V módních trendech se dozvíte, jaké kabelky a boty budou dominovat pod zimu. Vrátíme se k soutěži Muž roku, taky poradíme, jak jíst podle etikety pizzu, krevety nebo kuře a s Pavlou Apostolaky navštívíme Madeiru.
1: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Sní.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ustalína, s dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Krása není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Ty se fajn, máš co si chtěla s tím já už víc.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Holice na Pardubicku dnes hostí Mezinárodní sraz radioamatérů. 36. ročník provázejí přednášky, workshopy a výstavy. Nechybí ani tradiční burza radioamatérské techniky. Podle pořadatele Davida Šmejdíře zvou každoročně i vítěze prestižních světových soutěží. Město Pardubice dnes znovu otevře pro veřejnost úkryt civilní obrany na sídlišti Dubina. Návštěvníci se v něm můžou prohlédnout historické i současné vybavení, které slouží k ochraně lidí při mimořádných událostech. Od plynových masek ze 30. let až po dnešní techniku. Součástí expozice jsou i krátké filmy a replika sklepa s ukázkou simulace spojeneckého náletu z roku 1944. Úkryt se pro zájemce otevře v 10 hodin, přístupný zůstane do 15 hodin odpoledne, vstup je volný. Registrační úřad musí do dneška rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí kandidátních listin do komunálních voleb. Ty budou v Česku v pátek 9. a v sobotu 10. října. Spolu s nimi budou lidé ve třetině obvodů vybírat i senátory. V předchozích řádných komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo v celé zemi skoro 180 tisíc lidí. Les Fontainebleau nedaleko Paříže se po červencovém požáru znovu otevírá veřejnosti. Zpřístupněných je asi 80%. Les je oblíbeným turistickým cílem Pařížanů. Využívají ho pro túry, nalezení po skalách nebo navštěvují místní zámek, jedno z bývalých sídel francouzských králů. Les Fontainebleau ročně navštíví 15 milionů návštěvníků. Čeští basketbalisté prohráli na přípravném turnaji Super Cup v Hamburku s domácím Německem 82-115. V sobotu se utkají o třetí místo s Tureckem, které podlehlo Chorvatsku 94-95. A počasí? Dnes nás čeká ochlazení. Obloha na východě Čech bude oblačná až polojasná. Počítejte i s deštěm a přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů. Na horách pak 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak slabě stoupne a biopředpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Aktuálně nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 3 minuty po půl deváté, jsme rádi, že začínáte nový den s ranním vysíláním Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli přivítáme dnešního hosta kastelána Hradu Kunětická hora Miloše Jirouška a uslyšíte i písničky, které nestárnou, od Petra Muka, od kapely Olympika nebo Stevieho Wondera.
4: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, přejeme dobré ráno a naším dnešním ranním hostem je kastelán Hradu Kunětická hora, pan Miloš Jiroušek. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak začneme rovnou pěkně z ostra, protože konec léta patří už tradičně hradozámecké noci, ta se bude konat právě dnes. Kuňka, tak ta je sama o sobě samozřejmě velmi magickým místem. Na co přesně se právě letos v rámci hradozámecké noci mohou návštěvníci těšit?
1: Jednoznačně především, a to je nejdůležitější, na rozsvícený hrad. Mm-hmm. My jsme přestali svítit před několika lety, protože Kunětická hora, kromě toho, že je národní kulturní památkou, tak je i přírodní památkou a chráněnou přírodní lokalitou. Mm-hmm. Takže to svícení Kunětické hory, to asi posluchači, kteří jsou z okolí a byli zvyklí sledovat večer rozsvícenou Kunětickou horu, tak vidí, že to je teďka jen velmi zřídka při některých příležitostech. A při hradozámecké noci se rozsvítí ty prostory úplně celé i uvnitř. A je to skutečně naprosto mimořádný zážitek a já si to sám vždycky užívám a velmi se na to těším. My jsme si při těch posledních rekonstrukcích s tím hodně hráli a dali jsme si záležet na tom nasvícení té architektury zvenku. Hmm. A máme ta světla umístěná tak, že když budou diváci jako nebo posluchači přijdou a budou se pozorně dívat, tak vlastně ta světla vrhají stíny na zdi a vykreslují vlastně horizonty těch jednotlivých linií, jak se postupně hrad budoval. Mm-hmm. Je to nádherně vidět a nejde to vidět nikdy jindy, než právě takhle v noci, kde je vidět vlastně jakoby ty jednotlivé vrstvy a ty pracovní směny, jak ve středověku zedníci zdili Kunětickou horu. Mm. A skutečně celý ten večer tím, jak je ten hrad vlastně osvícený nebo rozsvícený mimořádně, tak je to jedinečný zážitek. Mm.
0: Získá to určitě jedinečnou atmosféru. Tak konec konců hradozámecká noc to nebude jediná specialita, která je připravená. Samozřejmě i prohlídky zdarma se vás týkají, konkrétně teď poslední srpnovou a také poslední zářijovou neděli. Tak chystáte na tyhle akce něco speciálního?
1: Budou to prostě prohlídky, které se v ten den budou odbývat bez vstupného, ale to jenom v uvozovkách. A tam je potřeba říct, že na většinu těch prohlídek už je vyprodáno, protože samozřejmě kapacity jsou omezené a to i na těch zámeckých prohlídkách, to se netýká jenom Kunětické hory, ale všech těch hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu nebo státních památek. Takže je potřeba mít vlastně zarezervovaný ten vstup online. Bohužel se stane to, že pokud by tam někdo přišel nahodile nebo individuálně, tak se na tu prohlídku prostě v ten den nedostane, protože jsou dané ty skupiny, které půjdou v nějakých časových intervalech a proto je nudná ta rezervace.
0: Dobře, tak jste slyšeli, milí posluchači, jestli se chystáte na prohlídky zdarma, tak rezervace dopředu je určitě nutná. Chystáte ještě do konce prohlídkové sezóny nějakou specialitu na Kunětické hoře?
1: Tak my jsme se stali po té rekonstrukci hradem divadelním téměř, protože máme i malou scénu v hradním paláci, takže poté, co vlastně skončí tu svoji hlavní letní sezonu Východočeské divadlo letos s uvedením premiéry Kytice na začátku července, tak automaticky hnedka přecházíme do hradního paláce, který každý víkend vlastně hostí nějaký divadelní soubor, tak nás čeká vlastně poslední už divadelní představení divadlo tří ten další víkend. Já s toho mám velikou radost, protože většina těch představení byla vyprodaná a bylo to skutečně skvělé. No a jinak na Kunětické hoře nepřestali práce ani po té velké rekonstrukci, takže my opravujeme jižní křídlo nádvoří, s tím je potřeba jakoby počítat, nebo s tím se střetnou návštěvníci. Na druhou stranu to může být i docela dobrý zážitek, protože teďka se po střechách pohybují šindeláři a dělají ručně štípané šindele a kladou je na střechy.
0: Tak tomu se budeme věnovat za chvíli.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, povídáme si s kastelánem Kunížické hory, panem Milošem Jirouškem. Tak my jsme se tady bavili, pane kasteláne, vlastně i během písničky, ještě v návaznosti jednak na ty prohlídky, které jsou zdarma, a také ještě o té hradozámecké noci. Vy jste říkal, že jste něco opomněl ještě zmínit.
1: Zatajil, já se hradozámecké noci účastním, takže vedu prohlídky v té zrekonstruované západní části, to říkáme pracovní Jurkovič, protože to je rekonstrukce, která vlastně proběhla pod projektem vlastně architekta Dušana Jurkoviče. A mám tam jednu delikatesu. Máme ze soukromé sbírky zapůjčený, nebo ze soukromého vlastnictví, obraz Mikuláše Alše,
0: Panečku,
1: ke kterému se váže úplně úžasný příběh. Tak a je vlastně hrozně vtipný. A pokud se náhodou nedostanete na Kunitickou horu na Hradozámeckou noc, tak kdykoliv přijdete a půjdete na prohlídku toho západního křídla, která je mimochodem nebo mimo jiné korunována naprosto jedinečnou vyhlídkou na ochozu, ta je lepší než na věži, tak určitě si dejte i tenhle ten okruh a ten obraz tam uvidíte a uslyšíte ten skvělý příběh.
0: Tak pojďme teď ještě se pobavit o rekonstrukci, která ještě vlastně pořád probíhá na Kunitické hoře. Tak při té stavbě, co se týče omezení, tak je tam něco pro návštěvníky, na co by už teď měli brát zřetel, než se na Kunitickou horu vydají?
1: Není to tak. My jsme ani při těch velkých rekonstrukcích nějak výrazně neomezovali návštěvnický provoz. Rekonstrukce západního křídla z IROPových prostředků dotací probíhala za provozu. Následně byl chvíli omezen vlastně provoz na paláci, to znamená, že se nemohlo do paláce, když probíhala rekonstrukce tam, ale naopak zas fungovalo to nově opravené západní křídlo. Teď se jedná pouze o dílčí část jižního křídla nádvoří, kde jsou sociální zařízení, nějaké technické místnosti nutné k provozu hradu, a tam do nich zatékalo dlouhodobě, takže se tam po dohodě s památkáři řeší takové přístřešení, které znovu zas už vychází vlastně z toho stoletého návrhu architekta Dušana Jurkoviče, ke kterému se i po té rekonstrukci rádi vracíme, a to tam teďka probíhá, takže jak jsem říkal, můžete se přijít podívat, jak se dělá šindelová střecha. V těchto dnech to probíhá právě.
0: To je určitě velmi zajímavá podívaná.
1: Určitě. K tomu bych ještě vlastně, mě tak napadá souvislost. Péče o památky je nesmírně drahá záležitost. Rekonstrukce historických objektů, hradů, zámků je náročná a především finančně náročná. My máme rozpočty těch památkových objektů postavené vždycky na ten jeden daný rok a kalkulujeme s tím vstupným. Takže se vstupem zdarma já jsem trochu na rozpacích. Odhlednuli od toho, že si nejsem úplně jistý, jestli my Češi si umíme dostatečně vážit věcí, které jsou zadarmo, tak peníze, které vybereme na vstupném, tak ty prostě budou chybět. A jestliže někdo jako říká, tak my vám to zadotujeme, tu ztrátu, nebo to, co vlastně jako vznikne, tak bych se mohl asi tak jako ptát, z čeho, jako tak budou to třeba z těch peněz, které měly jít na opravy. Památky dlouhodobě mají těch peněz na opravy nedostatek a je řada havarních stavů a vážných situací, které by potřebovaly finančně zajistit stavební obnovu, ale bohužel je to velmi problematické, protože těch peněz na opravy památek je málo. A to vám řekne každý vlastník kulturní památky.
0: To je pravda. Pojďme se teď vrátit ještě k té velké rekonstrukci, kterou jste dokončovali. Vždycky se při těch rekonstrukcích na památkách najde buď nějaký problém, nebo třeba i nějaké překvapení. Tak bylo něco u vás? Našli jste třeba nějaké překvapení?
1: Překvapení, ano, vlastně ano, i když trošičku očekávané. My jsme jednak při rekonstrukci toho západního křídla, tak jsme měli mimořádné štěstí, že máme téměř úplný fundus originálních výkresů architekta Dušana Jurkoviče, podle kterých se mohly řešit věci, které bylo třeba. S jednou vlastně takovou úsměvnou záležitostí, jediný výkres, který jsme neměli důležitý, byl k velikému lustru v červeném salonku v druhém patře. A takže jsme ho dělali podle fotografie. Naštěstí jsme měli starou černobílou fotografii, odvodili jsme nějaké měřítko a podle toho se připravoval ten výkres pro truhlářskou výrobu. Lustr se vyrobil a uběhlo asi 14 dní nebo 3 týdny a volal mi kamarád ze státního archivu tady a říkal, tomu nebudeš úplně vůbec věřit, přijeď se podívat, my jsme tady třídíme věci, které nejsou zařazené, roztříděné a já jsem něco našel. A našli, našli výkres, dílenský výkres, jedna ku jedné toho lustru, který nám chyběl, ale my už jsme svůj měli hotový, takže jsem pak volal panu architektovi a říkal jsem, přijeďte, mám výkres, a takže jsme stáli pod tím lustrem a hráli jsme tu hru najdi 10 rozdílů. Tak to bylo tam. A co se týče paláce, tak tam vlastně v rámci té rekonstrukce probíhaly opravy omítek v tom smyslu, že se snímaly ty novodobé, takové ty vápnem stříkané socialistické vrstvy a očekávali jsme nějaké starší vlastně jakoby buď omítky, barvy a nebo z grafita. To se potvrdilo a mimo jiné jsme našli krásné z grafito, které je k vidění v rámci prohlídky paláce a to ve věži v druhém patře, které zřejmě znázorňuje pardubický zámek. To jsou věci, které vznikly v 15. Především v 16. a 17. století, takové ty rudkové vlastně nápisy a malby, které jsou na řadě objektů, hodně na Perštejně třeba, tak ty tam jsou teďka vidět.
0: A co vaše plány do budoucna s Kunětickou horou?
1: Kunětická hora jako starý barák, když to tak řeknu v uvozovkách, tak to... ty plány nikdy nekončí a ta práce. My na jedné straně v podstatě jako skončíme a na druhé straně to můžeme začít znova. Kunětická hora má jeden veliký problém a tou je ta letitá těžba kamene a narušování vlastně jako toho celého kopce, které se dělo především v 18. a v 19. století, ještě do začátku 20. století, protože jako jediný nebo jeden z mála zdrojů tvrdého kamene se ten kámen používal na cesty, na stavbu železnice, na regulace toků Labe, Chrudimky a tak dál ve velkém. Na začátku 20. století se vlastně psalo o tom, že jestli to tak bude ještě chvíli trvat, tak Kunětická hora úplně zmizí z té roviny té krajiny. A ty problémy si sebou Kunětická hora nese. Aktuálně stojí před námi řešení velkého problému, protože došlo po některých liácích velkých na jaře k sesunu části skalního sloupce u jeho východního rondelu. Máme připravený projekt, máme stavební povolení, hledáme zase finanční zdroje, abychom mohli tohleto řešit, ale tohleto je věc, kterou vlastně já předám i další generaci a bude muset to vlastně řešit tu základní otázku Kunětické hory, protože ta se pomaličku usypává v těch nejodtěženějších partiích dolů dál a dál.
0: Říká kastelán hradu Kunětická hora Miloš Jiroušek. Pane kasteláne, povídal bych si tady s vámi do nekonečna, krásně se s vámi hovoří, nicméně čas nás tlačí, děkujeme za návštěvu, přejeme hodně štěstí nejenom Kunětické hoře, ale i vám a budeme se těšit zase v Brzku s vámi. Naschledanou.
1: Děkuji a já se těším naschledanou buď dnes večer, anebo kdykoliv jindy na Kunětické hoře.
0: A Jan Vamberský přeje hezký zbytek soboty.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Kvalita vody v Sečské přehradě zůstává špatná a není vhodná ke koupání. Hasiči vyjížděli kvůli bouřkám k víc než 700 událostem. Do Hradozámecké noci se v Královéhradeckém kraji zapojí i vybrané soukromé památky. A počasí dnes bude oblačno až polojasno s teplotami do 21 stupňů. Sobotní zprávy a Věra Přibylová. Dobré dopoledne. Kvalita vody v Sečské přehradě zůstává špatná a není vhodná ke koupání. Zákaz hygienice nevydali. Upozorňují ale na možná zdravotní rizika. Potíže můžou mít hlavně alergici nebo lidé s oslabenou imunitou. Většina přírodních koupališť v Pardubickém kraji je ale i na konci prázdnin čistá. Na dnešní večer připravili správci památek po celé České republice Hradozámeckou noc. Mimořádný program nabídne noční prohlídky, kostýmované průvodce a doprovodné akce posetmění. Kasteláni přihlášených objektů doporučují včasnou rezervaci vstupenek. V Královéhradeckém kraji se k Hradozámecké noci připojí i několik soukromých památek.
4: Netradiční zážitky nabízí například hrad Wiesenburg na Trutnovsku, kde úpečtí ochotníci odehrají zkrácené dílo Williama Shakespeara přímo v nasvícených kulisách z Zříceniny. Na zámku v Častolovicích zase návštěvníci zažijí noční prohlídky s živým ohněm v barokním krbu rytířského sálu a koncert francouzských šanzonů na nádvoří. Mimořádný program nabídnou také zámek v Doudlebách nad Orlicí, nový zámek Kostelec nad Orlicí nebo hrad Počtejn. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
3: Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Krajský úřad vydal souhlasné stanovisko k projektu jejího rozšíření. Kapacita se zvýší o více než 67 tisíc metrů krychlových. Celkem tak bude skládka schopná pojmout téměř 200 tisíc kubíků odpadu. Rozšíření se přitom nebude týkat okolního území. Po nástupu do školek nebo škol můžou být malé děti častěji nemocné. Příčinou je i to, že ještě nemají dostatečně odolnou imunitu. Běžné nachlazení rodiče podle plzeňské pediatričky Aleny Šepkové zvládnou doma. V některých případech by ale měli zvážit návštěvu lékaře.
5: Jiná situace může být, pokud má to dítě samozřejmě vysoké teploty, nebo pokud třeba stíženě dýchá, nebo pokud ta rýma je opravdu třeba hustá, zelená, aby nepřeběhla infekce do ucha, nebyl tam zánět středouší. Pokud ten kašel třeba po několika dnech domácí léčby neustupuje.
3: Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám 715 výjezdů. Informoval o tom jejich mluvčí Václav Pilný. Nejvíc zásahů hlásí Středočeský kraj, kde jednotky řešily 241 případů. Následovaly jižní Čechy a Vysočina. Nejčastěji hasiči odklízeli stromy a odčerpávali vodu ze sklepů nebo podjezdů. Až do dnešního poledne zůstává v platnosti varování před možným stoupáním potoků a řek na povodňovou úroveň. Konkrétně v Praze a části Libereckého a Královéhradeckého kraje.
0: Počasí.
3: No, dnes nás čeká ochlazení. Obloha na východě Čech bude oblačná až polojasná. Počítejte i s deštěm a přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, nejvyšší teploty na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky te budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě stoupne a biopředpověď je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: V tuto chvíli ještě policie došetřuje dopravní nehodu, která se stala na silnici 1/37 v obci na Savrky. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
2: Posvátná kora je duchovním okruhem v Tibetu, který spojuje fyzickou námahu s hlubokým duchovním probuzením. S Rudolfem Švaříčkem o tom natáčel Karel Sladký. Cenu stavitel mostů dnes přebírá spolek mladých Sojka. Ten už 30 let přispívá k česko-německému porozumění. Plzeňské biskupství letos zve veřejnost k netradiční letní výzvě. Kdo dokáže vyběhnout na věž katedrály svatého Bartoloměje rychleji než biskup Tomáš Holub? A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Jana Vinše, kněze starokatolické církve. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková. Příjemné sobotní dopoledne.

0: kapelu Tým jsme hráli teď v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Někdy stačí pár schodů, aby člověk změnil pohled nejen na město pod sebou, ale možná i sám na sebe. Plzeňské biskupství letos zve veřejnost k netradiční letní výzvě. Kdo dokáže vyběhnout na věž katedrály svatého Bartoloměje rychleji než biskup Tomáš Holub? Na první pohled jde o sportovní recesi. Ve skutečnosti ale výzva skrývá mnohem hlubší myšlenku. Jakou? Mluvčí plzeňského biskupství Nikoly Elizabet Vejskalové se ptala Naděžda Hávová.
1: Na první pohled je to soutěž o nejrychlejší čas. Ale proč biskup Tomáš Holub tuhle výzvu vyhlásil? Jaké poselství se za ní skrývá?
2: Tak v podstatě tahleta soutěž byla vyhlášena ze dvou důvodů. První důvod je, že při natáčení live s biskupem máme speciální díl, protože je výroční 40. díl a vždycky vymýšlíme nějakou specialitku. A zároveň druhá část toho je, že i přes opravy, které probíhají jak na náměstí, tak i na střeše katedrály, je věž i katedrála pořád otevřená. A spojili jsme v podstatě dohromady to, že máme speciální díl a stále mohou lidi zároveň chodit na věž. A zároveň je hezký, když můžeme zapojit do sportu i veřejnost.
1: Křesťanství mluví o cestě, o putování a nebo vystupování vzhůru jako o obrazu lidského života. Tak si říkám, jestli je i výběh na věž katedrály takovou symbolickou cestou, nejenom po těch schodech, ale třeba i k nějakému zastavení nebo zamyšlení.
2: Určitě se na to můžeme tímto způsobem také dívat, protože přece jenom, když si vystoupáme na tu věž té katedrály, tak ten pohled, který tam máme, nás určitě pozve k tomu, abychom se mohli zamyslet do svého nitra. A zároveň, když se slezeme dolů, tak můžeme jít do katedrály, která má zase ten prostor pro to ticho.
1: A co čeká všechny běžce nebo návštěvníky na vrcholu plzeňské věže, kromě nádherného výhledu na Plzeň?
2: Kromě nádherného výhledu si mohou zasoutěžit o permanentky na věž a zároveň, protože náš pan biskup běžel v dresu Viktorky Plzeň, tak se na sociálních sítích k nám Viktorka přidala a do slosování přihodila ještě míč podepsaný celou kabinou, takže mají možnost vyhrát hezké výhry.
1: Církev dnes hledá nové způsoby, jak oslovovat lidi, kteří jinak běžně třeba na bohoslužby nebo do chrámů nepřicházejí. Je tahle výzva, kterou jste nazvali předběhni biskupa, třeba příkladem toho, že evangelium lze předávat i těmi nečekanými, hravými, otevřenými formami, aniž by ztratilo svoji podstatu?
2: Jakýkoliv takovýto pokus o něco, co může zajímat i člověka, který nemá vlastně k církvi a ani k tomu duchovnímu nějak blízko, je vlastně jeden z dalších způsobů, jak ukázat,

0: že to je jinak, než si vlastně spousta lidí myslí, že církev není jenom uzavřený kruh, ale že to je otevřené místo, kde je možné najít i to hlubší poselství v životě.
1: Mimochodem, jaký byl čas pana biskupa Tomáše Holuba, než zdolal všechny schody až na vrchol?
0: Pan biskup to vyběhl za neuvěřitelnou minutu 53 vteřin.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Výročí, která se pojí s první českou královnou Svatavou Polskou a s jejím manželem, prvním českým králem Vratislavem II., připomenou akce Královské kolegiátní kapituly svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Od Svataviny smrti 1. září uplyne 900 let. Vratislavova církevní korunovace se v Praze odehrála nejspíš před 940 lety. Vratislav i Svatava byli pohřbeni ve Vyšehradské bazilice. První královský pár připomene na Vyšehradě dnes slavnost. Do bazilice svatého Petra a Pavla, kterou Vratislav založil, dorazí během dne dvakrát královský průvod. Zájemci nahlédnou nejen do středověkého života a tábora, uvidí také přehlídku královské družiny a ukázky boje, děti se mohou zapojit do středověkého výcviku. Na 6. září je pak připraven vzdělávací a duchovní program a v bazilice bude možné vidět schránu s ostatky, které podle tradice patří Svatavě. Kostel Panny Marie Frídecké v polském Třičatku, který se nachází jen několik stovek metrů od česko-polsko-slovenského trojmezí, získá status poutního místa. Bělsko-živěcká diecéze slavnostní vyhlášení spojí s tradiční poutí tří národů. K trojmezí se právě dnes už po 16. vydali poutníci z Česka, Polska a Slovenska. Poutní mše svatá začne v 10 hodin u trojmezí za účasti biskupů tří sousedních diecézí. Její součástí bude právě oficiální vyhlášení farního kostela Panny Marie Frídecké v nedaleké polské obci jako poutní svatyně. Nová databáze popisuje pomníky a památníky holokaustu v Česku. Zájemci na webu najdou informace o 616 místech, které doprovází přes 5500 fotografií. Projekt podle Federace židovských obcí vznikal 3,5 roku a pracovalo na něm přes 40 dokumentátorů. Podíval se na něm také Ústav dějin umění Akademie věd. Zájemci mohou pomníky hledat v abecedním seznamu měst nebo přímo v mapě. V databázi je možné vyhledávat ale také třeba podle jazyka, v jakém je text na památníku nebo podle toho, koho připomíná a jaké ikonografické motivy obsahuje. Také tuto zprávu jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Jakuba Smolíka jsme vám dnes zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Posvátná kora označuje duchovní okruh, cestu, kterou poutníci obcházejí kolem posvátného místa, nejčastěji kolem hory Kailás v Tibetu. Kora je duchovní zážitek, který spojuje fyzickou námahu s hlubokým duchovním probuzením a uctíváním posvátných míst a božstev v hinduismu, buddhismu i dalších náboženských směrech. Cestovatel Rudolf Švaříček označuje koru jako jeden z nejsilnějších zážitků. Natáčel s ním Karel Sladký.
1: Jsem šel koru posvátnou kolem hory Kailás a musím říct, že to prostě ač je pro mě Bhútán životní zemí, ač je Everest samozřejmě nejvyšší hora světa, je to jednou za život, tak ta posvátná kora kolem hory Kailás mě naprosto rozstřelila a já jsem se tam potom ještě mnohokrát vracel a je to něco, co musím říct, je prostě pro mě navždy na prvním místě a věřím, že i bude to, že těch 56 kilometrů my třeba jdeme 3 dny, ty Tibetané se tou takzvanou prostrací plazí třeba 3 týdny, ale v nejvyšším sedle Dolmala, kdy dochází vlastně k tomu, řekněme, přerodu, k tomu novému životu, k té transformaci. To sedlo Dolmala je ve výse 5600 metrů.
2: To je nepředstavitelné.
1: Což je vyšší než nejvyšší hora Evropy, samozřejmě, když vezmeme Mont Blanc, když vezmeme Elbrus, tak jsme v podstatě na Elbrusu. No a všichni ti dědečkové, babičky, děti, jo, prochází vlastně tady tu koru a tady v tom místě, kde samozřejmě bývá hodně sněhu. Oni se dokonce plazí tou plazivou chůzí, že se vždycky položí. Udělají ty 3 úkony vlastně ve 3 úrovních těla a zase se položí o délku lidského těla. Ty někteří extrémní, ty se posouvají dokonce o šířku lidského těla, tak si umíte představit, kolikrát se takhle musí položit na zem. Ale ta obrovská síla, ta energie, která v nich je, oni tam ještě vykonávají spoustu různých úkonů, tam mají různé štěrbiny, které musí pro lesou hraví, prostě nesmí se užívají. A já tam třeba jsem jako průvodce s partou našich evropských, řekněme, spolucestovatelů, kteří tam někteří hodně bojují a jsou prostě na pokraji sil, někteří na pokraji vyčerpání, aby ten trek absolvovali a pak tam jde ty dědečky, babičky, dokonce tam minule nějaký šikula skákal s berlema s jednou nohou a prostě ta jeho energie, jak se řechtal, jak se smál, tak to chci říct, že to je něco naprosto nezdělitelného, nepřenosného, neopakovatelného. Absolvovat tu posvátnou koru je zážitek, který s každým zamává, zasloumá. Já jsem měl to štěstí, že jsem se tam dostal na jedné z těch návštěv i v roce koně, což znamená, že můžu i do toho vnitřního okruhu, to je takové ještě prostě zvláštní.
2: Další dimenze.
1: Kolik, řekněme další dimenze zjednodušeně. A na té koře jsou 3, potažmo 4 takový zásadní kláštery, nejdůležitější Dirapu, který je pod stěnou, která se považuje za nejkrásnější místo na zemi. Pro buddhisty je to zásadní, benisté chodí v protisměru, ale směří sem i hinduisté a další duchovní proudy. Takže je tady koncentrace těch obrovských etnik a najednou máte pocit, samozřejmě nechci tady pitvat, ta situace v Tibetu je hodně těžká, Tibet už byl dávno přečíslen množstvím Číňanů. Všechno, kde se tvoří nějaké hodnoty, ať je to ubytování, ať je to doprava, ať jsou to restaurace, patří vlastně jinému národu a přesto ta síla vlastně v těch Tibetanech je obrovská, ohromná, odehrávají se zde ty odlišné zvyky, rituály, tradice, je to nesmírně barevné.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Když přejdete na Broumovsko, zaujme vás nejen krásná krajina a impozantní klášter, ale také množství drobných sakrálních památek, barokních křížů, kapliček, pijet a soch svatých. Výraznou duchovní stopu tu zanechali benediktini. V obcích kolem Broumova stojí jako věnec kolem kláštera unikátní barokní dicenhoferovské kostely. To vše utváří zdejší krajinu, kterou prochází také svatojakubská poutní cesta. Vydala se po ní Daniela Brůhová.
1: Po svatojakubské cestě jsem došla až do Vernéřovic, malé, ale pořádně protáhlé obce na Broumovsku. Poutníka potěší, že je tu otevřený obchod a dokonce i hospoda. Na charakteristiku zdejšího kraje se ptám starosty Tomáše Havrlanta.
2: Broumovsko, to je promodlený kraj. Tady to působení benediktinů víc než 800 let je cítit vlastně na každém kroku. Když se procházíte tou krajinou, tak vidíte, že všechno má nějaký smysl a nějak na sebe navazuje. Je tam vidět ten duchovní rozměr, to, že ty lidi v té krajině nežili jenom pro tu práci, ale taky pro to duchovno.
1: Krajina, kterou poutník putuje, je hezká a stojí v ní mnoho odkazů i ke krajině duchovní. Kříže, kapličky a sochy na neobvyklých místech.
2: A to si myslím, že hlavně vliv těch benediktínů, kteří, jak mají ve svém hesle, modlit se a pracují, takže to přenášeli i do ty každodennosti a to je podle mě důležitý. Mně se strašně líbí, když se dodržujou určitý tradice a rituály, který ty lidi vlastně připoutají k tomu místu. Je důležitý vědět, kam patřím, jaký to má historický kontext, snažit se tu tradici posouvat dál.
1: Poutník putující krajinou si všímá věcí, které z auta ani z kola neuvidí. A některé drobnosti se rovnají téměř zázraku. Jako například, že se můžete napít vody ze studánky.
2: I dneska se dějou zázraky. Tady se traduje o zázraku, který se stal někdy asi v 17. století, že u kapličky pod Bukovou horou pramení studánka a vykládá se, že tam šla hraběnka se svým sluhou, že měla nějaký problémy s očima, umyla si oči v té studánce a vrátil se jí zrak.
1: Dodnes tam stojí kaplička, která událost připomíná.
2: Druhý zázrak byl někde na začátku 19. století, se vykládá, že nějaký sedlák Majer se dostal do nějaké jeskyně, byl tam rok a nevěděl o tom. Je to prostě dáno tím, že tady se dějou zázraky. No a další zázrak beru to, že v dnešní době se nám podařilo udržet tu občanskou vybavenost, která tady je.
1: Je tu obchod, hospoda, školka a škola. A navíc v létě tu v Dietzenhoferovském kostele koncertují špičkoví umělci v rámci festivalu Za poklady Broumovska.
2: Na tak malou obec z pohraničí, která má 320 obyvatel, takže když se nám tady podaří organizovat takovouhle akci, která má světový dopad, takže to je taky takový malý zázrak.
1: Na to, jestli festival Za poklady Broumovska skutečně dosahuje až za hranice, se ptám jeho ředitelky Terezy Kramplové.
3: Má mezinárodní punc tedy jak publikem, tak určitě interprety, protože už dlouhá léta zveme zahraniční umělce, kteří oživují tu dramaturgii a účast na těch koncertech je ryze mezinárodní.
1: To potvrzuje i dnešní speciální koncert, který proběhne v kostele Máří Magdalény v nedalekém Bužanově.
3: Bude začínat od 21 hodin, protože je to koncert s light designem a bude to Stabat Mater za účasti toho light designu. A druhý koncert bude v reprezentativním kostele svatého Vojtěcha v Broumovském klášteře a to bude naše velkolepé zakončení festivalu, kde se představí náš rezidenční skladatel Jan Valta v roli dirigenta a bude vést Filharmonie Hradec Králové a Kýnu Svíšený sbor.
1: Vraťme se z kulturní krajiny, kterou ještě doplňuje varhaní léto na Broumovsku, zpět na svatojakubskou stezku do Vernéřovic, kde poutníky osloví formování krajiny zdejšími benediktíny.
2: Ten duch je prostě cítit v té krajině. Je tady spousta těch křížků. Když si vylezete na Špičák nebo na Ameriku, tak vidíte ty kostely, jak jsou rozmístěny v té krajině, že to má nějakou logiku. Má to nějakou vazbu, která byla udělána člověkem pro slávu boží a pro pohodlí těch lidí, kteří do těch kostelů chodí. Ta krajina je těma benediktínama poznamenána doteď.

Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zveme do Chrudimi. Už od začátku 17. století se město Chrudim prezentuje jako významné barokní centrum. Není proto náhoda, že v nově zrekonstruovaných prostorách bývalého kapucínského kostela svatého Josefa najdete muzeum barokních soch. Dřevěné a kamenné plastiky i obrazy zachycují světce, apoštoly a členy svaté rodiny od nejvýznačnějších umělců baroka. Nádherným prostorem kapucínského kostela se prošla společně s produkčním chrudinské besedy Ondřejem Jiráskem pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: Pojďme se tedy do vaší expozice podívat, co ji všechno tvoří. Ptám se pana Ondřeje Jiráska, produkčního chrudimské besedy.
2: Převážnou část expozice tvoří hlavně sochy, když už jsme muzeum barokních soch. Máme tady tedy i obrazy. Ty sochy, které tady vidíte, čili exponáty, jsou z dílen barokních autorů, kteří tady v Chrudimi měli dílnu, buď v Chrudimi nebo v blízkém okolí. Máme tady díla od Rohrbacha, Czech Powera, Devotyho, Brokofa a podobně.
1: Já s váma trošku popojdu, ten kostel je úžasný, s velikou rozlohou, všechno, co jste říkal, máme tady kolem sebe. Já bych se zeptala, co tady máte takové nej?
2: Pro mě tady nej skoro všechno. Kdybych měl vypíchnout aspoň něco, tak třeba ten barokní oltář od Rohrbacha, nádherný kousek, původně nám byl zapůjčen z Běstviny, snad i na delší dobu. To za mě je jeden z nejkrásnějších kousků, ale je tady spousta i původní výzdoby kostela, která nám tady zbyla. To je například to zvěstování tady při vstupu do toho našeho malého kinosálu, krásný kousek od Devotyho a je vlastně i na původním místě, takže nám tady ten kostel zdobí už od toho 17. století.
1: Pane Jirásku, co všechno je ještě součástí prohlídkového okruhu?
2: My máme vlastně expozici převážně v kostele svatého Josefa. Můžete se podívat do krypty, kde je vlastně takový další prohlídkový okruh, protože my jsme okruhy rozdělili vlastně na dva. Jeden je pro návštěvníka, který je zaměřen převážně na to baroko, ale pak tady máme i prohlídkový okruh pro děti nebo pro rodiny. To znamená, že vlastně když přijdete, tak se můžete podívat na dva filmy. Je tam Kamenný příběh a potom je tam film animovaný právě pro ty menší návštěvníky a můžete si projít nejenom tu část výzdoby kostela, ale pak se přesunete i dolů do krypty, kde máte bludiště, splníte si různé zábavné úkoly a když je hezké počasí, tak můžete jít i ven do klášterních zahrad a posvačit.
1: K muzeu barokních soch patří neodmyslitelně kulturní a společenské akce. Jaké tady během roku máte?
2: V průběhu celého roku máme různé koncerty, prohlídky, kinosál slouží vlastně i tomu, aby se tady mohly dělat přednášky. Vzhledem k tomu, že to je kostel, tak se ten prostor využívá i pro svatební obřady. A teď nám skončil velký festival, letní barokní scéna, která se vlastně pořádá každoročně. Pokud si prohlédnete muzeum barokních soch, tak pak můžete vlastně plynule přejít i do klášterních zahrad a hlavně v průběhu roku je tam celá řada dalších kulturních akcí. To znamená, jsou tam divadelní představení, koncerty, teď tady budeme mít v září doužínky, takže je toho opravdu mnoho.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Petra Jana Vinše, kněze starokatolické církve. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Tento víkend přichází v bohoslužebném kalendáři některých církví památka, která oslavuje Pannu Marii jako královnu. Taková oslava Matky Boží je doložena už od středověku a stala se inspirací řady hymnů, z nichž tím nejznámějším je asi Salve Regina. Nechci na tomto místě příliš zabrušovat do mariánské úcty, která křesťanům z jiných tradic nemusí být blízká. Ale když jsem se nad významem tohoto svátku zamýšlel, a ano, přiznám se, i to Salve jsem si u toho pobrukoval, tak mi přišla na mysl trochu jiná otázka. Mnoho z té naší zbožné terminologie, kterou se vztahujeme k Bohu, ke Kristu a v katolickém prostředí k Marii, využívá obrazy království, krále či královny a králování. Konečně hovoříme přece už od dob biblických o nebeském království, o které chceme usilovat. Ale proč vlastně všechen ten monarchický repertoár říká nám, lidem v 21. století, ještě něco? Nebo už je to jenom příklad jakéhosi zděděného slovního balastu, který už je od svého obsahu docela vyprázdněný? Konečně, kdyby biblický pisatel psal dnes, možná by o Kristu napsal něco jiného. Ne, že je vládce, král králů a pán pánů. Třeba by ho označil za prezidenta Nebeské republiky nebo možná CEO nebeského korporátu. Kdo ví? Král je pro nás postava z pohádky. Nebo možná nostalgický symbol vzdálené doby, kdy bylo všechno ještě tak nějak v pořádku. A nebo si to tak alespoň představujeme. Konečně představoval si to tak i Izrael po babylonském zajetí, když se dovolával velkých postav Davida a Šalamouna jako bohabojných panovníků a předobrazů budoucího mesiáše. V realitě ale málo kdy lidské králování nebo panování bývá bez problému. Nakonec, pokud bychom v tom našem lidském, hříšném a nedokonalém světě hledali ty největší vládce vládců a pány pánů, tak bychom pravděpodobně rychle skončili u nějaké nevábné východní diktatury. A tady mi přichází na mysl Ježíšova slova před Pilátem, kdy říká, že jeho království není z tohoto světa. No, zaplať pán Bůh. S takovým královstvím už se dá pracovat. Královstvím, které neznamená své voli mocných, neznamená útlak od privilegovaných ani podrobení bezprávných pod jakési věčné samoděržaví cynického vladaře. To království, v které doufám, je v první řadě království lásky a milosrdenství. A tady mi nakonec přichází vhod i ten starobylý chorál. Matko milosrdenství oslovuje Marii. Ne tedy jako hrůzu nahánějící polobožskou figuru, ale jako člověka, matku milující bytost. Přál bych si, aby více této nebeské lásky, která nehledá prospěch pro sebe, ale touží sloužit a prospívat ostatním, protékalo do toho našeho bolavého světa. No a možná na prvním místě ke všem těm vezdejším králům, prezidentům, premiérům, CEO, ředitelům a jiným potentátům. Ono je to totiž náramně potřeba.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen jako detektiv amatér vyšetřuje krádež v zemědělském družstvu a Bohouš se stane smírčím soudcem. Seriál Chalupáři. ČT2. Na ženské zbraně je i Armáda krátká. Komedie z časů napoleonských válek, 7 mužů a 1 potvora. A ČT Art uvede v premiéře tradiční letní koncert Vídeňské filharmonie ze zahrad Paláce ve Vídni. Koncert ze Schönbrunnu 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Při nehodě auta na dálnici D11 u Chýště na Pardubicku se zranilo 13 lidí. Silničáři opravují další silnice poničené stavbou dálnice D35. Ječmen myší může psům způsobit vážné komplikace, varují předtím veterináři. A počasí na východě Čech bude oblačno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová. Dobré sobotní dopoledne. Při nehodě auta na dálnici D11 u Chýště na Pardubicku dnes ráno se zranilo 13 lidí, z toho 2 těžce. Záchranáři všechny zraněné převezli do nemocnic v Hradci Králové a v Pardubicích. ČTK to řekla mluvčí zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová. Auto ve směru od Hradce Králové na Prahu vyjelo mimo dálnici. Nehoda provoz na dálnici neomezila. Místo je podle policie s opatrností průjezdné. Až do konce srpna musí řidiči počítat s uzavírkou silnice přes obec Srch na Pardubicku. Jde o poslední opravovaný úsek mezi starými Ždánicemi a Hradištěm na Písku, který zůstal poškozený od navážení materiálu na stavbu dálnice D35. Doprava vede po objízdných trasách.
4: Rekonstrukce průtahu Srchem navazuje na nedávno dokončenou obnovu silnice ze starých Ždánic přes Stéblovou až po okraj obce Srch. Silničáři na Pardubicku zároveň opravují dalších několik cest poničených v minulosti stavbou autostrády. Je to například silnice Vysoké Chvojno Dolní Ředice. Za celý letošní rok chtějí opravit celkem 8 úseků. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: V Pardubicích dnes odpoledne provede historik Matěj Bekera zájemce po stopách někdejší továrny Telegrafia. Prohlídka ve 13 hodin začne u pardubické kamenné vily a zavede účastníky k bývalému průmyslovému areálu i dělnickým a úřednickým domům. Přiblíží také osobnost architekta Richarda Goldreicha, který navrhl nejen tovární komplex, ale i část okolní bytové zástavby. Ve městech se rozšiřuje ječmen myší. Jeho ostré osiny se dostávají psům do uší, čumáku, mezi prsty na tlapkách nebo i do podkoží. Můžou jim tak způsobit vážné zdravotní komplikace. Původní rostlině se v Česku daří i přes suché a horké počasí. Oproti ostatním druhům mu navíc nevadí ani půda bohatá na dusík. Vysvětluje ekolog Vilém Jurek z neziskové organizace Rezekvítek.
5: Je trend takzvaného mulčování, to znamená ponechávání té hmoty a toho, že se vlastně nezbírá a spoustě druhům to vadí, takže ty potom s tama vypadávají a vlastně strategicky tady to využívá právě ten ječmen myší.
2: Jeho likvidace je složitá. Klíčové je posekat ho předtím, než stihnou dozrát klasy s osinami. Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V předchozích řádných komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo v celé zemi přes 178 tisíc jednotlivých kandidátů sdružených do tisíců místních stran. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou v pátek 9. a v sobotu 10. října. Spolu s tím si ve třetině obvodů lidé budou volit i senátory.
3: Počasí.
2: Obloha na východě Čech bude oblačná až polojasná. Počítejte i s deštěm a přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů. Nejvyšší teploty na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky te budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě stoupne a biopředpověď je na stupni číslo 1. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Se zvýšenou opatrností projíždějte na dálnici D11 ve směru na Prahu. Na 69. kilometru policie vyšetřuje dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže pouč vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná světa směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitro bloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompost,

0: kompostování, kompostování za pomoci žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluch z toho žíželí čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížel máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát se s Markem Ebenem ohlédneme za 30letou historií ankety Šarmantní osobnost roku. V módních trendech se dozvíte, jaké kabelky a boty budou dominovat podzimu. Vrátíme se k soutěži Muž roku, taky poradíme, jak jíst podle etikety pizzu, krevety nebo kuře a s Pavlou Apostolaky navštívíme Madeiru.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic. Nechávám jim svobodu. Hlavně je nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým, a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky, a ty často rostou na takových nepříznivých místech. Rostou na suchých místech, na skalách. A právě to, že dokážou odolávat i nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená, a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva, ty u nás na zahrádce nemají co dělat. Ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům, a to jenom přírodní, ze slepičák, z droždí a podobně.
3: Z droždí?
2: No, to je takový úplně jednoduchý bavský recept, kdy se kostka droždí dá do 2-litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10-litrové konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitkuju na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni, a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
0: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já jenom obecně, samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme. A ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravků proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cennou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zaryjete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým, a zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná, a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu, a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit, pak by to mělo být OK.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín.
1: Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám, přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
2: Královna je Reroch Lovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadský pouště z odchovny a byla tady používaná k odchovu sokolovitých dravců, těch rérohů loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s nějaký lehký sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
3: Zasloužila matka to je.
2: Zasloužila matka.
3: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
2: Ano, ano.
3: Kolika ti se dožívá?
2: Tenhle reroch lovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety. Je standardní věk, kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a u sov se odvozuje zhruba podle velikosti. Jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší, delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supi, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je sup hnědý, který vzal v New Yorku, žil 113 let.
3: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Raroch lovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
2: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji veme do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. A domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry na zpátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
3: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
2: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám buď malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
1: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající orlici cizího orla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tvarohové noky se švestkovou omáčkou a vylepšíme si je drobenkou, kterou neděláme tak často. A je to škoda, je výborná, ořechová. Věřím, že mi dáte za pravdu, pokud budete vařit s námi.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: da mi pavica svi.
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru. Potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík. Jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny. Takže začneme u vymetacího otvoru. Provedeme otevření dvířek do komína. Řekneme, jak to tam vypadá. Žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je. Nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, pomínický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazení, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, nabíračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti?
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za dva roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za dva roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: U Chýště na Pardubicku se při nehodě na dálnici zranilo 13 lidí. Na palubě spadlého letadla v Chorvatsku by podle ministerstva zahraničí neměli být Češi. Desítky hradů a zámků po celém Česku se dnes zapojí do tradiční akce Hradozámecká noc. Dnes se na východě Čech ochladí, místy také zaprší a teploty čekejte do 21 stupňů. Dobré sobotní dopoledne u zpráv přeje Věra Přibylová. Na dálnici D11 u Chýště na Pardubicku se při nehodě dnes ráno zranilo 13 lidí, z toho dva těžce. Záchranáři je převezli do nemocnic v Hradci Králové a v Pardubicích. Provoz v místě nehody zastavený není. Všichni zranění byli v dodávce, která vyjela mimo dálnici. Upřesnila mluvčí pardubické policie Dita Holečková.
2: Řidič s vozidlem z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci. Při dopravní nehodě se zranilo všech 13 cestujících. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, která byla s negativním výsledkem. Dálnice je s opatrností po celou dobu prověřování této dopravní nehody průjezdná.
0: Proseč vypsala zakázku na další etapu lesních cest. Náklady radnice odhaduje na víc než 6 milionů korun. Trasa má usnadnit přístup do lesů rodinám z kočárky, cyklistům nebo bruslařům. Stavba by měla začít na jaře. Na nádvoří zámku v Moravské Třebové budou dnes odpoledne k vidění ukázky středověké zábavy. Akce je součástí prázdninových historických sobot, které návštěvníkům přibližují život ve středověku. Podrobnosti přidává hlavní pořadatel Pavel Machálek z městských kulturních služeb.
3: Na nádvoří zámku dnes odpoledne bude možnost se svést na historickém kolotoči, zabojovat si s dřevci, zastřílet z luku, házet nožem. Bude tady i kvintána, takže znamená, že děti si mohou obléct kostým koně a můžou si s dřevcem zasoupeřit jakoby s takovým otočným rytířem.
0: Na palubě malého letadla, které se zřítilo v Chorvatsku podle informací ministerstva zahraničí, nebyli žádní Češi. Uvedl to mluvčí ministerstva Adam Čerge. Ultralehký letoun s německou registrační značkou letěl z České republiky. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar a nepřežili ji dva lidé. Signál letounu se ztratil včera kolem 16. hodiny. Od té doby po něm pátrala chorvatská policie. Trusky stroje našli v horách v Národním parku Paklenica, přibližně 60 kilometrů severovýchodně od Zadaru. Desítky hradů a zámků po celém Česku se dnes zapojí do tradiční akce Hradozámecká noc. Lidé tam můžou vyrazit na večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. V Praze bude od 17 do 22 hodin otevřené sídlo Senátu ve Valštejnském paláci. Připravené jsou tam prohlídky i speciální hra, vstup je zdarma.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji bude dnes oblačno až polojasno, počítejte i s deštěm a přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, nejvyšší teploty na horách do 14 stupňů. Rozptylové podmínky te budou dobré až velmi dobré, tlak slabě stoupne a biopředpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Aktuálně nemáme hlášené dopravní nehody z Pardubického kraje. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
4: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu od mikrofonu i z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková. A jako před týdnem i dnes už na vás čekám, abychom si společně připravili oběd a tentokrát potěšíme vás, kteří jste na sladké. Dnes totiž budeme podávat tvarohové noky se švestkovou omáčkou a drobenkou, kterou neděláme zase tak často. Drobenkou ořechovou. Mimochodem, věřili byste tomu, že slivoně lidé konzumovali už v mladší době kamenné? No a to není jediná zajímavost, kterou jsem pro vás našla. Tak například znáte původ rčení zbal si svých pět švestek? Tak to prý vzniklo tak, že švestky byly levné a v podstatě všude. Takže pár plodů v uzlíku představovalo bezcenný a zanedbatelný majetek. No, asi to tak bylo, není důvod nevěřit, jen by mě zajímalo, proč zrovna pět, ale to už jsem nikde nenašla. No nic, my nic balit nebudeme, my totiž teprve začínáme. Tak ať je vám s námi i dnes hezky.

Tvarohové noky se švestkovou omáčkou a ořechovou drobenkou budeme dnes podávat. Co potřebujete? 500 gramů švestek, 50 gramů másla, citronovou šťávu, cukr krupici, dvě vajíčka, 250 gramů měkkého tvarohu, tentokrát ve vaničce, 160 gramů hrubé mouky, dvě lžíce tučné zakysané smetany a pak ještě šláčku a na drobenku 60 gramů másla, 40 gramů cukru krystal, 20 gramů vanilkového cukru, 80 gramů polohrubé mouky a ještě 80 gramů jemně nasekaných lískových ořechů. Tak, to jsou suroviny, které budete potřebovat dnes a co vám ještě nabídneme. Opět po týdnu si budeme povídat s Radkem Pálkou, tentokrát na téma melouny. A pozor, my je budeme i zavařovat. Slyšíte dobře, ono to vážně jde. Kateřina Hájková nám nabídne pár dobrých rad, pokud se pustíte do pečení chleba z pohankové mouky, budou se vám hodit. No a na závěr si ještě upečeme koláč z mouky, kterou taky nepoužíváme v kuchyni často. Ale naši předkové ji dobře znali a dobře věděli, proč z ní pekli a vařili. Ona je totiž bohatým zdrojem bílkovin a vlákniny. Tušíte, o čem mluvím? O mouce čirokové. Tak taková je tedy dnešní nabídka. Doufám, že se vám líbí.

0: Recept pro dnešní den.
1: Tvarohové noky se švestkovou omáčkou a ořechovou drobenkou, to je recept pro dnešní den a já vám poprvé řeknu, jak na to. Takže vypeckované švestky nakrájíme na malé kousky, dáme je do kastrůlku, přidáme citronovou šťávu a cukr. Pudlijeme malým množstvím vody a 5 až 10 minut vaříme. Vajíčka rozdělíme na žloutky a bílky. Bílky ušleháme na tuhý sníh a žloutky utřeme v míse se změklým máslem. Přidáme měkký tvaroh a zakysanou smetanu a promícháme. Poté zapracujeme hrubou mouku a nakonec zlehka vmícháme ty bílky. Žíci odkrájíme noky a hned je vkládáme do vroucí vody. Vaříme tak 8 až 10 minut a pak je vyjmeme děrovanou naběračkou, však to znáte. Uvařené noky přelijeme na talíři švestkovou omáčkou a posypeme drobenkou a podáváme ještě s kopečkem šlehačky. No a ta drobenka. V míse změklé máslo dobře zpracujeme s krystalovým a vanilkovým cukrem, moukou a oříšky. No a tuhletu směs rozprostřeme na plech vyložený pečícím papírem a při 170 stupních pečeme do zlatova. Tak to byl tedy recept pro dnešní den a tak se do toho dáme, ať můžeme v poledne podávat. No a aby nám to šlo rychle od ruky, tak si k tomu zahrajeme a pak už přivítáme ve studiu Radka Pálku.

0: Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát se s Markem Ebenem ohlédneme za 30letou historií ankety Šarmantní osobnost roku. V módních trendech se dozvíte, jaké kabelky a boty budou dominovat podzimu. Vrátíme se k soutěži Muž roku, taky poradíme, jak jíst podle etikety pizzu, krevety nebo kuře a s Pavlou Apostolaky navštívíme Madeiru.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Milí posluchači, prázdniny jsou tu, melouny jsou tu kolem dokola. Je tu Radek Pálka, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já bych řekla, že spousta lidí si vybaví, když se řekne léto.
1: Ty melouny jednoznačně.
0: Tak.
1: Já jsem studoval v Chrudimi a jako studenti, když jsme měli hlad a neměli jsme peníze, tak jsme si koupili obrovskýho melouna, třeba 5 kilový, tenkrát stál kilo melounu a jen třeba 5 korun. Že? Takže no. Za 25 korun jsme si koupili obrovského melouna. A na to jsme byli schopni vydržet třeba týden. Takže jsme potřebovali ušetřit za to jídlo, takže jsme každý, já nevím, nás bylo třeba 5-6, každý jsme dali 2, 3, 5 korun. Jasně. A měli jsme obrovského melouna, který nám prostě vydržel jeden den, někdy 2 dny. Jo. A byli jsme schopni na tom přežít.
0: Řekněte po studiích, jak jste dlouho nemohl vidět melouny.
1: Nepřejedlo se. Tím, že ty melouny opravdu je sezónní záležitost, že, takže že, škola začíná v září, takže my jsme schytli už ten konec ty sezóny, už to nebylo tolik.
0: Jo. Ano. No, já, protože vy to víte, ale přesto posluchačům položím otázku, jestli je meloun ovoce nebo zelenina.
1: Ale já to samozřejmě vím, ale musím říct, že nedávno jsem se nachytal, protože jsem byl v nějakém supermarketu, kde si toho melouna musíte zvážit.
0: Aha.
1: A já jsem automaticky šel do té kolonky ovoce a teď jsem tam listoval a říkám si, Hergo, kde mají toho melouna.
0: No.
1: Oni byli chytřejší než já, protože ho dali správně do zeleniny.
0: No.
1: Takže meloun je skutečně zelenina, protože botanicky to patří ke stejné čeledi, jako jsou třeba okurky, lilek, dýně, o kterých jsme se bavili a tak dále. Takže je to zelenina a tím, že to je sladký. Podobně jako třeba naopak rajče, je ovoce.
0: Ano, tak ještě, že jste si nenechal zavolat obsluhu, že jim tam chybí meloun a že na tom trváte. Takže dobře, je to zelenina. Tak to jsme měli takovou vsuvku vzdělávací. A my jsme říkali, že za prvé zasytí, což jste vy tady teda vysvětlil sám na sobě, ale ona má ještě jednu velikou výhodu. Hydratuje, což teda v létě vlastně je to, co potřebujeme.
1: Ten melon má skutečně 90% vody. Třeba melonová limonáda, bychom se bavili o melonové limonádě, tak opravdu tam nemusíte přidávat vodu. Ono stačí, že ten melon, pokud ho máte ten bezpeckový, dáte ho do mixéru a vlastně už to máte vodový. A kdybyste teďka tu tekutinu z toho melona nebo ten rozmixovaný melon dala prostě do nějaký gázy a vymačkala to, tak zjistíte, že máte skutečně hrstičku dužiny. Zbytek je samá voda. A přestože to je sladký, tak to má i relativně málo kalorií, takže dá se na to nějakou dobu jakoby vydržet, ale myslím si, že ta obrovská vlastnost je ta hydratace.
0: My známe hlavně tedy takový ten náš klasický červený, dobrý. Známe taky žlutý vodní meloun, ten se objevil před pár lety.
1: V podstatě ten byl... Ale není zase až tak úplně jako rozšířený.
0: No.
1: Přitom není špatný, ale mám pocit, že k tomu lidi jako nemají nějakou důvěru. Máme vodní meloun, to znamená, to je ten červený, o kterém jste mluvila.
0: Ano.
1: To má tu konzistenci s tou vodou, pak je to samý, to znamená, že koupíte ten velký zelený nebo žíhaný melon, který ale má vevnitř dužninu žlutou, to je vodní žlutý melon, který chutná úplně stejně jak ten červený, ale žlutý. A říkám, myslím si, že se to úplně nenašlo, tu popularitu u těch lidí. A pak je medový, se tomu říká jako v česky.
0: A ten je výborný s tou šunkou parmskou. Vy doporučujete ty melouny používat třeba do salátů. Tak co bychom měli
1: tak,
0: ještě?
1: Tak musím teďka odbočit, vlastně jsem něco vzpomněl, že já jsem před lety v jednom hotelu, měli v roce 2002, 2003, tam měl jednu kolegyni, která měla předky v Maďarsku. A nějak jsem se bavil o melounech a ona říká, no a babička v Maďarsku je zavařuje na kyselo.
0: Melouny.
1: Ty
0: červený.
1: Říkám, no, přesně takhle jsem se tvářil jako vy.
0: No.
1: A uběhlo spousta let a já jsem právě proto známý, tvořil nějaký koncept, takový jako farmářský prodejny a protože těch melounů má strašný přebytek, tak jsem říkal, co z toho budeme dělat. Takže a mimo jiné, my jsme tam dělali třeba fantastický jako melounový čatný s okurkama, úplně skvělý ke grilovaný masu nebo k síru.
0: To věřím.
1: Tak jsem udělal, jsem si vzpomněl na tuhle tu holku a udělali jsme opravdu normálně nakládaný meloun na kyselo. No, a když si představíte, že budu nakládat okurky, tak mám prostě ten bezpec je melon, nakrál jsem ho na kosky, má do sklenic, mezi to prostě plátky cibule a zalejt to tím
0: nálevem
1: sladkokyselým, normálně zavařit ve sklenicích. To je tak strašně dobrý.
0: A to se to nerozvaří?
1: Ne. Ten melon paradoxně v tom kyselým prostředí jako se pevnil, takže vlastně máte z toho opravdu vytahujete kostky, které vám jako relativně jako křupnou trošku. Je to fakt skvělý. Prostě k masu, k čemukoliv, vám si kus uzeného bušku, k tomu prostě nakládané melon na kyselo. Nebojte se toho, mě to trvalo 20 let, než jsem jako to v sobě překonal a šel jsem, zkusil to a je to fakt skvělý. Takže dá se s tím melonem pracovat i na kyselo nebo na slano. No, konec konců jsme si říkali, že je vhodný i ho grilovat. I tenhle ten vodní se dá krásně ugrilovat. Ať už na sladko, to znamená, že ho obalím třeba trošku s třicinovým cukru, anebo klidně i na slanou. Tam není to tak sladký, mm-hmm. to má zase ta chuť se přemění, takže v kombinaci zase s nějakou grilovanou cuketou, lilkem nebo s něčím, krásně to funguje.
2: Krásně to funguje a já vám řeknu, že to opravdu krásně funguje, protože jak jste mluvil o tom nakládání, zavařování, tak jste tak hezky nám už napověděl, o čem si budeme povídat příští týden. Takže...
1: Že bychom zavařovali.
2: Co vy na to? Tak si to zavaříme příští týden. Tak naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Tvarohové noky se švestkovou omáčkou budeme dnes podávat a ještě taky s ořechovou drobenkou, takže zopakuji, jak na to. Vypeckované švestky nakrájíme na malé kousky, dáme je do kastrůlku, přidáme citronovou šťávu a cukr, podlijeme malým množstvím vody a hezky svaříme. Vajíčka rozdělíme na žloutky a bílky, bílky ušleháme na tuhý sníh, žloutky utřeme v míse se změklým máslem, přidáme měkký tvaroh, zakysanou smetanu dobře promícháme, zapracujeme hrubou mouku a nakonec zlehka vmícháme bílky. Lžíci odkrájíme noky a hned je vkládáme do vroucí vody. Vaříme tak 8 až 10 minut podle velikosti pochopitelně a pak vyjmeme děrovanou naběračkou. Uvařené noky přelijeme na talíře švestkovou omáčkou a posypeme drobenkou a ještě dozdobíme šlehačkou. A ta drobenka samozřejmě zopakuji. V míse změklé máslo dobře zpracujeme s krystalovým a vanilkovým cukrem, moukou a oříšky. Směs rozprostřeme na plech, vyložený pečícím papírem a pečeme do zlatova při 170 stupních.

0: životě.
1: Pokud nás posloucháte od začátku dnešního vaření, tak víte, že jsem slibovala poslední díl, který pro vás připravujeme s Kateřinou Hájkovou na téma pohanka. Už jsme vám dali pár dobrých rad a věřím, že se hodili. A poradíme samozřejmě i dnes.
2: Vaříte se Zdenou Kabourkovou.
1: Vím, že vy umíte i chléb. Vy děláte i chléb z té pohankové mouky.
3: Určitě.
1: To znamená, že to bude asi jako hezký tmavý.
3: Tak, chléb je tmavý, ale rozhodně je ten chleba hutnější. Mm-hmm. Takže určitě je to přesně to, co jsme říkali na začátku našeho seriálu, že nepřijdu domů, neupeču rodině pohankový chleba, protože bychom se asi nedomluvili, ale když si takhle rodinu postupně zvyknu na chuť té pohanky, tak později jim opravdu už ten pohankový chleba můžu udělat a třeba v kombinaci s tou pomazánkou nebo s tou paštikou, o kterých jsme se tady bavili minule, je to opravdu zase luxus a je to zdravé a perfektní letní večeře.
1: Můžeme říct?
3: Určitě. Zase vezmeme půl kila kvalitní pohankové mouky, ideálně takové té polohrubé. Tady tu pohanku, sama jste říkal, že je těžká, potřebujeme něčím odlehčit. Odlehčíme ji vlákninou a to psyllium.
1: Psyllium
3: můžeme koupit v lekárně,
1: ano.
3: Je to vlastně jitrocel, je to opravdu jenom přirozeně zase bezlepková rostlinná vláknina a ona nám dodá takový ten gel a vlastně ano. Nahradí nám ten lepek, který tam není. Potřebujeme sůl do těsta, kmín nebo chlebové koření, potřebujeme loupaná slunečnicová semínka, ale nemusí být, to už samozřejmě ano. Podle chuti, potřebujeme droždí. Takže připravíme si klasický kvásek, mezi tím si namočíme psyllium, to je důležité si to psyllium namočit bokem.
1: Ano.
3: Někdy má člověk pocit, že ho dá do mísy se vším a že ono pak nabobtná. Ne. Psyllium bokem. Takže uděláme si kvásek, přidáme psyllium, přidáme všechny ty ostatní věci, zaděláme těsto, necháme vykynout a upečeme si chleba. Tohle je tedy chleba s droždím. Samozřejmě můžeme ten pohankový udělat z pohankového kvásku, ale to už je složité, nadlouho, na tu letní večeři úplně tohle to stačí. Ano, tady budem počítat, že má trošku specifickou chuť, ale vůbec to není na škodu.
1: A já musím teď poděkovat paní Kateřině, že opět přišla a jsem teda zvědavá, paní Kateřino, s jakým nápadem, na jaký seriál přijdete příště. My už jsme toho probrali poměrně hodně, takže docela jsem na to zvědavá.
3: Já taky.
1: Doufám, že se ozvete.
3: Určitě ano.
1: Tak vám přeji hezký zbytek léta.
3: Vám taky, našim posluchačům taky. Děkuju za pozornost. A mějte se dobře a opravdu té pohance dejte šanci.
1: Já jí teda tu šanci dám. Děkuju vám pěkně.
3: Naschledanou.

0: tvarohové noky se švestkovou omáčkou a ořechovou drobenkou budeme podávat. A já zopakuji, jak na to. Vypeckované švestky nakrájíme na malé kousky, dáme do kastrůlku, přidáme citronovou šťávu a cukr podlijeme malým množstvím vody a svaříme. Tak to už máme dávno hotové. Vajíčka rozdělíme na žloutky a bílky. Bílky dobře ušleháme na tuhý sníh. Žloutky utřeme v míse se změklým máslem, přidáme měkký tvaroh, zakysanou smetanu promícháme, zapracujeme hrubou mouku a nakonec zlehka vmícháme bílky. Tak to taky už určitě máte. Lžící odkrájíme noky a hned je vkládáme do vroucí vody. Vaříme tak 8 až 10 minut a pak je vyjmeme děrovanou naběračkou. Tak to budete dělat asi právě teď. Uvařené noky přelijeme na talíři švestkovou omáčkou a posypeme drobenkou. Ještě můžeme dozdobit, jak jsme říkali, třeba šlahačkou. Drobenku pochopitelně ještě zopakuji. Takže v míse změklé máslo dobře zpracujeme s krystalovým a vanilkovým cukrem, moukou a oříšky. Směs rozprostřeme na plech vyložený pečícím papírem a pečeme do zlatova při 170 stupních. Tak to byl recept pro dnešní den a doufám, že jsme i dnes vybrali dobře a že si pochutnáte. No a co vám nabídneme teď? Opět po čase budeme listovat v receptáři našich babiček. A tentokrát pro nás Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření vybrali drobenkový koláč s tvarohem, který se pekl z čerokové mouky.
1: V našem vyprávění o dobrotách z kuchyně našich babiček se tentokrát zastavíme u dnes trochu opomíjené obiloviny. Budeme si povídat o čiroku, plodině, která byla po staletí součástí jídelníčku mnoha národů.
2: Čirok patří mezi nejstarší kulturní obiloviny na světě. Archeologické nálezy potvrzují, že se pěstoval už v pravěku na území Dálného východu i v subsaharské Africe. Odtud se postupně rozšířil do dalších částí světa.
1: Díky své mimořádné odolnosti vůči suchu a vysokým teplotám si vysloužil přezdívku velbloud rostlinného světa. Jeho hluboký kořenový systém dokáže hospodařit s vodou tak dobře, že přežije i tam, kde jiné obiloviny, například kukuřice, neumí. Do českých zemí se čirok dostal v 19. století. Nejprve sloužil hlavně jako krmivo pro hospodářská zvířata, ale mezi světovými válkami se začal více využívat také při výrobě mouky a dalších potravin. Přestože nikdy nedosáhl obliby pšenice nebo žita, své místo v hospodářství i v kuchyni si dokázal najít. V kuchyni měl ještě v polovině 20. století čirok překvapivě široké využití. Jeho zrníčka se připravovala podobně jako jáhly nebo rýže, obilovina se přidávala do polévek, kaší a různých kucmochů i sladkých pokrmů. Z čirokové mouky se pekl chleba i koláče.
2: A jeden recept ze starého receptáře dnes přidáme. Drobenkový koláč s tvarohem.
1: Budeme potřebovat 30 deka čirokové mouky, 12 deka cukru krupice, 14 deka másla, vrchovatou lžičku prášku amonia, půl kila tvarohu, dvě vejce, 5 lžiček cukru krupice, vanilku, 5 deka bramborové moučky, 2 deci mléka a třeba třešně, meruňky, jahody nebo borůvky. Do mísy nasypeme mouku s amoniem, cukr na kousky nakrájené máslo. Rukama zpracujeme na drobenku. Tvaroh s vejci, cukrem a bramborovou moučkou vymícháme do hladka a po částech mícháme mléko. Pekáček vymažeme, nasypeme na něj většinu drobenky a asi 3 až 4 lžíce si necháme. Drobenku rovnoměrně rozhrneme a nalejeme na ni tvarohovou směs. Na tvaroh naskládáme očištěné ovoce a posypeme zbylou drobenkou. Vložíme do vyhřáté trouby do zružovění povrchu asi na hodinu. Po vytažení z trouby necháme vychladnout a nakrájíme.

Pomalu se blíží 12. hodina, budeme podávat oběd, tvarohové noky se švestkovou omáčkou a ořechovou drobenkou. Doufám, že už budete mít hotovo tak jako my a že budete už za chvilku podávat. Tak ještě rychle papír a tušku, abych vám nadiktovala suroviny na příští týden. Pište si, připravíme si plněné zapečené brambory se slaninou a sýrem. A surovin nebude potřeba mnoho. Středně velké neoloupané brambory, nevím, kolik vás bude, tak neříkám kolik. Máslo, můžete ho už utřít se solí, pak česnek, anglickou slaninu, plátkový sýr cheddar a řecký jogurt nebo zakysanou smetanu. Takže opravdu toho není mnoho. Středně velké neoloupané brambory, máslo utřené se solí, česnek, anglickou slaninu, plátkový cheddar, řecký jogurt nebo zakysanou smetanu. Tak kontrola brambory, máslo, se solí, česnek, slanina anglická, cheddar, řecký jogurt nebo zakysaná smetana. To jsou suroviny, které budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi. A já doufám, že budete. Mimochodem, to už bude poslední letošní prázdninové vaření. To nám to utíká. Tak, suroviny na příští týden známe, uvařeno máme. Co nám zbývá? No, zbývá nám jediné samozřejmě přání od Zdeny Kabourkové, jako vždy. Takže já vám přeji dobrou chuť a mějte se hezky.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Holicích je dnes mezinárodní setkání radioamatérů. Náchod odpoledne otevírá kolonádu v lázních Bělovez. Kanada pozastavila jednání o obchodní dohodě s USA, začíná tak platit 50% clo na kanadský dovoz. A odpoledne bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo a zaprší a teploty až 20 stupňů Celsia. Dobré sobotní poledne, zprávy má Vilém Branda. Holice na Pardubicku dnes hostí Mezinárodní sraz radioamatérů. 36. ročník provázejí přednášky, workshopy a výstavy. Nechybí ani tradiční burza radioamatérské techniky. Podle pořadatele Davida Šmejdíře zvou každoročně i vítěze prestižních světových soutěží.
2: Několikrát do roka je vyhlašován nějaký celosvětový závod, kterýho se účastní radioamatéři celého světa a samozřejmě i z naší republiky. Ohňová země, Austrálie, ostrovy, kdekoliv, prostě po celém světě, tak pak se snažíme je dostat do Holic, aby nám tady udělali přednášku, kde se teda promítají videa a diskutuje a tak dále.
0: Město Náchod dnes 2 hodiny popolední slavnostně zpřístupní historickou kolonádu IDA ve Velkých lázních Bělovez. Obnova budovy za víc než 24 milionů korun je součástí českopolského projektu Balneum Glacensis, který propojuje Náchod s polskými lázeňskými městy Kudova Zdroj a Polanica Zdroj.
3: Uvnitř obnovené kolonády v Bělovci je nová stálá expozice o historii lázeňství. Nechybí opravený prameník minerální vody Ida ani bysta princezny Idy. Dnešní program nabízí kromě slavnostního otevření také hudební vystoupení anebo spuštění přeshraniční hry pašerákem v lázních. Město Náchod zároveň pokračuje v úpravách přilehlého parku, kde buduje odpočinkové molo na břehu Metuje a nové vodní prvky. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Kvalita vody v Sedské přehradě zůstává špatná a není vhodná ke koupání. Zákaz hygienici nevydali, upozorňují ale na možná zdravotní rizika. Potíže můžou mít hlavně alergici nebo lidé s oslabenou imunitou. Většina přírodních koupališť v Pardubickém kraji je ale i na konci prázdnin čistá. Po nástupu do školek nebo škol můžou být malé děti na podzim častěji nemocné. Příčinou je i to, že ještě nemají dostatečně odolnou imunitu. Jejich běžné nachlazení rodiče podle lékařů zvládnou doma. V některých případech by ale měli zvážit návštěvu lékaře. Jde například o situace, kdy dítě hůř dýchá, má vysoké teploty nebo hustou zelenou rýmu. Kanada pozastavila obchodní jednání se Spojenými státy ohledně odvrácení 50% cla na kanadské zboží, informuje o tom agentura AP. Podle kanadského premiéra Marka Carneyho byly nové podmínky ze strany USA nespravedlivé, ekonomicky nevýhodné a zpochybňovaly spolehlivost jakékoliv dohody. Ode dneška tak platí 50% clo na kanadský dovoz za 20 miliard dolarů, v přepočtu za 413 miliard korun. Ottawa plánuje reagovat stejně vysokými cly.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude obloha na východě Čech oblačná až zatažená, čekají nás přehánky a vydatný déšť, který bude večer ustávat. Ochladí se na 17 až 20 stupňů Celsia, teploty na horách do 14 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí, večer vítr zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak slabě stoupne a bio na prvním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nemáme, tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hezké sobotní odpoledne nebo poledne přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Jsou 4 minuty po 12. Mnozí z vás právě teď usedají k obědu, tak přejeme dobrou chuť. Také dobrý poslech písniček od srdce. Hana Zagorová je před námi a pak, co zahrajeme, záleží na vás, posluchačích. Takže pokud byste k obědu chtěli slyšet nějakou svoji oblíbenou, napište nám, co to má být, případně připojte vzkaz, pokud to má být pro někoho s věnováním a celé to pošlete třeba na e-mailovou adresu studio.pardubice@ rozhlas.cz. Máme také SMS bránu, pokud posíláte textovky, tak ve tvaru Pardubice, Mezera a váš vzkaz. SMS-kové číslo je 90 011 04 a telefon, pokud byste chtěli promluvit živě do vysílání, 726 46 46 48 48. A Bohuslavům posíláme gratulaci k dnešnímu svátku.
1: Písničky od srdce s Miroslavem.

0: zatřískaný den, tak doufám, že to se vás v sobotu odpoledne vůbec netýká. Naopak, že si užíváte víkend v pohodě a k té správné pohodě by mohla dopomoci také nějaká ta vaše oblíbená písnička. V tuto chvíli máte možnost si o ní napsat nebo zavolat, kontakty už jsem zmínil. No a písničky od srdce tady budou až do 13 hodin, takže spousta času na to. A pojďme se podívat na první vzkaz od Sylvie z Prahy, která přeje hezkou sobotu. Dneska má 31. narozeniny britsko-kosovsko-albánská zpěvačka Dua Lipa, známá u nás tím, že se naučila zpívat na ostří nože od Evy Farné. Ano, to jsme všichni viděli, to byla velká záležitost. Patří mezi mé oblíbené zpěvačky a na mém Spotify mi od ní nejvíce bodovaly tyto hity. Pak je tady seznam hitů, ze kterých si můžu vybrat, takže už jsem vybral. A bude to Bohuslavům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia my moc děkujeme a všem posluchačům od Sylvie z Prahy.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice, 12 hodin, 12 minut a teď tu máme pozdrav od posluchače Pepy. Zdravím všechny posluchače Pardubického rádia i vás ve studiu, děkujeme. Směsí úspěchů v podání Pavla Nováka bych chtěl vzpomenout na přerovského rodáka. Písničku posílám všem, kteří mají Pavla rádi. Děkuji.

Směs úspěchu Pavla Nováka. Ještě jednou zdravíme Pepu, také Mílu, přejeme krásný den oběma a krásný sobotní den vám všem, kteří ladíte vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Paní Jarka telefonovala, zdravíme do Osíku, no a teď někdo zvonil, takže jsme nestihli dořešit všechny potřebné věci a drby, tak doufám, že si užije návštěvu, no a že si užije také Dalibora Jandu, o kterého si zavolala. Krásnou sobotu přejeme do Osíku.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
3: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

12.27, sobotní polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují. Dobrý den, Míro, píše posluchačka Boženka. S písní Borůvková od Šárky Reskové přeji všem krásné léto. Tak i vám krásné léto, krásné víkendové dny. No jdeme si užít Šárku Reskovou, jsem dlouho neslyšel tuhle písničku.

0: Borůvková, Šárka Resková a s vámi jsou písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Mám tu další telefonát a zdravím do Bradla, Mílu, také Pepu. Ahoj oběma.
1: Ahoj, ahoj, zdravíme z Bradla, deštivého, větrného a je tady, ale doma je tady v chatičce bezvadně.
0: Topíte si asi ne, co?
1: Cože?
0: Jestli si topíte.
1: Netopíme, ne.
0: Ne, ještě je teplo.
1: To zase nejsme takový cintrlíčky.
0: Jo, jo, jo.
1: No.
0: No, a co houby?
1: Houby je to slabý, no, chodím po lese, ani praštivky nejsou moc vidět, je to, no, musí hodně zapršet, aby vyrostly, no, tak ono no tak. Tady to bývá září, říjen i listopad, tak já myslím, že ještě čas a budou.
0: No tak jo, tak ten deštík, ten, to je potřeba, takže třeba to je začátek lepších houbařských dní.
1: Kežby.
0: Uvidíme.
1: To se na to těším.
0: Tak a komu zahrajeme?
1: No právě zahrajeme všem nedočkavým houbařům, a který čekají na tu svoji sezónu a chtějí si to užít.
0: Dobře.
1: Tak to přeji všem.
0: Tak jo, tak budeme tak nějak vzhlížet k nebi a vysílat do vesmíru takový ten požadavek, ať už konečně vylezou houby, ať také trochu toho houbování letos užijeme. No a dáme tedy Martu Kubišovou, ta už je připravená. Je to takhle všechno? Můžeme hrát?
1: Můžeme hrát.
0: Jdeme na to, jdeme na to. Tak užívejte s Pepou v sobotu a ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.

Nechci být ta druhá, to byla Marta Kubišová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Tak, teď mi dorazil pozdrav od posluchače Daniela, který chce Michala Tučného a já koukám, že jsem dal písničku, která sice odpovídá názvem, ale interpret je jiný, tak rychle musím nalézt tu správnou. No a mezi tím tedy koukneme na vzkaz, který je dorazil. Dobrý den, moc vás rádi posloucháme. Jestli se vejdu do vašeho seznamu, tak bych poprosil pro všechny letní písničku od Michala Tučného Spím v obilí, děkuji a jste skvělý, píše Daniel, tak mi děkujeme moc za pochvalu a já už tady lovím v tom sáhodlouhém seznamu jeho písní, no a S to bude někde ke konci abecedy, takže než se tím proklikám, tak to ještě chvilku bude trvat, hacha, JK, no tak jsem teprve ukáčka. U MK Medicine Man, ježišmarja, ono se vyplatí určitě chvilku počkat a dočkáte se té své oblíbené písničky. Tak už ji mám, šup tam s ní a jdeme na to.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: V letní repríze se vydáme hlavně na ostrov vonící nám čajem. S Janem Kuncem z Trutnova na Srí Lanku, dříve Ceylon, v poněkud extrémním rozhlasovém putování. Vlakem na stupátku do hor sbírat čaj na plantáže, vozítkem tuk-tuk městy, zaslony i květy banánovníku. S hudebníkem a milovníkem umění Janem Kuncem v pondělí po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Uslyšíte rozhovor s herečkou Stanislavou Jachnickou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: A pokračují polední písničky od srdce, také Františka chtěla slyšet Michala Tučného Spím v obilí, tak doufám, že jsme udělali radost, zdravíme a pojďme na další vzkaz. Nějak se mi to tady začíná kupit, takže dobré poledne, milé rádio. Zahrajte prosím Růže kvetou dál pro dobrou náladu, radost a pohodu všem, píše posluchačka Zdena.
4: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

Růže kvetou dál, Helena Vondráčková, a my teď vyrážíme za hranice, alespoň co se muziky týká. Mirej Matěje, ke kávě, pojďme na to.

Za 9 minut bude 13 hodin, ještě chvilka zbývá pro písničky od srdce, pro muziku i pro vaše vzkazy, tak máme tady jedno SMS-kové přání. Zahrajte písničku Paráda a bude to Markétě Pazderkové a Lidušce Pudíkové k narozeninám. Hlavně zdraví, štěstí, pohodu a radost Kopečkovi a Vanerkovi posílají gratulaci a my se připojíme. Všechno nej?

Je to paráda lehnout si na záda, tak nevím, jaké máte plány na tento víkend, ale myslím si, že mnozí mají volno a tak není problém si lehnout na záda, klidně si přečíst nějakou tu knížku, anebo si takhle po obědě na moment pousnout a pak si zase rychle užívat dnešního krásného dne. I když tedy počasí není úplně asi ideální, na druhou stranu tady v Pardubicích teď neprší, vykukuje sluníčko, takže nebudeme si stěžovat. Je to takové, jaké si to uděláme, že a to počasí na tom vůbec nesejde. Ale dost filozofování, pojďme na poslední vzkaz, který tady mám. Milé rádio, prosím o zahrání pro pořadatele mysliveckého sdružení, které pořádalo vycházku v obci Řetůvce s velkým pohoštěním i do gastrůlku. Tato akce velice kvitovaná. Počasí nic moc, tak ať se daří. Hodila by se písnička od Boniem Babylon. Moc děkuji, píše posluchač Mirek. Tak jdeme na to, Boniem jsou před námi, písničky od srdce u svého konce. Za chvíli výlety s Pavlem Kudrnou a přejeme dál pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice. A jinak další písničky na přání od srdce zase v podvečer, dneska v 17 hodin.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Pardubickým kardiologům přibývají starší pacienti s komplikovanými problémy srdce. Při ranní nehodě auta na dálnici D11 u Chýště na Pardubicku se zranilo 13 lidí. Na pradědu foukal vítr o rychlosti 100 km za hodinu. A dnes čekáme v Pardubickém kraji ochlazení, večer ustávání srážek a teploty do 20 stupňů Celsia. Pěkné odpoledne u zpráv přeje Vilém Branda. Lékaři v Pardubickém kardiologickém centru stále častěji ošetřují pacienty se složitějšími srdečními problémy. Přibývá hlavně starších lidí, kteří už prodělali infarkt a srdeční tepny mají zúžené na několika místech. Typických akutních infarktů podle kardiologů naopak mírně ubývá. Pardubické pracoviště se zaměřuje taky na dlouhodobě ucpané tepny, vysvětluje kardiolog Vojtěch Novotný.
4: Dojde k nějakému většinou postupnému uzávěru té tepny. Oni třeba to nemusí vnímat nějak dramaticky, jako od teď je mi špatně, ale spíš tak jako plíživě. Ono pak se dostanou na to vyšetření, zjistí se, že mají třeba jednu nebo víc tepen zavřenou, že to trvá měsíce, roky. Jako určitě jsme dělali tepny, které byly zavřené 20 let.
3: Na dálnici D11 u Chýště na Pardubicku se při nehodě dnes ráno zranilo 13 lidí, z toho dva těžce. Záchranáři je převezli do nemocnic v Hradci Králové a v Pardubicích. Žádné omezení na dálnici už není. Všichni zranění byli v dodávce, která vyjela mimo dálnici, upřesnila mluvčí pardubické policie Dita Holečková.
5: Řidič s vozidlem z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci. Při dopravní nehodě se zranilo všech 13 cestujících. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, která byla s negativním výsledkem. Dálnice je s opatrností po celou dobu prověřování této dopravní nehody průjezdná.
3: Při nočních bouřkách zaznamenali meteorologové na pradědu vítr o rychlosti 100 km za hodinu. Na většině míst v Česku zároveň spadlo mezi 15 až 40 mm srážek. Nejvíc pršelo ve středních Čechách a na severu Čech, uvádí to meteorologové. Během dneška bude pršet hlavně v severních Čechách. Na začátku příštího týdne by se pak deště neměly objevit vůbec nebo jen výjimečně. Na palubě malého letadla, které se zřítilo v Chorvatsku, podle informací ministerstva zahraničí nebyli žádní Češi, uvedl to mluvčí ministerstva Adam Čerge. Ultralehký letoun s německou registrační značkou letěl z České republiky. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar, nepřežili ji dva lidé.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude obloha na východě Čech oblačná až zatažená, čekají nás přehánky a vydatný déšť, který bude večer ustávat. Teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách do 14 stupňů. Povane mírný západní vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí, večer vítr zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabě stoupne a bio na prvním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehodu máme hlášenou na silnici 35 před Vysokým Mýtem ve směru na Litomyšl, a to před nájezdem na dálnici D35, která tvoří obchvat Vysokého Mýta. A omezení čekejte na trase Chrudim Vysoké Mýto, stavební práce pokračují na silnici 17, omezení by mělo skončit až v polovině prosince tohoto roku. Tolik doprava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráci Kolovrat krakovští a také Serénijové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprant z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký.

0: Vína, a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic. A jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo.
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v Jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
0: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
0: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
0: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
0: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
0: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
2: Třešňová královna.
0: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo? Protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
0: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už. Jo? Takže to bylo takový modernější styl. A asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, no, na co všechno se měl rodičů ptát.
0: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu. To nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
0: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
0: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
0: Já si myslím,

0: Myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
1: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
0: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci. A šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali 2 dny, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma 2 dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma nebo chleba nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
1: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
0: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílý, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš červeným šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak To bylo takové, co si pamatuju ještě. A to člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař?
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie domů a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli, protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru a naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo, že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděla.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo, ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatný, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne, že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo? Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo? Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď je to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, Tady bylo muzeum, vlastně do tělo 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zapsané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen mouznem? Tak zkouší Bůh.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbrandta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně? No ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to nebyli své zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matracích?
2: Jo. No, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je starý. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno starý. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí a já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr a ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa věvě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a Najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by bylo váš parfé. Já jsem se na něj tak koukla, říká si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem do obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná. Jenom přišla v Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete, Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, že jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus, že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Jsem nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo, tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaký penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádím. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH, co to je za trofej, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand, to přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci, strašní, vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Odlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: A co jiného dělat než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měnila jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkal, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které jsem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši, vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme jezdili, já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se obývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že má začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: U obchodního centra v Pardubicích bude do konce října nový chodník. Některé památky na východě Čech se dnes připojují ke hradozámecké noci. Stát podle premiéra začne konsolidovat rozpočet, až dokončí investice. A zítra bude většinou slunečno, teploty do 22 stupňů Celsia. Odpolední zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Téměř 1,8 milionu korun zaplatí první pardubický obvod za nový chodník u obchodního centra Palác Pardubice. Hotový má být do konce října, tedy zhruba o rok později, než se původně plánovalo. Stavbu podle radnice zdrželo majetkové vypořádání pozemků, které městu nepatřily. Součástí projektu jsou taky dvě lavičky a nová zeleň podél cesty. Radnice při přípravě řešila i způsob odvádění dešťové vody, říká starosta Filip Šťastný z hnutí ANO.
2: Vlastně ten chodník je vyspádován směrem k té nové zeleni a na kraji toho chodníku je potom vytvořen přibližně metrový průlech, který tu vodu zachytává a zasakuje vlastně v území. My žádnou vodu z tohoto chodníku neodvádíme do kanalizace, všechna voda zůstává tady v tom prostoru.
0: Ctětín na Chrudimsku zpřísnil pravidla pro využívání rybníků. Kvůli nedostatku kyslíku tam minulý měsíc uhynuly ryby v části Vranov. Nádrž přitom není chovná, obec vydala zákaz vysazování ryb a také koupání psů s obojkem proti parazitům. Zámky ve správě Národního památkového ústavu připravili pro návštěvníky na dnešní hradozámeckou noc mimořádné prohlídky. V Královéhradeckém kraji se do programu zapojují Hrádek u Nechanic, Ratibořice, Náchod, Opočno a Hospital Kuks, říká mluvčí památkářů Lucie Bydlasová.
3: Na Náchodě jsou volné prohlídky doplněny hledáním šifry k pokladu. Na Hrádku u Nechanic máme celodenní program, neboť zde probíhají hradozámecké slavnosti. Na Kuksu večer připomeneme události kolem bitvy v roce 1866 a Ratibořice si návštěvníci mohou projít sami svým tempem.
0: Zadlužení Česka se příští rok zvýší. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne na 45,8 HDP. To je o 1,6 bodu víc než letos, řekl to v televizi Nova. Dodal, že Česko bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok předseda vlády nezmínil. Už dřív ale řekl, že bude výrazně pod 400 miliard korun. Konsolidace rozpočtu je podle Babiše možná až po dokončení investic. Hasiči v Česku měli kvůli nočním bouřkám 715 výjezdů, informoval o tom jejich mluvčí Václav Pilný. Nejvíc zásahů hlásí Středočeský kraj, kde jednotky řešily 240 případů. Nasledovaly jižní Čechy a Vysočina. Všechny stavy povodňové bdělosti už ale meteorologové odvolali.
1: Počasí.
0: Později odpoledne čekáme oblačno až zataženo, přehánky a vydatný déšť, který bude večer ustávat. Noc bude v Pardubickém kraji poměrně chladná, teploty klesnou až na 8 stupňů Celsia. Zítra bude naopak slunečno, denní maxima 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr a rozptylové podmínky zítra zpočátku místy mírně nepříznivé, potom už dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Komplikace čekejte v Pardubicích. Dvě osobní auta bourala na výjezdu z města směrem na Dašice, konkrétně v ulici Staročernská u zahradnictví v Černé Zabory. A na nehodu osobního auta pozor na novém úseku dálnice D35 ve směru na Hradec a Pardubice, a to u sjezdu na Vysoké Mýto, tak opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A my se počasí budeme ještě chvilku podrobněji věnovat za pár okamžiků. Koukneme nejenom na neděli, ale především na příští týden, abyste věděli, co přinese a na co se připravit. Také se stavíme za krávami, řeknu to takto na rovinu. Čili totiž pomáhá krávám na Pardubicku zvládat vysoké teploty. Chovatelé jim přidávají speciální směs do krmení, aby jim podpořili chuť k pití a k jídlu. V horku krávy totiž žerou méně a projevit se to může na množství a kvalitě mléka. Podrobnosti tedy v reportáži za pár minut. A muzika je také připravená, písničky, které nestárnou, obstarají Žalman a spol., Marcela Holonová nebo Petr Gottwald. Užívejte sobotu s datem 22. srpna a Bohuslavům patří gratulace k dnešnímu svátku.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem.

0: co bude dál? Otázka, kterou položila Marcela Holonová ve své písni Žárlím. Tak co se počasí týká, můžu klidně odpovědět. Noc na zítřek by měla podle meteorologů být polojasná až jasná. Během noci se výjimečně vytvoří mlhy. Co se teplot týká, tak ty nejnižší budou mezi 11 až 8 stupni, na horách mezi 8 až 5 stupni Celsia. No a jaká bude neděle podle předpovědi, řekne meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Jimrich Drapák.
1: To měla být slunečná, polojasno, skoro jasno, ráno se nám můžou tvořit mlhy, 11 až 8 stupňů a zítra na horách při zvětšené oblačnosti by se nám výjimečně mohla objevit nějaká slabonká přehánka. Ty nejvyšší teploty ale ještě nízké, 19 až 22 a vítr slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní, 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Tak to máme víkend, no a koukal jsem, že co se týká příštího týdne, tam se nám opět oteplí.
1: Ano, přesně tak. Začne se nám od úterka oteplovat. V úterý bychom se už dostávali na těch letních 25. Zatím to vypadá nejtepleji. Čtvrtek, pátek, tam by ty teploty mohly být někde kolem těch 30 stupňů.
0: Tak toliko počasí, meteorolog Jimrich Drapák. Za chvilku vyrážíme do Živanic za krávami. No a do té doby Emigrant nebo Žalman a spol. Hezké sobotní odpoledne.

0: Palivovou přísadu dostávají během veder do krmení dojnice v zemědělském a obchodním družstvu v Živanicích na Pardubicku. Tahle speciální směs s čili papričkami prý podporuje jejich chuť k jídlu a pití. Ve vysokých teplotách totiž krávy méně žerou a to má potom vliv i na produkci mléka. Chovatelé proto hledají způsoby, jak jim náročné letní dny co nejvíce ulehčit. Reportérka Českého rozhlasu Pardubice Anna Svobodová natáčela přímo ve stáji v Živanicích.
1: Díky těm papričkám, které tam jsou, tak vlastně jakoby mají větší podporu slinění, tím mají větší chuť žrádlu a tím vlastně i pijou.
2: Se mnou je tady předseda zemědělského a obchodního družstva bratranců Veverkových v Živanicích Vít Hejna.
1: A doplňují tu svoji energii, kterou spotřebovají jak na tu výrobu mléka standardně každý den, ale vlastně ještě využívají tu energii na ten tepelný stres, aby snížili to teplo nadměrným dýcháním nebo nadměrným jakoby vypazeným jazyka a funěním.
2: Takže to čili funguje u nich podobně jako u lidí. Pálí je, tak se potřebují napít.
1: Napít a najíst, přesně tak. A když už vlastně zootechnici podle počasí, podle předpovědí vědí, že budou ty velký tepla, tak aby to v tom krmení měli, protože opravdu dřív tohle bychom nedávali, tak říkám, používám to asi tak 3 roky, tak vlastně opravdu v těch velkých vedrech bylo znát, že ty zvířata měly menší příjem potravy. Ventilátory jedou, takže tady je vlastně vyšší teplota jak 19 stupňů, takže aby krávy měly lepší pohodlí. Když je vyšší teplota, tak vlastně tam se ještě vlastně dá taková mlhovina, se pouští vlastně na jejich tělo, aby vlastně se ochladili.
2: Snižuje se vám tedy nějak jako teď v posledních letech, po tom, co ty teploty v létě takhle strmě stoupají, ta produkce?
1: Díky těm vlastně technologiím, které my máme ve stáji, tak co se týče jakoby řeknu produkce toho mlíka, se snažíme udržet na nějaký stejný úrovni. Spíš tam hraje roli složky, to znamená tuk a bílkovina, díky vlastně těmhle těm teplotním stresům vlastně třeba snižují se.
2: Jak jste na tom vlastně s krmivem třeba v důsledku toho sucha?
1: Máme dostatek krmení s tím, že samozřejmě kdyby přišli takový den 3 roky za sebou, tak už to je samozřejmě složitější a opravdu bychom měli provozní komplikace. Protože jenom v porovnání v loni jsme sklidili ze stejné výměry, kterou sklízíme na seno, abyste měli představu 900 balíků sena. Letos jsme sklidili jenom 270, takže vlastně není to ani třetina.
2: Vysokým teplotám přizpůsobují provoz zemědělské podniky napříč Pardubickým krajem. Z Živanic Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát se s Markem Ebenem ohlédneme za 30-letou historií ankety Šarmantní osobnost roku. V módních trendech se dozvíte, jaké kabelky a boty budou dominovat pod zimu. Vrátíme se k soutěži Muž roku, taky poradíme, jak jíst podle etikety pizzu, krevety nebo kuře a s Pavlou Apostolaky navštívíme Madeiru.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Sucho. O tom se letos mluví obzvlášť často a hlasitě. Myslím si, že takových roků bude asi přibývat. Přesto dá se proti tomu bojovat a celkem účinně. S obnovou mokřadu v Národním parku Šumava právě teď pomáhají desítky dobrovolníků z celého světa. Díky jejich práci se daří na mnoha místech chráněného území zadržovat více vody. Zaměřují se například na rákosem zarostlé rašeliniště nedaleko Knížecích plání na Prachaticku. Michal Bělský místo navštívil a natočil tam reportáž.
1: Mám rád šumavskou přírodu, já jsem tady jezdil s rodičema, tady se objevila tahleta příležitost sem vlastně přijet, trochu tady té přírodě nějak pomoct, tak jsem to vlastně s nadšením přijal.
2: Do obnovy mokřadů se zapojil i dobrovolník Václav Cibur z Prahy.
1: Pracuji jako ajťák v korporátu v Praze právě, takže pro mě tohleto úplně skvělá příležitost si zapracovat trošku rukama, oddechnout si, dát hlavě trošku odpočinout.
2: Dobrovolníci se dostali do rašelinišť u Knížecích plání, kde pomáhali s kosením rákosu, jako třeba Hanach Becker z Německa.
3: Samotná práce není nijak náročná, my víceméně jen odnášíme pokosené rostliny. Je ale zajímavé pozorovat, jak po odstranění rákosu vykukují rašeliníky a různé druhy brusnic, které byly jinak skryté.
2: Kosení rákosu si už doma vyzkoušel Aleksandr Marinov z Bulharska, který na dobrovolnický kemp na Šumavě přijel po třetí.
4: Tady je to víceméně vlhká louka, takže se tu pracuje dobře. Když jsem nedávno kosil rákos v našich bulharských bažinách poblíž Burgasu, to bylo o poznání náročnější. Rákos tam byl daleko vyšší, tady to jde daleko lépe.
2: Víceletý projekt začal už před 4 roky poblíž Dobré u Lenory, kam se sjeli zájemci z celého světa. Podle Stanislavy Tomkové z pořádající organizace Na mysli, jich tentokrát na Šumavu dorazilo téměř 50.
5: Máme tady účastnice z Brazílie nebo účastníka z Nepálu, z Indie, ale pak máme i zástupce z Irska, z Francie, z Německa, z Slovenska a z Ukrajiny.
2: Jak dál Tomková doplňuje, celý kemp není jen o práci v terénu.
5: Vždycky jedna skupina je na pracovní lokaci a proti tomu druhá skupina má nejrůznější vzdělávací exkurze taky v terénu. Odpoledne máme společné kreativní workshopy, každý večer probíhá přednáška s nějakým odborníkem z Národního parku nebo z Bavorského lesa.
2: Práci dobrovolníků oceňují i zástupci správy Národního parku Šumava. Podle vedoucího odboru ochrany přírody Martina Starého má správa v podobných lokalitách omezené možnosti.
6: Jsme velmi rádi, že nám studenti a dobrovolníci takto pomáhají. V dnešní době je lidská práce velmi drahá a kdyby správa měla toto všechno financovat, tak by to nebylo dlouhodobě udržitelné.
2: Obnova rašelinišť a mokřadů pomůže udržet vodu v krajině, doplňuje Martin Starý.
6: Je to pohoří, které je velmi ovlivňováno tím suchem a tou klimatickou změnou. Z toho důvodu je zásadní dlouhodobě pracovat na revitalizaci vodního režimu, navracet tu schopnost té krajiny absorbovat a zadržet tu vodu.
2: Dobrovolníci svou prací zároveň pomáhají chráněnému tetřívkovi obecnému, pro kterého jsou podobné mokřady přirozeným místem výskytu. Z Knížecích plání Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Milan Dufek, Pavel Fáček, Antonín Hájek, spolužáci ze strojní fakulty ČVUT v roce 63 dali dohromady tuto legendární kapelu. O dva roky později, v roce 65, provedli ve Vinohradské Sokolovně svůj první větší koncert, no a tehdejší honorář, tak ten byl následující: pivo a párek. Takhle to zkrátka někdy na začátku kapel chodí. Tak za námi Rangers a nás teď čeká rubrika Co v učebnicích nebylo. Tentokrát to bude o vážení. Jak se v historii vyvíjelo, nám přiblíží Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na dvou miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se dvěma miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Rozhledna na Andrlově Chlumu nad Ústím nad Orlicí slaví 30 let existence. My se k ní vydáme po jedné z nejhezčích tras, křížovou cestou s kapličkami. Povíme vám nejen o historii rozhledny, která je mimochodem už třetí v pořadí, ale dozvíte se také o minulosti zdejší oblíbené výletní chaty Hvězda. Projít se můžeme i ke studánkám v blízkém okolí. Naslyšenou se těší Tereza Brázdová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Necelých 10 minut a bude tady 15. hodina odpolední. Je s vámi stále Český rozhlas Pardubice a krásnou sobotu přejeme všem. Turistika patří mezi nejoblíbenější volnočasové aktivity Čechů, a to napříč generacemi. Věnuje se jí aspoň 49% lidí, 38% dokonce vyráží na výlet několikrát do měsíce. Tahle čísla vyplývají z letního průzkumu Generali České pojišťovny. Zajímavé ale je, že za výlety nemíříme jen do přírody. Výraznou roli napříč generacemi hrají také památky, hory, technické zajímavosti, což ukazuje, že turistiku často spojujeme i s poznáváním místní historie a také kultury. Mění se ale způsob, jakým lidé své výlety plánují a prožívají. Každý druhý Čech hledá inspiraci v online mapách nebo doporučeních rodiny a blízkých. Nápady na internetu čerpá celých 42% lidí. No a mladí lidé přistupují k plánování trochu jinak. 53% z nich hledá typy na výlety prostřednictvím Instagramu. Výrazně častěji využívají také umělou inteligenci nebo doporučení od známých influencerů, youtuberů a cestovatelských blogů. Jinak pěší turistika prý už dnes není pro většinu lidí sportovním výkonem. Skoro polovina respondentů vyráží na výlety především za novými zážitky. Na výkon se přesto soustředí 7% dotázaných, častěji ti mladší. A vtipné je, že ženy navíc k tomu často monitorují také spálené kalorie, takže ty to mají ještě o něco pestřejší, tu turistiku. Nejvýraznější jsou generační rozdíly u nových forem turistiky, zatímco starší lidé zůstávají převážně u tradičních výletů, mladší generace častěji objevuje takzvanou gastroturistiku, glamping nebo třeba teď velmi oblíbené cestování obytnými vozy. Tak to byly výsledky jednoho takového malého průzkumu. Tak si říkám, jak to máte vy, jestli zapadáte do těch čísel, nebo to děláte úplně jinak. Já si myslím, že to je každého věc. Zkrátka každý má dělat to, co má rád. A my si dáme muziku, Marika Gombitová je před námi, za chvilku nás čeká Víťa Vávra a pak další čerstvé zprávy a Vilém Branda. Hezké odpoledne.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Skali, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Chrudimi v komunálních volbách kandiduje 10 stran a seskupení. Hradec Králové už začal hledat vánoční stromy pro svá náměstí. Severovýchod Španělska zasáhly vydatné deště, 7 lidí je zraněných. A zítra bude v Pardubickém kraji slunečno, teploty až 22 stupňů Celsia. Pěkné odpoledne u zpráv od Viléma Brandy. Kandidátku do komunálních voleb v Chrudimi podalo 10 stran a seskupení. Je to stejný počet jako před 4 lety. Nové zastupitelé budou obyvatelé města vybírat 9. a 10. října.
5: Zaregistrované jsou kandidátky hnutí ANO, ODS, SNKED, Sdružení Chrudimáci, Lidi s Chrudimi pod hlavičkou Pirátů, Nová koalice pro Chrudim, dále koalice Chrudim společně a ještě Sdružení Nezávislí pro Chrudim, Dialog pro Chrudim a SPD s podporou nezávislých. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Od 2. září musí řidiči počítat s obousměrnou uzavírkou mostu přes Labe na frekventované trase s Opatovic nad Labem do Vysoké nad Labem. Důvodem je údržba. Doprava povede po objízdné trase přes Hradec Králové. Omezení skončí 19. září. Obce o tom informují na svých webech. Hradec Králové hledá vánoční strom pro Masarykovo a Velké náměstí. Výzvu uveřejnili technické služby na webu. Lidé můžou městu nabídnout strom, který sami vlastní. Důležitá je velikost i dostupnost místa pro těžkou techniku.
6: Ideální jsou jedle, smrky nebo douglasky vysoké minimálně 16 metrů. Strom nesmí být poškozený, jednostranně zavětvený, ani mít ohnutý nebo dvojitý kmen. Musí stát na dobře přístupném místě pro jeřábovou a přepravní techniku, přednostně v Hradci Králové a okolí. Pracovníci technických služeb zajistí jeho pokácení i odvoz, případně odfrézují pařez a nabídnou náhradu v podobě palivového dříví. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
3: Majitele psů ve městech trápí přemnožený ječmen myší. Suchomilná rostlina má ostré osiny, které se zvířatům dostávají do očí, uší i pod kůži a způsobují jim hnisavá ložiska. Veterináře kvůli tomu vyhledávají každý rok stovky majitelů psů. Ječmenu myšímu se teď daří kvůli suchu a trendu nesekání a mulčování trávníků. Na severovýchodě Španělska jsou kvůli silným dešťům zaplavené ulice a 7 lidí je zraněných. Napsala to dnes agentura AFP. Hasiči museli pomáhat lidem z aut uvězněných v povodňové vodě. Španělsko se v poslední době, podobně jako další země v Evropě, potýká s extrémními projevy počasí.
7: Sport.
3: Po úvodní výhře 3-1 nad Řeckem čeká české volejbalistky na mistrovství Evropy utkání s Rakouskem. Zápas v Brně začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport v 19 hodin. Blokařka Magdaléna Jehlářová mluví o náročném programu národního týmu, který na startu turnaje odehraje 3 zápasy ve 3 dnech.
8: Liga národů nás na to celkem připravila. Tam jsme většinou taky hrávali 3 zápasy hned po sobě, takže je fajn, že je to takový herní rytmus, na který jsme už tohle léto zvykli, ale jo, je to jako hodně těžké. Co se budeme a musíme teďka vždycky zregenerovat, vždycky to vypustit, hodinu slavit a potom už se soustředit na další zápas.
4: Počasí.
3: Později odpoledne čekáme oblačno až zataženo, přeháňky a vydatný déšť, který bude večer ustávat. Noc bude v Pardubickém kraji poměrně chladná, teploty klesnou až na 8 stupňů Celsia. Zítra pak bude v Pardubickém kraji naopak slunečno, denní maxima 19 až 22 stupňů Celsia, povane slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr a rozptylové podmínky zítra zpočátku místy mírně nepříznivé, potom už dobré.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nemáme.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Po zprávách pokračuje sobotní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice s datem 22. srpna. Dneska slaví Bohuslavové svůj svátek. Tak přejeme všechno nejlepší, posíláme gratulaci, můžeme připojit i některou z připravených písniček. V příštích minutách nám společnost budou dělat skupina Lucie, Michal Tučný, Franta Nedvěd a řada dalších. Ve Svitavách si děti můžou prázdniny zpestřit cestou po kolejích, alespoň tedy obrazně. Tamní muzeum totiž připomíná výstavou 130 let železnice ve východní části Pardubického kraje a pro malé návštěvníky připravilo i program zvláčky. My se tam zastavíme už za chvíli.
7: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: si koupím prášek na moly, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod,
3: je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tam držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech, ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
4: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
5: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou. Proč? To je Tuzexu.
4: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
6: Tak to jsou peníze z prvního století.
5: Ano, drobné.
6: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
5: Vždyť to říkám.
7: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
5: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
4: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
5: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
4: Poslyšte.
5: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam... Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ, já stran vystupování.
4: Je z prvního století.
7: To bude světová událost.
4: Ano.
3: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou

0: společně na silvestrovské reklamy.
1: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
2: Lucerně prostě.
1: Lucerně nahoře, no, no, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a to. Já domů, Milda.
3: Ne domů.
1: No, Milda, ne domů.
2: Ne domů.
1: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
2: Když si říká všude dobře, tak co doma, že jo?
1: No, no. A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny. Nebo taková nějaká no. Slogan. No. A mezi tím hudba. A Milda začala říkat, nezapomeňte, že... A vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím vám znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší boda nemohl. Teď jsem dostal já záchvat s ním.
2: Ano.
1: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřáním čtvrt hodiny na zemi, nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
2: Oni mysleli, bolo... že se perem.
1: Ano. Ano, protože ty jsi po mně dupal.
2: Jo.
1: No, no. Ty
2: no,
1: jsi po mně
2: čistil.
1: On si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili.
2: Prostě.
1: Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda povedala, hele, teď když už jsme se uklidnili, tak pojďme tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtěl znovu.
4: To je pro nervy, no jo.
1: Pro psychiatra,
2: ano,
1: to je
2: ano,
1: jistě.
2: Ano, jistě, to je pro psychiatra. To
1: nikdo nevysvětlí do dneška, nevím, čemu jsme se to smáli. Ale...
2: No já jsem pak s tím byl u psychiatra,
1: no.
2: S tohle větou,
1: no.
2: A on mi ji nevysvětlil, ale nechal si mě tam. No.
0: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
2: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou například lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohu. Milování dcerami, obdivování matkami a jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
5: Nazdar, Mildo, to jsi ty?
2: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
5: To se nedivím.
2: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
0: Někdy dokonce i svým hlasem. Jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
6: Oh,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hr do práce, s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Gráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam jsi napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starej, hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li Psohlavce, jestli trošku znáte starého Hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka Hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka zprodaný. Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem, že z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že ano. Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás Psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
2: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
3: Světe zborce.
2: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
3: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
2: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hubě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
4: něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se živ neslyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec. Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
5: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
6: Tak co potřebuješ?
5: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
6: Odpovídej, než se tě ptám.
5: Kolik vás bude u stolu?
6: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
5: Co?
6: Osm?
5: Co?
6: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
4: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
5: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
6: Zblázil se, to je jídla pro celé město!
5: Pečeně! Pyramida z různých pečení na velemíse! Dvě velké telecí ledviny po panensku! Tři bažanti! Čtyři kaplouni! Půl tuctu perliček! Tucet ksepelek! Dva tucty kvíčel! Tři tucty... Jako nezřeš!
6: Aha, dost!
5: Jako nezřeš!
6: Dost!
5: Jako nezřeš!
4: Slyšel jsi otázka na to správné výši, vy? Pamatuj si k moci, Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano, hotová vražda.
6: Nehledě
4: už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
6: Ne. Ale no ne. Pojď na mou hruď, ať tě obejmu. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
7: Tak jsem tady, no.
8: Koukám. To, že tě pustila.
7: Chtěl jsem ti vyhovět.
8: No, máš zase nějaký průšvih.
7: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře.
8: No.
7: No počkej, vážně.
8: To tady dlouho nebylo.
7: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
8: Co ti píšou z té advokátní poradny?
7: No, oni jedou do ciziny, tak potřebují podpisu.
8: Ukaž mi ten dopis.
7: U sebe to nemám. Já ti to zítra ti to, jestli budu ještě živ, píš.
8: Šumar, já kolik si koupil těch kytek.
7: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
8: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
7: No, konečně.
8: No jo, konečně, byla znásilněná.
7: Ergot, kdo by to do toho našeho klukaře?
8: Znásilnili nějaký mužský.
7: Jo, mužský, přímo mužský. No je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
8: Ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím.
9: Prosím tě, pojď. Ahoj, tato. To je Erika. Já jí jdu ukázat paní domácí.
10: Dobrý den. Dobrý den.
7: Já jsem taky. To je pro vás, abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem.
10: Děkuji vám. Tak moc to potřebuji.
7: Ne, vůbec to rádi.
9: Tak pojď, no.
10: Děkuji.
8: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
7: No to jsem jim měl neznásilnit, nebo co?
8: Jsi musel líbat rukové.
7: Co učiní gentleman mého kalibru
8: s takové? Prosím, nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
7: Já jsem vol.
8: No počkej, tati! Tati!
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
0: Rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
11: Muzea, člověk vidí, co je.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
3: Já jsem se byl vyvenčit.
2: No. Ten zlomený krček na device. No. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
3: No, hodej mě naučilo. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
2: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
3: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
2: No. Ten jsme dali taky.
3: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
2: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
3: Kluci, herdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
2: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
3: A doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
2: I hned.
3: No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostma.
3: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
3: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
2: No, to je přece stejný.
3: To není stejný.
2: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
3: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné... své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
3: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
2: No ale to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly, a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, paní sestra. Pojďte, prosím, sestra, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
3: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: A, to jste vy, přišel se kvůli tomu?
1: No, volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: A, tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No, když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: No, zout.
1: Aha, ale prosím. Velice nerad bych rušila. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdravo.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám ustál, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, teď jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No, prosím, nezbláznila se, co pak kradu? No, ale ostatně jsou tady svědkové. Vy jste to všichni viděli. Na ten. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat.
1: Čtyři.
3: Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čočeť, já jsem vám dal o stovku, vy teď vy neumíte počítat ani do pěti na té.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned, teď! Vy hulváte, vy nevychovanče, vy sprostáku, vy surovče, tady to máte, strčte si to za klovou, udávte se těmi penězi, má poklona.
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Ruku
2: vám.
1: Moje paní, už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
2: Ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den. Omlouvám se, že... Dobrý den. Dobrý den.
3: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva. Co pak?
1: No.
4: Pane Kopecký, bohužel spěchá. Přišel si jenom něco vyzvednout.
1: Já bych...
3: Ale no ano.
1: Já bych nerad...
3: Samozřejmě. Malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
4: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
3: Kdybyste byl tak klaskat na chvíli, pojď, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdříve.
3: Ale prosím vás, to nasledanou.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Tajemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal předvečer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Úctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
2: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
3: A co pak jich trápí, pane Munk?
2: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
3: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
2: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
3: Chápou, pánové, někdo tuhle má boriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
2: Jsem mešuge a nijeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je tu povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
4: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
5: To mě bude taky zajímat.
6: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
5: No. Takový ten...
6: No, slova, no, nech se vedem, do hlubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
4: A k té další části otázky, pokud...
5: No, právě.
6: Proč jsem se tolikrát ženil?
4: No, to
5: ne,
4: ani
5: to
4: ne.
5: Tam ne,
4: ale jestli tam jste šťastný v manželství.
5: Šťastný.
6: To je tak, podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak... Není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
4: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
6: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
5: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický, ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
6: Mí drazí, má drahá. Máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné. Je to strašně podstatné. Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk pan Miloš Kopecký zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Uslyšíte rozhovor s herečkou Stanislavou Jachnickou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: U obchodního centra v Pardubicích bude do konce října nový chodník. Masarykova základní škola ve Svitavách prochází proměnou za 10 milionů korun. Policisti pátrají po pachateli násilného trestného činu v Otovicích na Karlovarsku. A zítřek přinese jasnou oblohu, ráno ojediněle mlhy a teploty do 22 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Téměř 1,8 milionu korun zaplatí první pardubický obvod za nový chodník u obchodního centra Palác Pardubice. Hotový má být do konce října, tedy zhruba o rok později, než se původně plánovalo. Stavbu podle radnice zdrželo majetkové vypořádání pozemků, které městu nepatřily. Součástí projektu jsou taky dvě lavičky a nová zeleň podél cesty. Radnice při přípravě řešila i způsob odvádění dešťové vody, říká starosta Filip Šťastný z hnutí ANO.
4: Vlastně ten chodník je spárován směrem k té nové zeleni a na kraji toho chodníku je potom vytvořen přibližně metrový průlech, který tu vodu zachytává a zasakuje vlastně v území. My žádnou vodu z tohoto chodníku neodvádíme do kanalizace, všechna voda zůstává tady v tom prostoru.
3: Základní škola Masarykova ve Svitavách dostává nový vzhled i modernější vybavení. Stavební úpravy vyjdou město na téměř 10 milionů korun. Během prázdnin tam dělníci dokončili novou střechu nad jídelnou a zateplení, informuje o tom vedení školy. Přechod nočních bouřek přes území Královéhradeckého kraje nezpůsobil v regionu žádné větší škody. K čerpání vody vyjížděli hasiči za celou noc pouze jednou, a to v Mladějově na Jičínsku. Celkem pětkrát pomáhali při odstraňování spadlého stromu. Další deště předpovídají meteorologové na východě Čech dnes v podvečer, už ale s menší intenzitou. Desítky policistů pátrají v Otovicích na Karlovarsku a v okolí po 41-letém Miroslavu Karasovi. Jde o muže, který je na útěku po násilném trestném činu. Ten se stal v domě v Otovicích. Napadenou ženu s vážnými zraněními přepravil vrtulník do plzeňské fakultní nemocnice. Podle policejní mluvčí Kateřiny Peškové by neměl být muž ozbrojený, ale lidé by se neměli pokoušet ho sami zadržet.
5: Policisté aktuálně pátrají po 41-letém muži, který po napadení z domu utekl. Do pátrání je nasazen i policejní vrtulník, psovod se služebním psem nebo policejní čtyřkolky. Muž měl při útěku z domu na sobě tmavé kraťasy a krátké tričko šedé barvy. Pokud ho někde uvidíte, volejte i hned na linku 158.
3: Muž je vysoký 185 až 190 cm, má vysokou hubenou postavu, rovné tmavé vlasy a vousy. Veřejná prostranství v Lednici na Břeclavsku nově zdobí 4 ukázkové záhony s původními planými rostlinami z okolní přírody. Vědci ze zahradnické fakulty Mendlovy univerzity v Brně na nich testují zhruba 40 druhů. Postupně sledují jejich chování i estetickou hodnotu pro běžné zahradnictví.
0: Počasí.
3: Později odpoledne čekáme oblačno až zataženo, přehánky a vydatný déšť, který bude večer ustávat. Noc bude v Pardubickém kraji poměrně chladná, teploty klesnou až na 8 stupňů Celsia. Zítra pak bude naopak slunečno, denní maxima 19 až 22 stupňů, povane slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr a rozptylové podmínky zítra zpočátku místy mírně nepříznivé, potom už dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Provoz na východočeských silnicích je právě teď plynulý a žádné nehody v Pardubickém kraji hlášené nejsou.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty k tomu, posloucháte Český rozhlas Pardubice a já už tady lovím v naší SMS bráně také v e-mailu a koukám na první vzkazy, které posíláte do podvečerních písniček od srdce. Ano, v této 60 minutovce budeme hrát na vaše přání, takže pokud byste chtěli slyšet tu svoji oblíbenou, napište nám na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Můžete posílat také SMSky, pozor na správný tvar, nejdřív napíšete Pardubice, pak uděláte mezeru a pak připojíte vzkaz, který máme vyřídit, plus samozřejmě ještě název písničky a tohle všechno je potřeba namačkat do 160 znaků. SMS-kové číslo 90 011 04 a zapište si ještě číslo telefonní 726 46 48 48. Bohuslavům posíláme gratulaci k dnešnímu svátku.
6: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: Žlutý pes a Modrá, tuhle muzikou jsme odstartovali sobotní podvečerní písničky od srdce. Jako první v éteru dnes Jirka, zdravíme do Suchovršic.
1: Ahoj Míro, já zdravím do Pardubic.
0: Tak Jirka zlobil, protože se vysmíval těm, kteří pracují o víkendu. Tím se s tebou loučím a nech si zahrát někde jinde. Čau.
1: Tak jo, tak ahoj. Neboj Míro, pokračuju v tom poklesaci, protože budeme grilovat. Dneska za chvilinku má přijít ségra, tak se říkal, budeme ještě připětý dneska na ty makačenky. Však hele, mě to v pondělí ráno taky čeká celý týden, takže v pohodě.
0: Dobře, tak to se ti budu smát já v pondělí.
1: Ano, v pořádku.
0: Takže všem, kteří pracují o víkendu, necháme zahrát.
1: Ano,
0: sestře,
1: ano,
0: komu
1: tak,
0: ještě?
1: A tam chutná takhle, tobě samozřejmě celým pardubickým rozhlasu, jak říkám, sejře a kámošům, se kterými jsme právě byli včera v Trutnovský pizzerce, bylo to super, krásně jsme si to užili, takže budu se těšit, že se to zase brzy zopákneme.
0: Mm-hmm. No a dneska grilujete, co dobrého?
1: Hele, měli krásnou krkovici, takže jsem naložil krkovici, nějaký bramburky, nějaká zeleninka k tomu, aby to bylo i trošku zdravější.
0: Mm, a když to nebude stačit, tak si na úpě chytnete kachnu.
1: No, tak teďka už asi člověče, ne, teďka to je spíš takový blátíčko než voda, no.
0: Jo, takhle, aha, no jo, no, tak jo, tak jindy. Dobře, tak jdeme hrát, Adam Ďurica připraven, toho si spřál, mandolínu, tak ať se líbí, to dneska povede, to grilování.
1: Díky.
0: A měj se hezky, ahoj.
1: Měj se krásně, Míro, zdravím všichni, ahoj.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Adam Ďurica, Mandolína, písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Ty podvečerní sobotní jsou úspěšně odstartovány a máme tady jednu gratulaci. Milé rádio, zahrajte písničku Sladké mámení a bude to Mileně a Natálce Horejším, dále Adélce Mikloškové a Vandě Primové. Pro dobrou náladu, radost a pohodu při narozeninovém dnu. Hlavně zdravíčko, štěstíčko a vše dobré přejí Neveklovi a všechno nejpřejeme také z Českého rozhlasu Pardubice.

Tohle byl čistokrevný pop, ale my teď v písničkách od srdce zcela změníme žánr, a když řeknu, že nám zaspívá Edith Piaf z Prahy nebo také velká dáma šanzonu, asi bude jasné, že ke slovu se dostane, nebo ke zpěvu se dostane Hana Hegerová, která poletí s pozdravem do Miřetína.

vadí. Tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů a poznala jsem svět. Už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet. A zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří.

dušičkou malinkou kouká, jestli se kouří z našeho stavení.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
4: Tentokrát se s Markem Ebenem ohlédneme za 30-letou historií ankety Šarmantní osobnost roku. V módních trendech se dozvíte, jaké kabelky a boty budou dominovat pod zimu. Vrátíme se k soutěži Muž roku, taky poradíme, jak jíst podle etikety pizzu, krevety nebo kuře a s Pavlou Apostolaky navštívíme Madeiru.
3: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
5: A na rádiu vašeho kraje právě teď posloucháte podvečerní písničky Od srdce, Zahrajte plakalo baby, a bude to Hance Vaškové a Ester Bartovské pro Bezvaden. Holky, díky za vaše aktivity, spokojenost Marian a Štěpán.

Hezký sobotní podvečer, dnes má 29. narozeniny australský DJ Cyril, jeho nejznámější remix je Stumbling In od Chrise Normana a Suzy Quatro. Můžeme si dát Bohuslavům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia, my děkujeme a všem posluchačům od Sylvie.

17.27. Ve 12.27 jsme také plnili písničková přání v poledne, ale teď už máme podvečer a také ten si můžete nechat zpříjemnit svou oblíbenou muzikou. Zahrajte prosím Adélce a Adámkovi Na cestu domů, třeba něco od Miraj, moc děkujeme. Tak zdravíme Adélku i Adámka, zdravíme také Jiříčka a Zdeníčku, ať v pohodě dojedou.

Úplně to vidím, jak Adélka s Adámkem vycvakli pásy a začali tancovat na zadních sedadlech v autě, zatímco taťka hezky do rytmu jezdí zleva doprava a tu cestu si užívají. To byla cesta z města v podání skupiny Miraj. No a my jdeme na další vzkaz. Mám tady dva pozdravy a v obou případech si píšete o Václava Neckáře. Tak nejprve pan Mojmír ze Svitav, který píše, že Václav Neckář kdysi naspíval krásnou píseň Perla. Tu jsem tedy hledal, lovil, leč nenašel, takže to připojím k tomu druhému Václavu Neckářovi. Každopádně pozdrav je všem, kteří se těší na Velkou Pardubickou. My také zdravíme do Svitav. No a Václav Neckář, doktor Damdidam, tak to je nám do rozhlasu. My děkujeme také pro všechny posluchače, ale hlavně pro paní Věru, která telefonovala, říká, že má pěknou sobotu. Tak doufám, že vydrží i ta dobrá nálada do sobotního podvečera, že i neděle bude vydařená a už mlčím, jdeme na Vaška Neckáře.

Ještě jednou tě zdravím, nechci být hamoun, ale pro všechny milovníky hor prosím zahrát od skupiny Opět a Radeček jejich píseň Hory píše Míla. Tak zdravíme všechny milovníky hor, horské turistiky, všeho horského, i Mílu pochopitelně, i Pepu a dáme si Radečky.

Sorry, že mám rád hory, opět a Radeček, 17 hodin a 38 minut k tomu, no pořád máme dost času na vaše vzkazy, před chvílí dorazili další, no a mezi nimi třeba veliký pozdrav pro naši babičku Věru, zahrajte jí prosím pro radost, její oblíbenou píseň od Karla Gotta, Srdce nehasnou, moc děkuji a zdraví celá rodina.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá?
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Na cestách s Petrem Voldánem.
3: V letní repríze se vydáme hlavně na ostrov vonící nám čajem. S Janem Kuncem z Trutnova na Srí Lanku, dříve Ceylon, v poněkud extrémním rozhlasovém putování. Vlakem na stupátku do hor sbírat čaj na plantáže, vozítkem tuk-tuk městy, zaslony i květy banánovníku. S hudebníkem a milovníkem umění Janem Kuncem v pondělí po 18. hodině.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Ruku na srdce, kdo si alespoň zadupal do rytmu? Myslím si, že vás byla spousta. A jdeme dál, malinko zpomalíme k dnešním narozeninám. Prosím, zahrajte písničku od Petra Koláře, ještě že lásko mám pro naši maminku Helenu a dodatečně také k jejímu svátku. Máme teď malou rodinnou oslavu, tak ať se povede a do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a také radosti a to přejí dcera Monika a synové Vašek a Jirka s rodinami. Díky za zahrání.

Ještě, že tě lásko mám. Tak to byl Petr Kolář a my jdeme do finále. Dobrý podvečer. Našli byste nějakou písničku od Mobyho pro dceru Adélku pro hezký sobotní podvečer a pohodu u ohně. Díky, Eva.

Bylo to tak v těch dnešních podvečerních písničkách od srdce, ale všechny vzkazy, které dorazily, jsem stihl vyřídit, takže můžu odškrtnout. No a další várka vašich splněných hudebních přání zase zítra v poledne. Co vás čeká dál? Tak za moment magazín o životním stylu Charm a také Helda Klokočníková. Dál vám přejeme pohodový podvečer s Českým rozhlasem Pardubice.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Evžen jako detektiv amatér vyšetřuje krádež v zemědělském družstvu a Bohouš se stane smírčím soudcem. Seriál Chalupáři. ČT2. Na ženské zbraně je i Armáda krátká. Komedie z časů napoleonských válek, 7 mužů a 1 potvora. A ČT Art uvede v premiéře tradiční letní koncert Vídeňské filharmonie ze zahrad paláce ve Vídni. Koncert ze Schönbrunnu 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: V Chrudimi v komunálních volbách kandiduje 10 stran a seskupení. Životnost skládky odpadu u Bystrého na Svitavsku se prodlouží minimálně o 4 roky. Stát podle premiéra začne konsolidovat rozpočet, až dokončí investice. A zítra bude většinou slunečno, teploty do 21 stupňů Celsia. Pěkný podvečer vám u zpráv přeje Vilém Branda. Kandidátku do komunálních voleb v Chrudimi podalo 10 stran a seskupení. Je to stejný počet jako před 4 lety. Nové zastupitelé budou obyvatelé města vybírat 9. a 10. října.
5: Zaregistrované jsou kandidátky hnutí ANO, ODS, SNKED, Sdružení Chrudimáci, Lidi s Chrudimi pod hlavičkou Pirátů, Nová koalice pro Chrudim, dále koalice Chrudim společně a ještě Sdružení Nezávislí pro Chrudim, Dialog pro Chrudim a SPD s podporou nezávislých. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Krajský úřad vydal souhlasné stanovisko k projektu jejího rozšíření. Kapacita se zvýší o víc než 67 tisíc metrů krychlových. Celkem tak bude skládka schopná pojmout téměř 200 tisíc kubíků odpadu. Rozšíření se přitom nebude týkat okolního území.
6: Skládka zůstane v původním prostoru, plocha se rozšiřovat nebude. Areál pojme více odpadu díky navýšení terénu o 4 metry. Lidé tam i nadále můžou ukládat běžný komunální i tříděný odpad, suť nebo nábytek. Po ukončení provozu se zhruba 2-hektarová plocha skládky upraví a postupně zrekultivuje. Z Bystrého na Svitavsku, Tereza Trejtnarová, Český rozhlas.
4: Zadlužení Česka se příští rok zvýší. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne na 45,8% HDP. To je o 1,6% bodu víc než letos. Řekl to v televizi Nova. Dodal, že Česko bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok předseda vlády nezmínil. Už dřív ale řekl, že bude výrazně pod 400 miliardami. Konsolidace rozpočtu je ale podle Babiše možná až po dokončení investic.
7: Nejdřív musíme mít perfektní nemocnice, perfektní přístroje, dokončit tu síť, investovat do škol, dát ty policii ty platy a vojákům. Vždyť potřebujeme bezpečnost tady, ne?
4: Desítky policistů na Karlovarsku aktuálně pátrají po muži, kterého podezírají z násilného útoku v obci Otovice. Do pátrání nasadili vrtulník, psovoda nebo čtyřkolky. Policie o tom informovala na síti X. K útoku mělo dojít mezi rodinnými příslušníky a jedna žena utrpěla vážná zranění. Záchranáři ji letecky transportovali do nemocnice. Případem se zabývají krajští kriminalisté.
8: Počasí.
4: Noc bude v Pardubickém kraji poměrně chladná, teploty klesnou až na 8 stupňů Celsia. Přes den bude v kraji většinou slunečno, ráno jasno až polojasno a ojediněle čekáme mlhy. Během dne pak bude přechodně až oblačno, na horách výjimečně čekáme slabé přehánky. Nejvyšší teploty zítra 18 až 21 stupňů Celsia, povane slabý přechodně mírný severozápadní až západní vítr, tlak se měnit nebude a rozptylové podmínky zpočátku místy mírně nepříznivé, později potom dobré.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: S menším zdržením počítejte na průjezdu Litomyšlí, jinak žádné nehody v Pardubickém kraji hlášené nemáme.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
9: A i dnes vám hezké chvíle plné šarmu přeje Lada Klokočníková. Už jen měsíc máte na to poslat hlas v naší anketě Šarmantní osobnost roku. My naopak po celé prázdniny desítku šarmantních představujeme v úvodu našeho magazínu. Dnes to bude oblíbená, usměvavá a vždy pozitivně naladěná moderátorka a novinářka Lucie Výborná. Hned po ní si 30-letou historii ankety připomeneme v rozhovoru s prvním vítězem ankety Markem Ebenem. Taky se můžete těšit na módní trendy podzimu, ve kterých probereme boty a kabelky. S expertem na etiketu Danielem Šmídem povíme, jak si u stolu poradit s naservírovaným kuřetem, pizzou nebo krevetami. A s novinářkou Pavlou Apostolaky navštívíme Madeiru. Teď už Krištof a tak nějak málo tančím.

0: Usínání dne, válení se na louce, odřený kolena, borůvkové knedlíky, vůně táboráku, nohy v potoce, nenadále setkání, noc pod hvězdami, se kterými se někdy necítím sama. Sláva, toulání, léto, budiš pochváleno. Tak to jsou slova, která na svůj Facebook napsala před několika hodinami moderátorka a novinářka Lucie Výborná. Další nominovaná osobnost v naší anketě. Lucie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dá se říct, že to, co jsem teď četla, co jste napsala, je vlastně odpověď na otázku, jaké je to vaše letošní léto?
1: Je to přesně tak, protože letos, já většinou hodně se pohybuji třeba v Alpách a v horách, kde mám ještě pár horolezeckých cílů, ale letos nám ty hory začaly tát velice brzo. A já jsem si uvědomila, jak krásné hory máme doma. Tak jsem vyrazila do hor, které mám velice ráda, a to i díky knize Miloslava Nevrlého, kniha o Jizerských horách. A říkala jsem si, tak se tam trošičku zatoulám a všechno to, co jsem tam napsala na ty svoje sociální sítě, tak to se skutečně vyplnilo úplně bezvýhradně.
0: Co ta odřená kolena?
1: Tak prosím, odřená kolena, to je moje specialita. Ono, když je člověk v tom pohybu hodně aktivní, tak tyhle ty věci to sebou přináší. Mně se podařilo urvat přehazovačku na mojem kole a moje kamarádka mi půjčila svoje kolo. Všem ona má na kole takzvané kufry. To je taková ta mechanika, kterou si zaklapnete rovnou do boty a velice špatně se z toho vystupuje. No a já jsem jela z takového neúplně prudkého kopce, ale po šotolinové cestě plné kamení a nějak jsem nezvládla prostě vystoupit.
0: A je to tady. No, zákony chválnosti asi fungují. No, vrátím se ještě k těm Perzeidám. Při tom pozorování hvězd přejete si ještě?
1: Přeju si, ale bude mi za 3 roky 60 let a já se snažím už si nepřát blbosti. To ležení pod nebem plným hvězd v tichu, protože Jizerská louka je tichá, protože Jizerská louka je úplně tmavá, ty chaloupky zhasnou, tam není žádná veřejná síť osvětlení, tak najednou ty Perzeidy působí jako takové kouzelné tříbení toho, co v životě doopravdy chcete. Protože si říkáte, teď si budu přát tohle, a pak si říkáte, ale úplná blbost, tak to ne. A já jsem nakonec teda vyloučila sebe a přála jsem si pro pár lidí kolem sebe, o kterých vím, že jsou v různých nesnázích. Takže tak.
0: Přeju si podobně, máte pravdu. No, když jsme se dostali k tomu toulání, vy už jste se zmínila, kde se ráda touláte, kde se ještě budete toulat teď do konce léta?
1: Teď do konce léta se budu toulat po Šumaví, protože jsem tam narazila na jeden extrémně zajímavý lidský příběh. My jsme točili s jedním pánem, který seká louky a je to, myslím, že snad jeden z mála profesionálních sekáčů u nás. A on mě navedl na jednoho ze svých sousedů, který, když jsme jenom stáli mezi dvařma té chaloup,

0: No, takže toho těšení se je hodně, no nezmínila jste jednu věc, a to manželský expres v Hradci Králové.
1: Manželský expres v Hradci Králové vznikl na můj popud, protože my jsme s mým manželem jeli do Finska na mistrovství světa v běhu s manželkou, což je naprosto paradoxní, kuriozní, šílená disciplína, kdy manžel uchopí manželku, před ním je 400 metrový okruh s několika překážkami a poměrně hlubokým vodním příkopem a musí tu manželku prostě přenést, aniž by se dotkla země. No a já jsem říkala svým kamarádům, kteří jsou teď organizátory té věci, říkám, pojďte to udělat, pojďme ukázat, že se umíme bavit a umíme si dělat srandu. Takže letos se to jmenuje Manželský expres, aby jsme si vyzkoušeli, kolik tak lidí na to přijde. A příští rok už to bude normálně oficiální mistrovství České republiky v běhu s manželkou.
0: No nádhera, Manželský expres tedy s Lucí Výbornou, tak si to nenechte ujít. No a já se, Lucie, moc těším, že doufám, budeme mít to štěstí, že 23. října si spolu takhle hezky budeme povídat také na našem gala večeru Šarmantní osobnost roku, protože jste jednou z 10 nominovaných osobností, za což jsme velice rádi.
1: Hradec je moje rodné město, přijedu s velikou radostí a všem, kteří nás teď poslouchají, přeju krásné léto.
0: Vám také krásné léto, co nejméně odřených kolen, no a co nejvíce krásných zážitků pod hvězdami. Mějte se hezky, Lucie, a děkujeme. Naschledanou.
1: Hezký den, naschledanou.

0: Co má v létě ráda Lucie Výborná, víte, a pokud ji máte rádi, můžete jí do konce září poslat hlas v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Jak hlasovat, povíme v konci Šarmu, kdy taky jednoho z vás odměníme. V tuto chvíli ale bych vám ráda nabídla rozhovor s prvním šarmantním mužem v historii ankety, a tím je herec, hudebník, skladatel a vynikající moderátor Marek Eben. Ani se nechce věřit tomu, že je to 30 let. K mikrofonu ho pozval Tomáš Peterka.
1: Je to 30 roků, když se tak ohlédnete, je to hodně nebo málo?
2: Jak se na to podíváte? Z jednoho pohledu to je hodně a z druhého pohledu si říkáte, to snad bylo včera. Moji rodiče to vždycky takhle říkají, moje maminka říkala, víš, on ten život je hrozně dlouhý a zároveň hrozně krátkej. A myslím si, že to přesně platí, že to je podle toho, z jakého pohledu se člověk podívá. 30 let je dlouhá doba, protože když si vezmu, co se všecko za tu dobu odehrálo, spousta práce a co člověk prožil, tak je na co vzpomínat, ale zároveň máte pocit, jako kdyby to bylo včera.
1: Když se řekne šarmantní osobnost, tak jaký má být člověk, který je šarmantní osobností podle vás?
2: No, kdybych já měl hledat šarmantní osobnost, tak asi bych hledal někoho, kdo má charisma, že prostě přijde a vy to hned vidíte. Je to zvláštní, ale většinou to je vidět na první pohled, že někdo přijde a zaujme vás. Jiří Bartoška, když přišel do společnosti, tak já jsem ho nikdy neviděl, že by seděl sám u stolu. To se nikdy nestalo, protože kdykoliv si sedl, už u něj někdo seděl. Když ten chlap má šarm, tak přitahuje ty ostatní jako magnet. A víte, že se s ním nebudete nudit a že se pobavíte a že to bude zajímavé, že se něco dozvíte. Takže asi je to takový komplex vlastností. Charisma může být různého druhu. Může být taky negativní charisma. To teda taky funguje. U mnohých státníků jsme to viděli, že?
1: A vidíme.
2: A vidíme, že někdo má prostě negativní charisma a jde vám strašlivě na nervy, ale díváte se na něj. Ale já mám radši teda to pozitivní. Já si myslím, že je to něco, za co člověk tak úplně nemůže, že to dostane darem. Může to samozřejmě zkazit. Může to zkazit špatným životem nebo špatnými rozhodnutími, nebo že udělá spoustu špatných voleb. Ale pokud se snaží žít slušně a poctivě a ještě dostane od Pána Boha charisma, no tak na co by se stěžoval?
1: A komplex máme kompletní. Kdybyste vy byl ten, který má tu moc nominovat šarmantní osobnost pro letošek, koho byste tak viděl u nás v Čechách jako šarmantní osobnost roku?
2: No tak těch je spousta. Já bych chtěl vybrat někoho z těch mladých, ale já už moc neznám. Pro mě šarmantní osobnost třeba Karel Plíhal, který má zvláštní kouzlo. Není to šarmér v tom prvním slova smyslu, ale je to člověk, který má úžasný talent a zvláštní druh uvažování. A když mi zavolá, tak vím, že se po celý ten telefonní hovor nebudu nudit vůbec, nikdy. A že vždycky se výborně pobavím.
1: To je zajímavý tip pro naše posluchače, protože ti nominují. A ten by mě nenapadl, ale máte pravdu, protože jeho básničky mají charisma.
2: Podle mého názoru Karel Plíhal by pro mě stál v první řadě, kdybych měl hledat nástupce Jiřího Suchého. Tak bych řekl Karel Plíhal jednoznačně.
1: Poslední otázka. Vy asi nepřijedete. Vy máte Stardance 23. října, že?
2: No jo, to je zoufalé. Jo, ono to vždycky vychází proti Stardance, takže a to my jsme v začátcích. To bývá nejtuší, to bývá taková ta deprese, že skončí ten první přenos. Já jsem šťastný, že ho mám za sebou a to štěstí trvá tak 5 minut. A pak si řeknu tak ještě 9krát. No to je strašné.
1: Tak my budeme držet pěstě, ať se nic, jak se říká, nepodělá.
2: Taky vám držím.
1: A třeba na příštím ročníku.
2: Třeba jo, taky držím palce, ať se to všecko Hradci pěkně vydaří.
1: Děkujeme.
2: Díky.
3: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Mít svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová šťáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš Plíhale zpití. Jenže proč by se krucinál nesmělo,
4: listní psi kouzelný kvítí, přece míti svou duhu kapesní. To je dnes určitě terno, nebuďme přátelé adresní. Ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la.
1: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
5: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jak už jsme slíbili s modní návrhářkou Jitkou Šedovou, kterou vítám v Trendech. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A dnes to budou podzimní kabelky a boty. Kde začneme?
1: Určitě každá žena miluje boty, když se chce uklidnit, tak myslím si, že navštíví obchod s obuví a nějaký pár si tam vyzkouší a určitě něco si i odnese. Takže začneme u těch bot. Když si vezmeme elegantní kostým, k tomu obujeme sportovní boty, vypadá to fantasticky, můžeme k tomu vzít i sukni, nosí se hodně ta kůže, jak jsem zmiňovala, takže i k té kůži ty sportovní boty vypadají fantasticky, ale nejde to už v té bílé barevnosti, ale jsou tam různé barevnosti jako podzimní, takže do hněda laděné, třeba s bežovýma různýma detailama, tmavě šedá, světle šedá a vypadá to zajímavě. A je to takové trošku neotřelé. Potom milovnice podpatků určitě přivítají, že jsou nižší podpatky i vyšší podpatky. Jdou stále víc ty špalkové podpatky, hranatější, ale i extravagantnější, třeba oválné, kulaté, popřípadě geometricky tvarované. A z toho léta zase ta proplítaná kůže se nám promítá i do té podzimní obuvy, takže jdou tam různé ty mokasíny, nazouváky ještě v té broušené kůži a může to být jako buď z jednoho kusu, anebo zamořeně jakoby proplétané. Takže tam záleží na nás, co nám vyhovuje, protože proplétanou kůži už jsme si užili i teďka v létě, ale tam jsme ji měli, že tam byly otvory, dírky, aby nám to větralo. Na ten podzim je to víc uzavřené. Samozřejmě špička jako špičatá, to je nadčasovost, takže pokud takové boty se vám někde zalíbí, určitě si je kupte, protože zkrátka s nima projdete všechny možné trendy, ať už dekolatá nebo hranatá nebo nějaká jinačí, ale samozřejmě vrací se nám teďka i jako takové ty trošku seseknuté špičky, takže dalo by se říct, že hranaté. A balerinky, ty vždycky budou v okulaté špičce, i když taková ta vyloženě baletní špička, co známe z piškotu, že to trošku jakoby tam seseknuté, tak jde taky. Takže dalo by se říct, že zkrátka v těch trendech jsou víc vlastně potom takhle ty seseknuté hranaté špičky. Mm-hmm.
0: Co ty jehly, na které byly ženy dlouhá léta zvyklé?
1: Jehlový podpatek štíhlý, krásný je klasika. Je to nadčasovost, kterou vezmete k čemukoliv. Samozřejmě asi na podzimní plískanice to není zrovna jakoby praktická záležitost, ale do společnosti určitě jenom jehlový podpatek, nikdy ne, jakoby žádnej špalkovej, seč by byl i zdobený, to můžete vzít do divadla nebo na nějaký party, ale do společnosti jako takové vysoké společnosti, vždycky tam je dress code, jehlový podpatek. Ano. Ale zároveň potom pro běžný užití obuvy pak je lepší nějaký ten širší, jdou samozřejmě boty typu koně, takže tam je široký nižší podpatek, takový mohutnější a ještě doznívají jsou takové, jakoby, že ty kačenky a to je takový ten nízoučkej podpatek, který je široký a jde nám do úzka, takže to je taky taková záležitost, která zase je trošičku nadčasová, vrátila se nám a tak trošku nám těma trendama bude proplouvat chvilku.
0: No ještě velice krátce kabelky, které dnes začneme a asi příští týden dokončíme.
1: Kabelky jsou minimalistické, jsou hlavně o tom, že jsou v těch podzimních tónech, jsou kožené a buď jsou velké, nebo jsou i malé. Ideálně, pokud máte ve stejném stylu jak velkou, tak malou, protože tu malou můžete vložit do té velké, chvilku si ponosit, ale vlastně zároveň to vypadá krásně, když třeba to dáte malou kabelku i na crossbody, tu velkou máte v ruce, jenom místo nějaké papírové tašky nebo místo igelitky. A zároveň potom zase ta protilehlá váha tady těch minimalistických kabelek jsou zdobné kabelky a můžou být designové, můžou být kostkované, můžou být vyšívané s květinovým vzorem. Tam už zase záleží na tom, co nás baví, ale je to ta záležitost té sezóny, kdy ta nadčasovost potom se jakoby smívá. Ale zase je to krásný doplněk, kdy ta kabelka je šperkem. Takže pokud máte možnost si pořídit jednu takovouhle kabelku v této sezóně, tak neváhejte a hurá do ní.
0: Říká Jitka Šedová, se kterou se na kabelky, ale i na boty, jak je kombinovat, jak je nosit, kam je vynést, zaměříme i za týden. Těším se. Měj se hezky, Jitko, děkujeme.
1: Já děkuji za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.

0: A na dnešní díl s expertem na etiketu Danielem Šmídem jsem se obzvlášť těšila. Dobrý den.
1: Dobrý den, taky
0: protože
1: já.
0: My si dnes pochutnáme.
1: Ano, budu se těšit na
0: budeme
1: dnešní
0: si povídat
1: menu.
0: Ano, o tom, co jíst, jak si počínat, když si s některým jídlem, které se nám objeví na talíři, nevíme rady. Nejprve tedy otázka, která se objevuje velice často. Co můžeme jíst ve společnosti rukama?
1: Obvykle u stolu jíme rukama to, co na první pohled je tak malé nebo tak obtížné k napíchnutí nebo rozříznutí příborem. Takže konkrétně malé ovoce, oříšky, ulomená sousta pečiva. Můžeme pomocí rukou vkládat do úst u stolu třeba malé kousky zeleniny, takzvané krudité, které namočíme třeba do nějaké omáčky. To jsou věci, tedy malého významu, co se objemu týče. A zároveň spousta lidí je přesvědčena o tom, že třeba může jíst pomocí prstů kuře nebo drůbež obecně. Drůbež vždy jeste příborem, nikdy nejeste rukama, protože to nebude nikdy vypadat dobře. Už od dob středověku není přijatelné, abychom okusovali kosti. Objednávejte si jenom to, co umíte jíst a to, co víte, jak jíst správně.
0: Mm-hmm. Co se týká pici, tam víme, že ta by se měla také jíst ve společnosti nebo v restauraci příborem. Ano. Dostávám se k domácí etiketě. Co doma s picou?
1: Doma by nemělo být extra odlišné od toho, jak to máme dělat venku, protože potom se nám to bude plést, nebudeme to mít natrénováno. Umožněte třeba malým dětem si pizzu vzít po kouscích a ukusovat, pokud je to pizza, která půjde jíst po kouscích, ale sami jim ukazujte, že pizzu jíme příborem. Pizzu v Itálii každopádně jeste rukou.
0: Takže Itálie je Itálie.
1: Itálie je Itálie.
0: Dobře. No, jak si počínat v čínské restauraci, pokud nám přinesou hůlky a nic jiného?
1: No, pokud je to tak a donesou vám jenom hůlky a nejsou na dohled příbory a vy hůlky neovládáte, tak potom si vyžádejte příbor. Jsme přece jenom v Evropě a i Asiaté, kteří vědí, že to moc nezvládáme, moc to neumíme, tak mají připravené příbory.
0: Jak jíst mušle a krevety? Jezdíme do zahraničí, ale i tady u nás jsou teď dost často večery, kdy mají exotická jídla a podobně. Poraďte.
1: Mušle sami o sobě, pokud to jsou ty malé mušle, tak je vlastně pomocí jedné z těch skořápek vyndáváme a jíme vlastně tou skořápkou. Co se týče velikých mušlí, tak tam je vlastně vléváme polité citronovou šťávou už do úst, přímo zase teda z mušle. Co se krevet týče, tak úprava krevet a velikost krevet je nejrůznější. Jde-li o krevetový koktejl, který já osobně považuji za velmi chutný, tak ten jíme pochopitelně vidličkou, samostatnou vidličkou v dominantní ruce. Jde-li o krevety, které jsou podané jako loupané, třeba na salátu krevetovém, tak zase vidličkou. Ty veliké tygří krevety, které musíme vyloupnout, tak tam můžeme použít ruce a toho korýše zlomit. A zároveň už potom ten zbytek bychom měli napíchnout vidličkou nebo z toho krunýře vytáhnout vidličkou ten kus, ten sval, který chceme pozřít.
0: Ano. V tomto případě asi by bylo dobré, aby nám byla nabídnuta voda, nějaký šálek s vodou, ano, ve které ano. si můžeme ty ruce potom ošetřit.
1: Bývá to obvykle. Na druhou stranu setkal jsem se i s restaurací, které vám naservírují i zástěru, aby to, ta šťáva mohla opustit ten prostor toho talíře. Nedovedu si představit jíst v zástěře, takže já bych se osobně tomu vyhnul a objednal si jiné jídlo.
0: Dobře, Daniel Šmíd nám dnes radil, jak si počínat, pokud se dostavíme do restaurace a dostaneme mnohdy jídlo, se kterým si nevíme rady. My za to mnohokrát děkujeme a těšíme se za týden. Naschledanou.
1: Děkuji mockrát také. Naslyšenou.

0: Charm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Zelený klenot Atlantiku nám dnes v cestovatelském magazínu představí náš host, novinářka Pavla Apostolaky, kterou vítám v Šarmu. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Třetí díl seriálu a vy jste se na něj určitě, Pavlo, velmi těšila. Vidím to na vašem úsměvu. Madeira.
2: Ano, Madeira, protože je to ostrov věčného jara, říká se mu také ostrov věčného mládí a já jsem tam strávila neskutečný, krásný týden.
1: Proč navštívit Madeiru z vašeho pohledu?
2: Protože je to ostrov, kde je toho strašně moc k vidění, k ochutnání a také je to ostrov, kde žijí velmi pozitivní a příjemní lidé. Posluchačky určitě budou zajímat květiny, kterých tam roste strašné množství. Zrovna tak ty květiny se dají zakoupit na trzích, hlavně tedy na trhu ve Funchalu v hlavním městě. A také se tam dají zakoupit různé sazaničky, jenže potíž je v tom, že je to subtropické pásmo a tak asi zřejmě budete muset doma mít skleník, aby vám tyhle rostlinky v Čechách vykvetly.
1: No ale já si myslím, že tohle to už ženy krásně dovedou a poslouchají nás i muži. Pozor, co byste doporučila mužům?
2: Mužům bych určitě doporučila víno madejrské, které je vynikající. Tam se vyrábí i v té sladké variantě jako desertní víno. Potom je tam spousta výborných likérů, ty jsou bylinkové nebo se dělají z různých druhů koření. A já osobně jsem si oblíbila nápoj zvaný ponča, což je směs bílého rumu, citronové šťávy, medu a cukru.
1: Dovedli bychom si ho udělat i tady doma u nás?
2: Ano, ale nebude to chutnat tak jako na Madejře.
1: Madejra je Madejra. Která místa máte nejradši na Madejře?
2: Mně se velmi líbil Funchal, hlavní město, protože se vlastně rozkládá i na svazích. Obyvatelé tam bydlí až do výšky 1200 metrů nad mořem. A pomocí lanovky se dá dojet do těch horních částí, do čtvrti zvané Monte, která je trochu spojená i s našimi dějinami, protože v místním kostele je pohřben poslední rakouský císař Karel I. Habsburský, který mimo jiné také sídlil v Brandýse nad Labem. A pak se mi strašně líbila vlastně i cesta jeepem, protože jsme projeli severní pobřeží, kde je spousta eukalyptových lesů. Jsou tam také přírodní lávové bazénky, ve kterých se lze vykoupat přímo v Atlantiku a samozřejmě jsou tam i vinice. Ta nejlepší sezóna, kdy se tam chytne to nejlepší počasí, je zhruba od konce dubna do konce listopadu. Protože tím, že Madeira je v Atlantiku a je tam takové mikroklima, počasí se tam velmi mění. Ve Funchalu můžete mít 24 stupňů sluníčko, ten je na jihu, ale jakmile vyjedete do hor, tak se výrazně ochladí, přijdou třeba nějaké přehánky a je potřeba s touto eventualitou počítat. I co se týká oblečení.
1: Tak to byla Pavla Apostolaky, novinářka, která nás dnes vzala na Madeiru, ostrov věčného mládí. Příště nás čeká Švýcarsko.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: A přede mnou už leží knížka Odvaha, kterou jsem slíbila poslat za hlas do naší ankety, tak komu ji věnujeme? Na naši adresu sarm@rozhlas.cz přišel hlas pro Lucii Výbornou, poslala ho Monika Hrubá, která také zdraví celou redakci rozhlasu. My za to děkujeme a posíláme vám, Moniko, knížku Odvaha, kterou jsem slíbila minulý týden. A tu další knížku věnujeme opět za týden, kdy se na vás těší Lada Klokočníková. No a loučím se s tradičním přáním, abyste mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. Mějte se pěkně.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Lůži na Chrudimsku začalo jezdit senior taxi. Dětský domov v Moravské Třebové si připomíná 100 let od svého vzniku. Poté, co Washington ohlásil 50% cla na kanadské zboží, slíbila Kanada stejně tvrdou odvetu. A zítra bude většinou slunečno, teploty do 21 stupňů Celsia. Zprávy a Vilém Branda. Pěkný večer. Lůže spustila provoz senior taxi. Na nákup vozidla získalo město sponzorský dar. Službu budou zajišťovat dobrovolníci, cestující tak nebudou platit nic. Zájemci si můžou objednat odvoz k lékaři nebo třeba i na nákup, dodává nezávislý starosta Lůže Ladislav Peterka.
2: Hodně lidí, seniorů tady říká, nemáme tady supermarkety, chtěli bychom je tady, ale prostě my jsme v historickém městě, žádný velký supermarket tady prostě vybudovat nemůžeme, tím pádem my chceme jim přiblížit to, aby mohli si prostě zajet zadarmo do těch obchodů třeba, nebo i právě k tomu lékaři.
0: Dětský domov v Moravské Třebové si letos připomíná 100 let od svého vzniku. U příležitosti tohoto výročí připravuje společenské setkání, na které zve všechny bývalé svěřence, kteří za uplynulé století domovem prošli. Potvrzuje to současný ředitel Libor Sirůček.
3: V tuhle chvíli se připravujeme na takový vrchol léta, což je pro nás příští týden 28. srpna. Velká zahradní slavnost, na kterou zveme všechny děti, které vyrůstaly v našem dětském domově. Tahle ta slavnost je speciální. Letos totiž dětský domov si připomíná 100 let od svého vzniku.
0: Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený ještě minimálně několik dní. Důvodem je podemletá trať kvůli včerejším silným dešťům. Českému rozhlasu to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí jen po jedné koleji sníženou rychlostí. Kanada se chystá reagovat na nová americká cla tvrdě. Bílý dům zavádí vůči Kanadě 50% cla. Jednání o dohodě, která je měla odvrátit, na poslední chvíli skolabovala.
4: Dolar za dolar nastaví Kanada jako odvetné opatření za to, že Spojené státy vůči ní zavedly 50% cla. Ta se dotýkají kanadského zboží za zhruba 20 miliard dolarů, tedy přes 400 miliard korun. A týkají se například hokejek, stavebních materiálů, alkoholu nebo oblečení. Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že jednání sám pozastavil, protože poslední americké změny podmínek podle něj byly nefér. Americký obchodní zástupce Jameson Greer naopak tvrdí, že to byla Kanada, kdo přišel s novými požadavky a ustoupil od dřívějších závazků. Žádná další jednání zatím naplánovaná nejsou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Noc bude v Pardubickém kraji poměrně chladná, teploty klesnou na 8 stupňů Celsia. Přes den bude většinou slunečno, ráno jasno až polojasno, ojediněle čekáme mlhy. Během dne pak čekáme přechodně až oblačno, na horách výjimečně slabé přehánky. A teploty zítra 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Omezení čeká řidiče na trase Chrudim Vysoké Mýto. Silničáři totiž opravují část takzvané státní silnice číslo 17 mezi Hrochovým Týncem a obcí Čankovice. Omezení má skončit až v polovině prosince příštího roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na severozápadě Čech, na středním toku řeky Ohře. Právě tam, v malebné kotlině, leží už od 10. století místo, kterému se dříve říkalo Zác a které Přemysl Otakar II. Ve 13. století povýšil na město. Dnes mu říkáme Žatec a právě jeho historické centrum a krajina kolem něj, včetně dvou obcí, se v roce 2023 zasloužili o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavním důvodem zápisu bylo samozřejmě naše zelené zlato, tedy chmel. A právě ten žatecký, takzvaný poloraný červeňák, má tak unikátní vlastnosti, že je jinde ve světě nenajdete. Takže vzhůru za chmelem do Žatce a krajiny kolem něj, kde se chmel pěstuje. Protože chmelíčku chmeli, chmeli zelený, bez tebe chmelíčku, pívečko není.

0: Milí posluchači, my se nacházíme v impozantní budově největšího chmelařského muzea na světě a kdo jiný by nám měl dělat erudovaného průvodce než jeho ředitel Vladimír Valeš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane řediteli, jak se vlastně ta chmelařská tradice tady v Žatci a okolí zrodila?
1: Ona ta historie nám úplně všechno taky neprozradí. My prostě jenom víme, že rok 1348 pro Žatec znamená, že to je první písemná zmínka o chmelu v Žatci. Ale není to znamením toho, že Žatec teprve v roce 1348, nebo že se v Žatci začal pěstovat chmel. Ten chmel se tady pěstoval už daleko dříve. A ještě předtím, než se pěstoval, tak se taky sbíral z planě rostoucích rostlin. No a tohle ten sběr probíhal v tom raném středověku. To znamená v době, kdy lidi teprve začali přicházet na chuť kvašeným nápojům. A žádný chmelnice nebyly a chmel rostl planě na březích potoků a řek. Teprve ve 12. století se chmel, dá se říct, začal pěstovat v úvozovkách. Začaly vznikat první chmelnice, ale byly to chmelnice tyčkové, kdy se chmel pnul po tyčích místo dneska, jak jsme zvyklí, po drátech. No a takhle to bylo až do toho 19. století. Čili celá ta historie toho sběru a pěstování chmele je daleko starší. A vůbec první písemná zmínka třeba o chmelu v Evropě pochází z nějakého 8. století našeho letopočtu z Francie. No a pak se na to samozřejmě navázaly další už teda samozřejmě písemné zmínky v našich kronikách, které souvisejí s chmelem.
0: Já jsem tady zmiňovala rok 1348 ve všech dostupných materiálech se dočteme, že to je prvopočátek chmelařství na Žatecku. To je éra toho vznosného středověku, dob Karla IV., který byl ovšem příznivec spíše vína, pokud já vím, nebo i chmele?
1: No, ono se o Karlu IV. Traduje hodně věcí i v těch našich učebnicích se traduje, že stál Karel IV. U vzniku chmelnic. Je jasný, že asi on a jeho vláda, nebo vláda jeho úředníků a těch průkmistrů těch královských měst přála tomu chmelu. Ono to bylo taky dáno tím, že z toho chmelu pocházely docela velký zisky. Jak si to postupně uvědomovali i šlechtici, kteří do té doby nechávali vlastně ten chmel a to vaření piva na bedrech těch měšťanů a těm se jako smáli. Ale jenom do té doby než zjistili, že se na tom chmelu dá vydělat.
0: Vysvětlíme si ale, kdo přišel na to, že právě Žatecko bude tím chmelařským rájem.
1: Ono to je daný tou krajinou. My jsme v místě, který je chráněný před nějakými porivy větru, že je chráněný i před nějakými nepříjemnými vlivy počasí, hlavně teda pásem Krušných hor a z druhé strany teda Doupovskými vrchy. My jsme vlastně v takovém jakoby údolí.

0: V Žatci vznikat balírny a sklady chmele. Jsme na přelomu 19. a 20. století a ze Žatce v té době se stala opravdu chmelařská metropole. Tady se určovaly světové ceny chmele, tady vznikla chmelová burza, velmi rychle se sem dostala železnice, velmi rychle se sem dostal telegraf a začal tady opravdu takový chmelový kvas. V krátké době tady vzniklo zhruba 80 těchto staveb, do kterých se vlastně soustřeďoval usušený chmel z okruhu zhruba 50 kilometrů, který se zde zušlechťoval. Co se týká sušení, tak sem do Žatce už se vozil usušený ten chmel, že on se musí usušit zhruba do 4 hodin po načesání, jinak by nám v tom žoku samozřejmě se zkazil, splesnivěl. Ale když se přivezl sem, tak hlavním cílem zušlechtění chmele bylo udržet jeho vlastnosti na co nejdelší dobu, čili říká se tomu konzervace chmele.
1: To se dělá jak, ta konzervace?
0: Ta konzervace se dělala v té době pomocí sirných lázní, dělala se takovou metodou, kdy chmel byl vystaven účinku kysličníku siřičitého, který v něm postupně zabil všechny choroboplodné látky a ty zárodky těch plísní a prodloužil jeho životnost na ten jeden rok.
1: Já jsem tam viděla na těch fotografiích, že tam se provádělo takové cejchování těch obřích chmelových pytlů. Teď tady právě kolem nich jdeme a ty byly skutečně obří. To už byl ale ten usušený chmel, nebo jak to vlastně probíhalo?
0: To, jak vy říkáte, cejchování chmele, my tomu říkáme vlastně známkování chmele a je to vlastně ověření původu toho chmele. A začalo se s tím už ve středověku.
2: Blahoslaven první sládek, který pivo vařil, zlořečen pak budiš ten, kdo pivo první platil.

0: Teď jsme se dostali ke krásným nádobám, které by asi všechny milce piva nadchly, a jsou to kádě, které jsou důležité pro to, abychom z chmele udělali pivo.
1: No, my stojíme před zajímavým exponátem našeho muzea, kterým je bezesporu varná souprava, která vlastně byla součástí výzkumného ústavu chmelařského, kde vlastně mohl si kdejaký pivovar uvařit z našeho chmele, ze všech těch odrůd, z jakýkoliv odrůdy, 50 litrů svého piva. Byl takový ověřovací pivovárek. A my tady na něm můžeme vlastně demonstrovat, co se vlastně dneska děje v pivovaru. První, co se musí udělat, takže se do vystírací kádě nasype sladový šrot s teplou vodou a nechá se chvilku takzvaně vystřít, vystírat při různých teplotách. Potom se přečerpá do rmutovací pánve z té vystírací, zhruba 1/3 toho obsahu. Ten šrot začne jinak pracovat, dochází tam k jiným chemickým reakcím a opět se přečerpá z toho rmutovacího zpátky do té vystírací. Opět se promíchá a opět se přečerpá, a tomu se říká dvourmutová, třírmutová nebo čtyřrmutový vaření piva například. Potom jde to dílo do scezovací kádě, kde se vlastně odstraní všechny ty hrubé věci, které tam vznikají, to znamená odstraní se to mláto například, a z té scezovací kádě už nám vychází mladina, čili jakoby mladé pivo. Takže ještě jako přidáváme chmel do té pánve a teprve potom se schladí ta mladina na tu zákvasnou teplotu a jde do tu spilku na to kvašení, kde se přidávají kvasnice. A tam už opravdu vznikne nakonec to pivo.
0: No a to, proč se říká, že se pivo vaří?
1: No, se to pivo vlastně vaří nejvíc při tom chmelovaru.
0: A tam ten chmel tedy přidáváme až v této fázi. A to tam nasype se normálně ten sušený chmel, který si přivezeme, ten se tam dá do toho, začne se to míchat a vařit.
1: Ano. A samozřejmě není to tak jednoduchý, jak to tady říkáme. Chmel se přidává vlastně ve třech krocích. Většinou nejdřív se přidává ten hrubý chmel, ten, který má dodat tomu pivu tu hořkost, čili se najde sládek, má svůj recept, ví přesně, jakou odrůdu chmele tam dá, a za pár hodin přidá druhý chmelení. A to naše nejlepší, ten nejlepší chmel, ten žatecký poloraný červeňák, se dává nakonec, jako finis coronat opus.
0: Pane řediteli, co vy a váš vztah k pivu, k žateckému chmelu a vůbec k tomu, čím vším jsme tady procházeli?
1: No, já myslím, že je na mě i vidět, že jsem tedy milovník zlatého moku, a co se týká žateckého chmelu, na ten nedám dopustit, a jsem tady v Žatci znám tím, že když piju teda nějaký pivo, tak v něm musí být, když ne žatecký, tak aspoň český chmel. My vlastně ke dnešnímu dni máme vyšlechtěnou už 30 odrůd chmele v Čechách a já prostě

Loučíme se s ředitelem Muzea chmele a chmelařství v Žatci, které je mimochodem nejstarší a největší na světě. A vydáváme se přímo do krajiny chmele, protože nejen historické centrum s chmelařskými budovami je na seznamu UNESCO, ale také krajina kolem Žatce, zelené moře Chmelnic, které tvoří obce Trnovany a především Stekník. A tam nás teď čeká spousta nečekaných překvapení.

0: Tak milí posluchači, jsme obklopeni chmelnicemi, ale zároveň se díváme na krásnou italskou terasovitou zahradu a krásný rokokový zámek. A o tomto prazvláštním propojení nám řekne více kastelánka, zámku Stekník, Jana Zajíčková. Dobrý den.
1: Dobrý den, nacházíme se na rokokovém zámku, který ze dvou stran obklopuje italská terasovitá zahrada z 18. století. A toto krásné šlechtické sídlo bylo usazeno na takovém vyvýšeném ostrohu a říkáme, že zámek je takovým srdcem té chmelové krajiny.
0: Dole máme terasy plné růžových keřů. Italská zahrada, to ne je také sama o sobě unikát?
1: Ano, ona je největší zachovalou terasovitou zahradou v Čechách. Svou rozlohou převyšuje rozměry například zahrad terasovitých pod Pražským hradem a je velice zajímavá stavebně.
0: Já když jsem se dívala, jací majitelé vlastnili tento zámeček, souviselo to nějak s chmelem, nebo si našli tu lokalitu jen tak, protože se jim tady líbilo?
1: Souviselo, vlastně všichni majitelé byli pěstiteli, obchodovali se chmelem a zabývali se šlechtěním chmele, ale tu chmelovou krajinu založili i stavitelé zámku, což byli Kulhánkové z Klaudensteina. Původně Jan Jiří Kulhánek, bohatý žatecký měšťan, zakoupil vyhořelou tvrz kaplířů ze Sulevic, kteří po Bílé hoře o své majetky přišli, a on vlastně koupil takovou ruinu, kterou přestavěl v barokní zámek, a vykoupil i opuštěné statky a polnosti, které se nacházely na tomto území, spojil je do jednoho velkého panství a už tento Jiří Kulhánek začal pěstovat chmelovou révu. Pak jeho vnuk Jan František Kulhánek, který rod povýšil dokonce do hraběcího stavu, to rozjel ve větším, dá se říci, a od té doby, od vlastně toho 18. století kontinuálně dodnes se tato půda velmi úrodná, protože se nachází v meandru řeky Ohře a je to takzvaná nivní lužní půda, která prostě byla ideální pro tuto rostlinu, tak už v této době ten chmel tady velice dobře prosperoval a následující majitelé zámku, ať to byly Korbové z Weidenheimu, Henetové, i poslední majitel soukromý, což byl švýcarský konzul pan Gerald Detender, tak byli zaměřeni na pěstování chmele, ochraňovali tuto rostlinu v této krajině, opravdu se zabývali i šlechtěním, získali spoustu medailí na různých výstavách světových a pan Gerald Detender jako konzul využíval své diplomatické kontakty, takže chmel vyvážel do dalekých zemí, na Blízký východ, ale také do Maroka, do Egypta, do Sýrie, do Palestiny, takže my jsme tady měli velmi významné majitele panství, kteří jsou prorostlí, bych řekla, tím chmelem. A my jsme rádi, že dneska na těchto pozemcích hospodaří Výzkumný ústav chmelařský pro pěstování a šlechtění chmele, který sídlí v Žatci a vlastně udržuje tu tradici svým přístupem, prokazuje i to, že chce tyto chmelnice vždycky chránit a využívat je k pěstování chmele.
0: Pojď pivečko, pojď sem ke mně, však jsme oba z české země. Opouštíme zámek Stekník, ovšem nikoli v žateckou krajinu piva a chmele. Přejíždíme do podzámčí, protože našemu pátrání po tajemství chmelařské krajiny schází vědecký pohled. A ten se nám přímo na chmelnicích pod Stekníkem ihned zhmotní v podobě vědce a genetika z Výzkumného ústavu chmelařského. Ten se dnes jmenuje Chmelařský institut a muž, který má u nás v gesci 140 hektarů určených ke šlechtění chmele, se jmenuje Vladimír Nesvadba. Pane doktore, my jsme teď na chmelnicích a kdybych byla pivopitelka, tak jsem asi úplně nadšená. Já si pořád kladu otázku, v čem spočívá to obrovské kouzlo, a vy mi to můžete vysvětlit z vědeckého hlediska, žateckého chmele, že už Karel IV. Zakazoval jeho vývoz pod hrozbou trestu smrti do zahraničí, protože to byl chmel mimořádné kvality, tak v čem spočívá ten půvab?
2: Tak určitě ve složení chmelových prchyřic a silic. To jsou ty prvky celé látky, které ten žatecký poraný červeňák v sobě má. Ta hořkost je příjemná, krásně nám doznívá, chmelová vůně, takže opravdu ten žatecký poraný červeňák je to nej pro žácký typ piva.
0: No, my bychom si měli vysvětlit, proč je červeňák.
2: Protože má na červenou baru révy.
0: Říkáme chmelová réva, to je skoro jako vinná réva, ale chmel není příbuzný vína, nýbrž konopí.
2: Ano, je to z konopí v jedné čeledi a konopí chmel zdravý, takže kdo pije pivo, tak si to může užívat.
0: Vy jste mi dokonce i říkal, že on má několik úplně výjimečných atributů, tady ten žatecký chmel, tak bychom já se měli posluchačům sdělit.
2: Určitě žatecký poraný červeňák patří do naší oblasti. Opravdu má ty nejlepší látky a když se pěstuje v jiných podmínkách, tak už nedostane takový kvality. Viděl jsem chmel žatecký pěstovat ve Slovensku, ve Španělsku, v Jihoafrické republice. Není to ono. Slabý rostliny nemají ty kvality chmel, co u nás.

0: My stojíme uprostřed chmelnice, tak vidíme tady ten další český vynález, což jsou drátěné konstrukce, že ano, protože se původně chmel pěstoval na tyčích, ale ono je to rostlina, když se teď zaměříme přímo na něj, která vypadá trošku jak liána, což je u nás ve střední Evropě docela zvláštní, tak jaké má vlastnosti nebo čím je výjimečná?
1: Chmel je výjimečnou rostlinou, jak máme národní stromě lípa, tak já bych byl pro národní rostlinu chmel, protože rostlina se zavádí zhruba v polovině května. Má při výšce do 50 cm a během 6-7 týdnů vyroste 7 metrů. Když má opravdu výborné podmínky, to znamená teplo, vlhko, to dokáže přirůst nějakých 25 až 30 cm za den. Rostlina je pravotočivá, takže vždycky jsme říkali studentům nebo brigádníkům, říkáme, zavádíte podle, když jsme říkali podle hodinek, dneska hodinky nejsou ciferníkový, ale digitální, takže říkáme podle sluníčka, ale není to daný, takže by se otáčel chmel za sluníčkem jako slunečnice, ale to není geneticky. Takže i na jižní polokouli, kde vlastně sluníčko se otáčí obráceně, takže chmel se točí pořád, je to pravotočivá rostlina.
0: Vy máte tady ve výzkumném ústavu na starosti šlechtění chmele. Jak se liší ten, který jsme měli za Karla IV. Ve 14. století od toho chmele, který tady vidíme teď?
1: Kvalitou určitě to bylo velmi podobný. Akorát tam byl jediný rozdíl v tom, že to byla směs nějakých klonů, který se tady pěstovali už minimálně 1000 let, takže ta vůně, kvalita chmele byla velmi podobná, až docent Osvald v roce 1825 založil stanici a on chodil v těch chmelnicích původních a vybíral ty jednotlivý klony, ale bylo zajímavý na něm to, že on pak ty výběry nedělal sám, ale on si tomu pozval vždycky 2, 3, 4 takový významný sedláky a pak už vybírali společně, jo, takže to se mi na něm líbilo, že to nebyla vysloveně práce jednoho člověka, ale týmu nějakých odborníků.

0: My opravdu, milí posluchači, stojíme ve Chmelnici. Teď se díváme, tady stojíme úplně mezi těmi jednotlivými štoky a vidíme tady překrásné rostliny, které teď nabírají na květ. A vy jste mi říkal, že tu šišku tvoří jenom samičí.
1: Říkáme chmelové hlávky nebo šištice. Šišky říkáme, že rostou v lese.
0: Ano, pardon.
1: A chmelové hlávky se tvoří pouze na samičích rostlinách. Chmel je dvoudomá rostlina, takže ty samci se v okolí víceméně ničí, protože se uvolňují pyl. Ten pyl má dolet 20 km, takže nechceme, aby opylovali ty chmelové hlávky. Dokonce, když jsou v tom chmelu semena, jsou obchodní srážky za to, protože zase ty semena snižují pěnivo z piva. Takže ty samci pro nás jsou nepotřební, ničíme je. Já jako jediné všechny ty chmely pak je využívám, protože já zase si to samici zaizoluju, dám si tam toho samce, co potřebuju a z těch semínek získám potomstva a vybírám ty nadějný nový odrůdy, které potom šlechtíme do budoucna.
0: Co se dá tím šlechtěním všecko ovlivnit? Mě překvapilo, že i pěnivost piva?
1: To ale ovlivňuje právě obsah semen. Když je vysoký obsah semen v chmelových hlávkách, takže to potom snižuje pěnivost piva. Tím šlechtěním právě. My tam zlepšujeme vlastnosti třeba vyšší odolnost hubovým chorobám nebo vyšší výnos. Dneska se pěstují odrůdy Sládek, Premiant, Agnus, který mají třeba dvojnásobný výnosy, takže to je červenák. Někteří jsou odolnější hubovým chorobám, někteří mají dvoj až trojnásobný obsah těch chmelových pryskyřic. Takže my tím šlechtěním máme větší sortiment odrůd, aby ten pivovar si mohl vybírat, která odrůda toho pivního stylu i vyhovovala.
0: My se pořád, když se pohybujeme tady na Žatecku, bavíme pouze o pivu, ale ty chmelové šištice a samotná ta rostlina nám toho může dát mnohem víc, že ano?
1: Určitě, tak chmel byl pěstovaný i pro zdraví, zaprvé jako sedativum, takže kdo má problém se spaním, tak doporučuji si večer udělat vývar z chmele. Do toho hrničku opravdu stačí 2-3 hlávky chmele, takže sedativní účinky to má výborně proti bolům do skříní, ale...
0: Takže si tam máme dát jakoby pytlíček těch sušených šištic.
1: Ano, přesně tak, ale taky... Chmel se pěstuje jako špargle, se dělají z toho saláty. A ty výhony, než vlastně vyrostou nahoru, tak jsou bílý, úplně nemají chlorofil a jsou chutný. Pak už právě začne tam být ta hořkost toho chmele. Takže to se proče, vím, že babičky, že to byl jejich třeba první jarní salát na stole někdy na přelomu února března. Potom další věc jsou látky, které má ta chmelová lávka. To jsou polyfenoly, strašně důležitý pro tělo. Tam xantohumo, který je proti ostré poroze, dneska je na to patent na izolování, vyrábí se jsou tablety především pro ženy po menopauze. Má tam obsah desmetylxantohumolu, který má zase anticarcinogenní účinky. Máme odrůdu Vital, jsem ji nazval z toho důvodu, že Vital jako vitalita jako zdraví, protože tam má nejvyšší obsah tady toho desmetylxantohumolu na světě. Takže ten, kdo používá chmel, byť v pivu, tak jako dělá dobře, protože je zdravý prospěšný.
0: Já na závěr budu osobní, pane doktore. Vy jste na Chmelnici prakticky vyrostl. Vy jste rodák ze Žatce. Váš tatínek se věnoval také šlechtění a výzkumu chmele. Co vám chmel přinesl do života?
1: To je liána, která vás ovine na celý život. Takže když vidím chmel, tak mám v sobě takový krásný pocit, jsem doma. Jo? Jako když člověk se vrací někam do svého domova. Ale hlavně ten chmel mi dal do života plno lidí, kteří s ním pracují. A dneska, když jdu supermarketem a vidím tam ty všechny piva, tak já tam vidím ty lidi, co to dělají. Takže ten chmel pro mě, to je život.

A tímto krásným vyznáním se loučíme nejen s genetikem a šlechtitelem chmele a vědcem Vladimírem Nesvadbou, ale především s krásnou krajinou kolem Žatce. V tomto městě je vše podřízeno chmelu. Přímo v centru najdete nejen muzeum chmelařství a chrám piva a chmele, ale také pivovar a přímo u náměstí také nejmenší chmelničku na světě. Každý rok na začátku září probíhá v Žatci takzvaná dočesná a tam se můžete více než dotknout nejen chmelových šištic, ale také celé krajiny chmele a piva. A stojí to za to, protože chmel otáčivý je dobrým spojencem v boji proti rakovině i osteoporóze, ale pomůže i těm, kdo chtějí dobře spát a dobře vypadat. A také těm, kteří chtějí mít dobrou náladu, protože pívečko jest dar nebeský, vařejí ho sládci český. Krásné dny, plné nových objevů i nových zážitků v našich regionech, vám přeje Markéta Ševčíková.

Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Během posljednjih 6 let v našem požadu se mimo jejnih hostu vystridali mlade Njemki Pia Šak, Jule Šalik, Ziri Schumacher a Charlotte Henny. Mjeli společne to, že bili v Česku na dobrovolnických ročných stážích, které se konali v rámci spolupráce České společnosti Živá paměť a německé dobrovolnické nadace Aktion Sinnzeichen Friedensdienste, což v překladu znamená akce smíření mírové služby. Dnes dodávám ještě jedno jméno, Ida Drexler.
2: Ja jsem z Düsseldorfu a končila jsem škole minulý července. Jmenuje se Geschwister Scholl Gymnasium. Já chci studovat historie a slavistické studie.
1: Podle programové platformy je cílem stáží snaha aktivně odčinit vinu minulosti a skrze dobrovolnickou práci v zemích, které trpěly pod nacistickou okupací, vytvořit znamení smíření a přispět k trvalému míru. V běžném životě to znamená pomoc seniorům, přeživším obětem totalitních režimů, zvlášť nacismu, v jejich domácnostech, ale i řadu jiných činností. Ida Drexler nám popisuje, kde a co dělá.
2: Bydlím v Ústí nad Labem, ale pracuji taky v Praze.
3: A pracujete i v Ústí nad Labem?
2: Jo, v Ústí a v Praze.
3: Jak často jedete do Prahy?
2: 2 dny v měsíc.
3: A je to zábava?
2: Jo.
3: Co děláte v Ústí nad Labem?
2: Pracuju jako dobrovolnice v Živá paměť a navštěvím starší lidi. Nakupujeme nebo vaříme a se bavíme.
3: Povídáte si?
2: Jo.
3: A co vážíte?
2: Ovocní knedlíky.
3: Yeah.
2: Jo.
3: A to jste uměla v Německu?
2: Ne.
3: A chutná vám?
2: Ano.
0: My a oni.
1: S Idou Drexler mluvíme o tom, co dělá jako německá dobrovolnice v kontaktním centru společnosti Živá paměť. Zatím víme, že se naučila připravovat knedlíky s meruňkami a jahodami. A s borůvkami?
2: Borůvky, ano.
3: Kdo vám ukázal ten recept?
2: Jedna klienta z Živá paměť, hodná paní, a vaří velmi dobře.
3: A ještě něco vás naučila? Ještě nějaké jídlo umíte?
2: Smažený sýr.
3: To vy v Německu nemáte?
2: Ne, nemáme.
3: Tak to rodina bude nadšená, když se vy vrátíte a ukážete. A řekla jste, že ještě jdete kupovat? Když chybí nějaké slovíčko, co děláte?
2: Jo, musím nakupovat sama a s klientou.
3: Ta hodná paní například, když je s vámi, ona vám pomůže a vysvětluje.
2: Jo, těžký je český a mluvit český, rozumět český, jo.
3: V Živé paměti vy ještě něco děláte, že jo?
2: Jo, děláme akce pro klienty. Musím organizovat kreativní kroužek nebo výlety.
3: Kolik tam máte klientek?
2: V Ústí jsou asi 12 klientů, ale navštívím ještě 4 paní doma.
3: A většinou jsou to starší dámy?
2: Ano.
3: A mohli by být vaší babičkou?
2: Jo.
3: A jsou hodné?
2: Jsou velmi hodně.
3: Teď mi prosím vysvětlite, proč jste se rozhodla přijet do České republiky a pracovat pro Živou paměť.
2: Končila škole a chtěla jsem jít do ciziny a taky ráda pomáhá lidem, kteří potřebují.
1: Hezké velkorysé myšlenky. Ida vsadila právě na organizaci, která má dobré zkušenosti a dlouhou tradici v zahraniční spolupráci.
2: Organizace se jmenuje ASF, Aktion Sühnezeichen, Emio je partner organizacije Živa pamjeć.
3: A vi ste tam členkou?
2: Jo.
3: A mladí lidi mají zájem o takové práce?
2: Jo, my jsme 12 dobrovolnice v všechny České republice.
3: Měla jste na vybranou, byla ještě možnost do nějaké jiné země odjet?
2: Jo, ASF taky má dobrovolníci v Francii, Belgii, USA, Řecku, Polsku, moc.
3: Více zemí. Jak to, že jste se rozhodla pro Českou republiku? Je to vaše přání?
2: Protože byli v Düsseldorfu a je blízko. Neznala jsem moc východy
3: země.
2: A proto já jsem tady.
3: Znala jste nějaké české slovo?
2: A české slovo žádné. Nic.
3: Kdo vás učil česky?
2: Mám české lekce online a taky klienti mě učí česky.
3: Řekla jste, že přijíždíte do Prahy dvakrát měsíčně. Co děláte, prosím vás, v Praze?
2: Děláme kreativní kroužek nebo výlety a cvičení na gume. Taky mám práce v Ústí v muzeum. Tak pracuji v muzeum a vyživa paměť.
3: Tak vy jste hodně zaneprázdněna.
2: Praha je velký, hezké město.
3: Je hezčí než Düsseldorf. To byla diplomatická odpověď. Byla jste na nějakých výstavách nebo v muzeu nebo něco takového?
2: Viděla jsem staré město a Karlovy most a taky jsem byla v Národním muzeum. Byli jsme v planetárium.
3: Kromě těch nedlíků, co jste se během pobytu naučila? Co představuje ten pobyt?
2: Učila jsem se trochu česky a taky pracovat se starší lidi. Jo, bylo dobrý. A taky bydli sama a bez moje rodiče.
3: Tak to je pěkná zkušenost. Mm-hmm. A bylo něco, co se vám nelíbilo?
2: Zima v Ústí nebylo hezky.
3: V Düsseldorfu občas je také zima, pokud vím.
2: Jo, ale Ústí není moc hezky v zimě.
3: V Ústí nad Labem je zajímavé divadlo. Byla jste tam?
2: Ano, viděla jsem Popelka balet.

0: Oldřich Plátník především koordinuje kontaktní centra společnosti Živá paměť v Praze, Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích. A také se stará, aby němečtí dobrovolníci s úspěchem zvládli své úkoly. Ptala jsem se, co to celkově obsahuje.
1: Zajišťování nějakých volnočasových aktivit, vzdělávacích aktivit a pro klienty, jako jsou tréninky paměti, kanisterapie, psychoterapie, kreativní kroužky, což samozřejmě zajišťují tady dobrovolníci s většinou. Jazykový kurzy, já teda vedu angličtinu a dobrovolníci němčinu, pod tím, že v Praze bývá tak 13 až 15 akcí za měsíc, v Ústí nad Labem 2 akce za měsíc a v Českých Budějovicích 1.
0: Proč jste se rozhodl právě pro práci v Živé paměti?
1: Moje babička byla přeživší oběť nacismu, totálně nasazená. Když jsem u ní trávil prázdniny, tak příběhy z totálního nasazení byly takové pohádky, které mi říkala. A když se mi naskytla možnost nejdřív externě učit angličtinu v Živé paměti a potom i tam nastoupit nejdřív na částečný a i na plný úvazek, bylo to vlastně něco, co mě dělá, řekněme, šťastným. Můžu zpříjemňovat vlastně podzim života lidem, který si myslím, že si to zasloužej, a můžu kooperovat s dobrovolníkama, který jsou sami o sobě obrovský obohacení a jeden z velkých důvodů, proč to dělám.
0: Co vám přináší ta spolupráce s cizinci?
1: Mě to jakoby dělá daleko šťastnějším v té práci. Můžu mít možnost se vždycky na rok vlastně seznámit s nějakým člověkem. Je to úplně nový, vidím tu jejich otevřenou mysl a oni jsou opravdu ochotní pomáhat českým seniorům. Vlastně být tady na rok za velmi, velmi nízkou finanční podporu, tak je pro mě úplně fascinující vlastně ten proces toho seznamování s novým člověkem. Má to i svý negativní stránky, jako je vždycky konec toho roku, protože za ten rok si vlastně na toho člověka zvyknete. Troufám si říct, že máme docela přátelský vztahy vždycky a pak vlastně ten člověk vám odejde a přijde novej.
0: Ozývají se vám potom?
1: Jsme v kontaktu docela často. Já vlastně občas jako informuju, co se děje u nás, oni informují mě a oni sem jezdí docela často. Samozřejmě dělá mi to radost.
0: Jak vaši klienty přijímají mladé Němce?
1: Těší se na ně a já řeknu, že je milujou. Oni opravdu si na ně zvyknou tady. To loučení taky občas provází slzy a já, když vidím to nasazení, nedá mi to neříct. Například IDA ten rok nebylo v plánu, že bude tolik alternovat v Praze, ale já jsem jí poprosil, jestli by nám mohla pomoct v Praze a ona si doslova adoptovala naše klienty v Praze a oni adoptovali jí, takže ten vztah je hrozně hezký a taky nabíjí entuziasmem do té práce dál.
0: Zbývá důležitá otázka pro Idu Drexler a to je, jak dlouho ještě bude s námi.
2: Můj rok tady končí v 30. srpna.
0: Tak to se máme rozloučit.
2: Jo.
0: Jo? A bude vám líto?
2: Ano, jo, jsem smutná.
0: A budete pokračovat v Düsseldorfu?
2: Nevím. Dovedu si představit, že budu dál pracovat jako dobrovolnice se starší lidi.
0: Co se vám tolik líbí na starších lidech?
2: Jsou moc hodní a taky nemají moc stres a mluví moc o její životu.
0: Co řeknou vaši rodiče, když se vrátíte?
2: Moje rodiče myslí, že je dobrý, že jsem tady. A moje maminka taky pracovala jako au pair v Francii. A moje rodiče taky mají ráda Česka.
0: A čekají na vás. A já vás teď řeknu auf Wiedersehen.
2: No jo, naschledanou.

Ida Drexler se samozrejme teší na rodinu, kamarády a na nemecký jazyk. Díky zdejší stáži už má, jak se říká, jeden slovanský jazyk v kapse, což bude výhodou pro jej budoucí studium slavistiky. Že jde o základy a že skloňování zatím není dokonalé, je zanedbatelné ve srovnání s významem její práce u nás. Přeji všechno dobré oběma hostům. U příštího pořadu Mia Oni se na vás, milí posluchači, těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: O registraci kandidátů do letošních komunálních voleb musí úřady v celém Česku rozhodnout do dneška. Motoristé neprojedou úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. A počasí zítra bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, už by nemělo pršet, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Registrační úřady v celém Česku musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V předcházejících řádných komunálních volbách před 4 lety kandidovalo v celém Česku přes 178 tisíc jednotlivých kandidátů, sdružených do tisíců místních stran. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou letos 9. a 10. října. Ve třetině obvodů budou lidé také volit nové senátory. Silničáři budou v noci na neděli opět testovat most Šmejkalka na dálnici D1. Úsek mezi Mirošovicemi a Chocerady na kilometru 24 ve směru od Prahy uzavírají právě teď. Objížďka vede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Uzavírka potrvá do rána do 8 hodiny, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Noční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
2: Stavba další etapy tramvajové tratě v Olomouci by mohla začít v příštím roce. Tramvaje zatím končí u zastávky U Kapličky. Odtud by trať měla pokračovat dál k ulici Jižní. Město už dokončilo výkupy pozemků, říká náměstek primátorky Miloslav Tichý z Hnutí ANO.
4: Pro třetí etapu tramvajové trati na Povel do Slavonina se nám již podařilo vykoupit všechny potřebné pozemky. Zároveň jsme dokončili projekční práce a nyní je projektová dokumentace na stavebním úřadu a čekáme na povolení záměru. Máme připraveny také finanční prostředky, takže pokud získáme stavební povolení, respektive povolení záměru do konce roku, tak bychom v příštím roce mohli již stavět. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy se dnes v nejvyšší domácí soutěži minimálně do večera posunuli do čela neúplné tabulky. V pátém kole totiž doma vyhráli nad Slováckem 2-1 a mají k dobru bod na druhou Slávii. Tu ale čeká vršovické derby z Bohemians. Duel v Edenu začal před několika málo minutami. Na třetí příčku v tabulce Oskore za obhájce titulu se vyhoupil Liberec díky výhře ve Zlíně 1-0 a pražská Sparta vyhrála v Brně nad domácím Artisem vysoko 4-0.
1: Počasí.
2: V noci čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno, postupně ojediněle mlhy a bude docela chladno. Ranní minima čekáme většinou mezi 11 a 6 stupni. Zítra přes den jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během dne přechodně až oblačno a jen na horách ojediněle s přeháňkou. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy až kolem 24. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severozápadu až západu do 18 kilometrů za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na severu Čech, na trase Most Teplice jsou problémy v Bílině, a to v Bílinské ulici. Pokračuje tam vyšetřování nehody dvou osobních vozidel, projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Zámecké léto. Příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Štenberka, krátce Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nevzpomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromnýho člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten úplně ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského Lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrand panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo? Protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk

0: v době tady na zámku. Vzpomínali na to?
1: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. Nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
0: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
1: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
0: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
1: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít, tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach. Takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala. Můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojice, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma nebo chleba nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
0: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
1: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
2: Zámecké léto. Příběh

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germenis Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči. A to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máji jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To byla takové, co si pamatuju ještě. A teď člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař?
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10-12, že jo, když jsme odsaď odešli, takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo, ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátil. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď je to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek, Tady bylo muzeum vlastně do tělo 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zapsané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinský.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germany z Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to nebyli své zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká, to víte, takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo. No, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: A to byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A nábytek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vivě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a Najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by bylo váš parfé. Já jsem se na něj tak koukla, říká si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj nakoukla, odešla jsem v obchodu a on běžel za mnou a říkal, slyšte, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala vyset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie, nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germenis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: To je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady, ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče, nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím v 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: Tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je prováně. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand, to přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte? A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No, ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No, všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No,
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahrabávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se to vždycky zahrabala. Říkal, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které jsem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No, já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme jezdili, já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba sil ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že má začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Policisté dnes dopadli nebezpečného muže, po kterém pátrali na Karlovarsku. Lidé mohli naposledy navštívit budovu invalidovny v pražském Karlíně. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, už bez deště, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Policie večer dopadla nebezpečného muže, po kterém pátrala kvůli násilnému trestnému činu v Otovicích na Karlovarsku, informovala o tom na síti X. Muž je podezřelý z napadení 42-leté ženy, která utrpěla vážná zranění. Záchranáři ji museli přepravit do nemocnice. Podle policie se jednalo o konflikt mezi rodinnými příslušníky. Případem se dál zabývají kriminalisté. Českou republiku včera odpoledne a pozdě večer zasáhl velmi vydatný déšť. Na většině míst v Čechách spadlo většinou mezi 15 a 40 mm srážek. Nejvíce zapršelo ve středních Čechách a také na severu Čech. Upřesní Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Vůbec nejvyšší srážkový úhrn zaznamenali Nedrahovice, Rudolec ve středních Čechách. Ty měly 97 mm srážek a hodně pršelo i v Krkonoších. Studniční hora měla 90 milimetrů, stejně tak jako Luční Bouda, Pomezní Boudy 89 milimetrů.
0: Od pondělí 24. srpna nepojedou autobusy mezi Palkovicemi a Frýdecko-Místeckou částí Chlebovice, informuje o tom krajský koordinátor dopravy KODIS. Silnice bude uzavřená kvůli výstavbě chodníku a dlouhodobá výluka potrvá do odvolání.
3: Změny se týkají linek 315 a 316, které nebudou zajíždět na zastávky Palkovice Podhůří, U Kožuchů a Adámek. Lidé by měli před cestou autobusem sledovat výlukové jízdní řády. Časy odjezdu se oproti pravidelným jízdním řádům mohou lišit. Z Palkovic František Kuča, Český rozhlas.
0: Zájemci si dnes na dlouhou dobu naposledy mohli prohlédnout vnitřní prostory historické invalidovny v Praze v Karlíně. Příští týden tam začnou rozsáhlé opravy. V budoucnu budou nové stálé expozice, multifunkční sál a také návštěvnická centra.
4: Invalidovna byla pro všechny vojáky. Tady se zachovávalo příměří.
5: Uvedl Jan Hodina, který se představil v dobové uniformě.
4: Byli tady francouzský vojáci, byli tady rakouský, byli tady ruský vojáci.
5: Michal Holeš z Prahy si přišel objekt prohlédnout se svojí rodinou.
6: Působí to neuvěřitelně emočně na mě, ta budova.
5: Historii invalidovny připomíná její ředitel František Laudát.
7: Hrabě Stroci vlastně udělal závěť, že ten majetek bude vložen do nadace a to bude použito na pomoc válečným invalidům.
5: Rekonstrukce historického objektu začne za pár dní a vyjde na více než 2 miliardy korun. Obnovený areál by se měl otevřít v roce 2030. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Po chladné noci, kdy čekáme ranní minima většinou mezi 11 a 6 stupni, bude zítra přes den převážně slunečno, tedy jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne přechodně oblačno a pouze v oblasti hor ojedinělé s přehánkou. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy až kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na Blanensku, přesněji na trase Voděrady Drnovice. Osobní vozidlo tam narazilo do stromu, na místě jsou záchranáři, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín, příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naší půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná světa směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitro bloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic. Nechávám jim svobodu. Hlavně je nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým, a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky, a ty často rostou na takových nepříznivých místech. Rostou na suchých místech, na skalách, a právě to, že dokážou odolávat tý nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená, a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva, ty u nás na zahrádce nemají co dělat, ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům, a to jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
3: Z droždí?
2: No, to je takový úplně jednoduchý bavský recept, kdy se kostka droždí dá do 2-litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10-litrový konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitkuju na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni, a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
0: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já jenom obecně, samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme. A ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravků proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cernou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zarijete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým, a zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná, a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu, a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit, pak by to mělo být OK.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám, přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
1: Královna je Rero Chlovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadský pouště z odchovny a byla tady používaná k odchovu sokolovitých dravců, těch rérohů loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s nějaký lehký sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
2: Zasloužila matka to je.
1: Sloužila matka.
2: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
1: Ano, ano.
2: Kolika ti se dožívá?
1: Tenhle Rero Chlovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety. Mm-hmm. Je standardní věk, mm-hmm. kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a usov se odvozuje zhruba podle velikosti. Jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší. Delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supy, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je sup hnědý, který vzal v New Yorku, žil 113 let.
2: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Rero Chlovecký se říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
1: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji vem do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. Mm. Domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry na zpátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Mm-hmm. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
2: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
1: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám od malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
0: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající orlici cizího orla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru. Potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík, jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny. Takže začneme u vymetacího otvoru, provedeme otevření dvířek do komína. Mrkneme, jak to tam vypadá, žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je, nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, komínický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, nabíračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti?
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, případně nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za 2 roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za 2 roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Stát podle premiéra začne konsolidovat rozpočet, až dokončí investice. Železniční koridor u Benešova poničili vydatné deště, provoz je tam stále omezený. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, pršet by nemělo. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Zadlužení České republiky se v příštím roce zvýší. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne téměř na 640% HDP. To je o 1,6% bodu více než letos. Řekl to dnes v televizi Nova. Dodal, že Česká republika bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok předseda české vlády nezmínil. Už dříve ale řekl, že bude výrazně pod 400 miliardami. Konsolidace rozpočtu je ale podle Babiše možná až po dokončení investic.
2: Nejdřív musíme mít perfektní nemocnice, perfektní přístroje, dokončit tu síť, investovat do škol, dát ty policii ty platy a vojákům. Vždyť potřebujeme bezpečnost tady, ne?
1: Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený ještě minimálně několik dnů. Důvodem je podemletá trať kvůli včerejším silným dešťům. Českému rozhlasu to dnes potvrdil mluvčí správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí pouze po jedné koleji sníženou rychlostí.
3: Ty škody jsou větší a tam to potrvá řádek několika dnů, možná i týdnů. Ten přesný rozsah škod, teď jsou na místě zaměstnanci správy železnic za ten přesný rozsah škod, se ještě bude posuzovat.
1: Omezený provoz je ze stejného důvodu také na nedaleké regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví jeden z posledních úseků dálnice D48 z Bělotína do Rybí. Propojuje Olomoucký a Moravskoslezský kraj až na hranice s Polskem. Stavba začne v září, potvrzuje mluvčí silničářů Miroslav Mazal.
4: Aktuálně máme vybraného zhotovitele. Stal se ním firma Metrostav za cenu 870 milionů korun. Hlavní trasa bude měřit 3800 metrů, což tvoří celkem 117 stavebních objektů. Předpokládané dokončení této stavby vychází na rok 2029. Sport.
1: Český útočník Patrik Schick skóroval v dresu německého Leverkusenu hned v úvodním soutěžním zápase nové sezony. 30-letý fotbalista, který po letošním mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru, pomohl Bayeru gólem k výhře 4-0 na hřišti třetiligového Wiesbadenu v prvním kole německého poháru. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, postupně ujedinile mlhy a bude docela chladno, ranní minima čekáme většinou mezi 11 a 6 stupni. Zítra přes den jasno až polojasno, ráno ujedinile mlhy, během dne přechodně oblačno, přehánky ujedinile v oblasti hor. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy kolem 24. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severozápadu až západu, o rychlosti do 18 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D1 na Benešovsku je na Brno i Prahu neprůjezdná. Uzavírka mezi exity 21 Benešov a 34 Sázava je kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka. Motoristé musí použít objízdné trasy. Uzavírka tam potrvá do rána do 8 hodin. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají vězné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
6: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
5: Jiřího, který má rád recesi. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
6: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
5: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
6: Kde pracuje?
5: V Ypsilonce.
6: Zda má hodinu?
5: Nemá.
6: Co to je? To přece není normální.
5: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
7: Správně, ano.
8: Konec vlády jednoho Lábuse!
9: Naše heslo,
8: vemte Lábusovi veslo!
9: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo!
5: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kajzra, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec by studoval architekturu. Ale malování bylo velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě tomu trošku vedl, když jsem byl malý, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád to výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že jo, někde se to mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na devítiletce takové představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše taková, ta akademie taková, už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to podle fotografií, teda a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mého názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle, 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no. Vytřelal jsem 3 profesory a to jsem chodil asi vysokou takové 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka platila složenky a chodil za školu spíš než do školy na ty housle a jednou jsem tam po měsíci přišel, tak jsem mi to tam fidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych se netrouf. No máš 6 hodin, tak si sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pochopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala, říkala, pište si, fis, cis, ha, a, dis. A já psal písmena, říkala, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vrací u té devítiletce, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Ne, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem, si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až jsem, všichni dosmál, jo. A ta třídní vždycky říkala, Lábusi, ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak, já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle, takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže, no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě tomu vůbec nebránili.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celý

Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.

0: vidrežim! Ja! Daj moje smrde!
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.

0: zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
1: Takže půjdu, mám jiného přítele.
0: Koho?
1: Dobrou knihu.
2: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9. Ale vy jste paní Drbná.
0: Není Drbná. Denně čte Večerní Prahu. Mámo, červená!
1: Táto, zelená!
0: Mámo, flek!
1: Červená!
0: Flek!
1: Zelená!
0: Flek! Barevný televizor do každé rodiny.
3: Ta píše. Ta píše.
0: Tušky Kohinor do celého světa.
3: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
4: Kde ty pracky, proč já tě praštím?
3: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
4: Já tě mám facku.
3: Ale brouku.
4: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
3: Ale co to je s tebou dneska?
4: Já tě mám facku.
3: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
5: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lido Op. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
6: Co blbneš, člověče?
7: Je.
8: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
6: Je, Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
8: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
5: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
9: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Mesra v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako, to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl docela slabý ruce, takže takový šplh, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už věděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazoval do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, hrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi ho rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koně na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem vlastně dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No, jednou jsem dokonce dostal takového koně, já jsem říkal, dejte mi nějakého hodný, a oni mi dali tak strašně hodný koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával. Tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba kluz, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Vy ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak, každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak.
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a byla tam, jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou ceduli Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když šli po ulici a my to budeme, že furt tak se divně dívají. Já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Prýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je? Co? Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihl. No, tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stalo málo kdy, dneska se dostal, tak jsem navštívil svého kožního, ta, svého, tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře. A on říkal, že měl mít ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení si má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audio záznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady všechny před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočetl poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte, jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
6: Já mám brýle na dálku.
5: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo na... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste si nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit?
7: Mám taky na
5: dálku. Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám na blízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, no musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mě bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, to je logický, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představit zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkala jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Tak říkám, no, že jo, už to, no, chce to, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Jo. Takže mládence, ještě něco zahrajte, ať se dostaneme dále.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a teď jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15 letá v první řadě udělala Ježišmarja, no tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila, já jsem jí říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará, jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Já jsem tlakař.
4: Ty jsi tlakař?
3: No, já jsem tlakař.
4: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
3: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale ano. Jako... jinak si myslím, že ten tlak jako...
4: Dneska jsi ho ráno měřil?
3: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
4: Kolik tam bylo?
3: No, teď už to bylo tak 140 na... těch 88, tak nějak.
5: Zdravej člověk.
4: Zdravej člověk,
3: jo, ano. Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
4: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný, nějak vážnějc?
3: No, vážnějc, musím teda říct, že teda ne. Ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... skutečně to... A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zved žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zved. A víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako a řval jsem. A teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
4: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
3: No, byl jsem tam třeba na návštěvě, jako to jo, ale jo,
4: já myslím,
3: nebyl.
4: Jako nebyl
3: ne, si... nebyl.
4: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
3: No, tak já to mám jako prevenci, víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
4: Řekni, co užíváš.
3: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna, potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
4: Ty bereš všecko preventivně?
3: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec, no, takže... No, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná, no.
4: A ty
3: to...
4: bereš 8 druhů prášku různý?
3: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám takhle složený. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
4: To byl prášek, který jsi neznal.
3: Ten jsem ještě právě neznal.
4: A chtěl jsi ho zobnout.
3: Chtěl jsem si zobat.
4: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
3: No já ostatně u jedný známý ochutnal.
4: A zastavilo se to, jo?
3: Jo, mám
4: to.
1: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. O prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
6: No tak vzpomínám na to v dobrým, protože zaprvé já mám 5 kilometrů tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni u Strakonic, to jsou v Hošticích tenhle film, že jo, tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty 3 filmy, že jo, takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku kde sedí, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozným fofru, ale myslím, že ten film vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude se po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to nad tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
7: No tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude a pořádně. Na co včera? Říkal něco?
8: Promluvil o té své práci ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
7: No, a dál?
8: Dál už nic.
7: Tak se na něj šla blbě.
8: Tak sedě na něj sám, když jsi tak klid, mě už to nebaví.
7: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašleme a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nás bude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
9: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
10: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím.
11: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou. Voloviny.
7: To si teda pište.
11: Kraviny do kravín. Ale nemel furt.
7: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Co jak vůle ještě?
1: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení, úplně bez.
12: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
1: Pan Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
6: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v těch 100 dole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že? No a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábusi, a když jsem mi to řekla, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
1: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
13: Ani za nic, ženský, já první nepůjdu.
14: Budeš ještě k tomu nahá, ukaž, co to tam máš.
13: To je právě na aerobik, to je zříma. A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikdy lidé nebudu.
15: Ženský, jsme tu pro Italiány, pro hostice.
14: Toč, tále čumáku je celá vesnice.
16: Ježišmala, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
14: No jo, no, no, no, no, no,
16: cože, nahý, to to byla zkouška, to se zkoušelo.
14: Ale nahý jsme tam nebyli.
16: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to
17: Děvčata, děvčata, klid. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
16: V gumátách a s vídlema z vás žádné jítel nebondli.
18: Holky, já jdu domů. A ti tam jdou ty mladý na
14: správně.
16: Dostanete za to prémie, tak o co jde?
14: Ače nechaj!
17: Vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
16: To jsme si to rozuměli teda, tak ale. Gabino, Popova, se! Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
18: Vidíte ho, Kaňoura, nás by slíkal a svou si nenechá.
14: Ano, je to prémít, ať se zvykne sám.
16: Co jste se zprázdili, že se zprázdili? Lidičky, pomoc! Lidi, já udělal matušku a jau!
19: Nebylo tohle, to tady nebylo.
20: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
16: Jste zbázili, nebo co? Ženský, otevřete! Ženský! Slyšíte?
2: Pusťte mě! To je nějaký omyl! To přece v nácviku nebylo! Tomu chlapci snad ten snad nebo život!
16: Lukáš! Otevřte!
1: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
6: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba někdo, tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, nějak. Ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zejména troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Kor měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce Zábavy, že všechny záběry, kde Kor má tu náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad. To, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všechno, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co zase práce navíc to bylo, že se ten první díl musel přestřet, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. V žádným záběru, no, to bylo neskutečné.
1: Dotřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zas?
3: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Dáš si čaj?
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: A od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etídy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Oldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tom bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl a jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo, no.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď, pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se smějte první klavicích, to je hezký. Známý firmy, no, Kazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný. To je. No. Tak jak se to prosím vás říct? Tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
6: To znamená jako teda na podzem.
5: No na podzim, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
6: No v listopadu říkala.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde?
5: No. Na Al. Al?
6: Na Al Jašce.
5: Ale prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak kde chcete opravdu? Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirá.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zlicka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohle, to za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta, no jistě.
6: No, to tak blbě učí.
5: No, blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: Tak hlavní hesla...
5: No, to zas bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě, do koše, no a dál,
6: no. Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil... lid.
5: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohleto nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
5: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo ne, my jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, říkal tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to sprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: To vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možné, takový recitátor může říct takhle sprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Ago, ty prokletí, co jsi učinil? Já.
9: Neruším.
10: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
9: Po ránu, teď je 11:30.
10: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
9: Jo, vy jste hod bohémové, že jo?
10: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
9: Vy a Puccini, prosím vás, Vodko, ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
9: Potomník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
8: Já.
10: Prosím vás, už vypadněte, já za chvíličku letím do studia.
9: Já zase letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Já.
9: Poslyšte, vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
10: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
9: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo, když se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
10: Kdo, pes?
9: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
10: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
9: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo?
8: Já.
9: No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslíte si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnohorského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitodinka, švitodila, taky jsem měla dobře posadezený hlas, víte?
10: Tak už
9: ale
10: budeš říkat!
9: Ale mě to zničí,
10: já za chviličku letím do studia, mám tam zpívání! Odřu, a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babony, dělku, to by ztratil hlas!
9: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaninu, patře, ty lidi jsou...
10: Já se nebudu rozpakovat!
9: Věce, co to děláte, vy měžka to...
10: Ano! Paní Houdová.
11: Pánové Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
10: Tak Oldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Já ho zabil. A mě říkal, Rejže, ať trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já zabil! Já zabil!
9: Nezabil! My jsme nezničitelní!
1: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, když jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem zase doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat. Že?
1: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Haló, haló, o slovo se hlásí Praha, Karlínské studio Českého rozhlasu. Tady Honza Macoun, dnes sám, soukromně, v klidu, s kávou, kterou si teprve donesu. Čas, který využiju hned v té písničce první v rámci zahájení vysílání Noční linky, bude Helena Vondráčková, Tvá malá Jane. No, jestli odhadnete, proč právě tahle písnička. Klid, žádný spěch, žádný stres, posílám úsměv. Mimochodem, děkuji za všechny pozdravy, přání. No, skoro 50 to bude, zanedlouho. Děkuji i za fyzická přání, klasickou poštou. I třeba do Hradce Králové, mimochodem to byla poslední obálka, kterou jsem k narozeninám otevřel dodatečně. Teď ale k vysílání společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Sobotní noční linka 22. srpna 2026 na téma, no, odhadnete.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Já vím, někteří z vás jste připraveni a někteří jste poslouchali včerejší vysílání, tak už víte, že dnes to bude o...

0: písničku Tvá malá Jane naspívala Helena Vondráčková vlastně v té naší tady karlínské budově opatrovíš v prosinci roku 69. Hudbu složil Bohuslav Ondráček a text napsal Zdeněk Borovec. Ta nahrávka vlastně vznikla nebo vyšla, možná ho budete mít tu desku nebo ten, nevím, proč jsem řekl ho, ale můžete ji najít na singly 64 až 71 Přelety také, nebo rok 1970 u Suprafonu, ale to ještě pod značkou nebo se skupením Golden Kids. No, on ten samotný text vlastně zachycuje chvíli, kdy rodič zjišťuje, že jeho malá holčička už dospívá. Jane už nemá čas, jako dřív, něco jí trápí, zavírá se do vlastního světa a hlavně něco tají a míchá s pravdou lež. Rodič najednou vlastně neví, co se s ní děje a musí přijmout, že není dítětem, ale dívkou. Takže písnička je tak nejen o dospívání, ale i o prvních tajemstvích a chvíli, kdy mezi rodičem a dítětem přestává fungovat naprostá otevřenost. V sobotní noční lince z Prahy s Honzou Macounem se ptám do jedné hodiny na otázku anebo na konstatování a rád bych, abyste to rozvedli, když zalžou rodiče. Ano, podobné téma jsme tady měli vlastně společně minulý týden, ale to tak jako bylo spíš okrajově. Mě zajímá vlastně spíš ten fakt, kdy je dobré říct dětem pravdu o tom, že i když je jim tolik, kolik jim je, protože... A vůbec, dostali jste se někdy do situace, že jste dětem lhali a pak jste si to vyčítali, nebo vyčítáte dodnes, nebo jste jim nikdy nelhali? Takový typický příklad. Rodiče se rozvádí, dítě 8 let, druhé dítě 12 let. Říct jim pravdu, anebo se vymyslet společensky únosnou odpověď?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Proto se vás budu do jedné hodiny ptát. Lhali jste někdy dětem? Zalhali vám rodiče? Věřili jste doma pohádkám? Tajili jste dětem pravdu? Co se dá tajit? Nemoc? Rozvod? Skutečné důvody? Tajili jste třeba peníze? Tajili jste smrt? Tajili jste hádky? Co ty výmluvy, které se vám ještě zpětně promítají v hlavě? A vůbec dá se taková lež rodičovská dětem, teď mluvím z pozice dítěte, těm rodičům v budoucnu odpustit? Protože nebudem si nalhávat, když je někomu 5, 8, 10, říct pravdu a být nenáviděn, ale s postupem času pochválen za přístup, který rodiče zvolili, i když to pro ně byla ta složitější cesta v důsledku. Jak to vnímáte vy? Těším se na vás. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Příjemný poslech.

Naše léto roku 2026, 23.12 a noční linka Českého rozhlasu. Děti nejsou dospělí a proto jim nejde říkat všechno stejným jazykem jako velkým lidem. Zároveň ale nebývají tak slepé, jak si dospělí někdy myslí. Vnímají někdy změny nálady, tichou stolu, zavřené dveře, šeptání v kuchyni i věty, které najednou končí uprostřed. Rodiče svým dětem často při nejmenším často mlží o skutečnostech, které k životu patří odedávna. Nemoc, peníze, rozvod, nevěra, adopce, smrt, taky o historii původu, závislosti nebo minulosti, která se doma nesměla otevírat. Často to dělají rodiče s pocitem, že dítě chrání, jenže dítě jednou vyroste a začne chápat, že ne všechno, co doma slyšelo, byla pravda. Rodičovská lež má vlastně takovou zvláštní váhu, protože přichází od lidí, kterým dítě bezmezně věří. Věří nejvíc. Malá lež může pomoci překlenout těžký okamžik, uklidnit strach nebo odložit pravdu na dobu, kdy ji dítě unese, jenže dlouhé mlčení může v dospělosti bolet víc než samotná zkušenost. No, tak pojďme do minulosti, pojďme zapátrat. Sobotní noční linka, když zalžou rodiče. První příspěvky, které tady mám, a samozřejmě linka je vám k dispozici, budu rád, když se osmělíte, zavoláte, co se vám honilo tenkrát hlavou, co v případě, že jste museli zalhat, co vlastně jste měli za myšlenkové pochody, anebo jak se na to s odstupem času díváte, jak to vnímáte. Dva příspěvky.

proč se mu změnil celý svět. Dnes chápu, že maminka byla zoufalá, ale stejně si myslím, že dítě unese pravdu lépe než mlhu. To je možná asi nejlepší vyjádření, které bych asi z hlavy nedal tak nějak úplně dohromady, kdybych mluvil za sebe. Já když jsem se rodičů ptal na to, proč se rozvádí, tak jsem dostal tolik blábolů. No, a to mě vlastně poznamenalo až do současnosti, protože já nevím, co by se odehrávalo, kdybych se dozvěděl ten pravý důvod. Ale tím, jak já jsem nedostal odpověď, kterou jsem potřeboval, anebo odpověď, se kterou by se ta hlava jako srovnala a řekla ano, OK, no tak jsem pátral po té pravdě, že jo. Tak stačilo si přečíst úplně čistě náhodou, když člověk hledá vánoční dárky, tak najde třeba i rozvodové papíry. Já vám řeknu, tam to bylo podrobně pěkně popsané. Teda netvrdím, že takhle by mě to měli rodiče říct, přesně, co bylo v těch papírech, ale stačilo říct, táta si našel jinou a byl to kurevník, třeba. Promiňte za upřímnost, ale tak to je. Pojďme ještě dál. Mám tady jeden příspěvek o adopci. To píše Zuzana. Ano, Zuzana Litomyšl, tady to mám. Já jsem se až ve 30 dozvěděla, že jsem adoptovaná. Ne od rodičů, od tety, která to omylem řekla při jedné rodinné oslavě. Najednou mi do sebe zapadly věci, kterými jsem dřív nerozuměla. Proč se doma mlčelo o porodu, proč jsem se nepodobala nikomu z rodiny. Proč babička jednou řekla větu, kterou pak všichni rychle zamluvili. Rodiče mě milovali, o tom nepochybuju. Měla jsem dobré dětství, ale ta lež mě rozsáhle poznamenala do budoucnosti a velmi hluboko. Ne proto, že jsem vlastně nebyla jejich biologické dítě, ale proto, že o mém vlastním životě věděli všichni dřív než já. Odpustila jsem jim, ale důvěra se musela stavět znovu. Pravda o původu podle mě dítěti patří. Jen se musí říct citlivě a včas. No, vnímáte to vy jakým způsobem? A máte něco ze života? Volejte, pište, těším se. Amen.

0: Jiří Korn, neplakej, ani vy, nenechte se dvakrát přemlouvat, zkuste si v hlavě uspořádat své myšlenky a nebojte se mě, nekoušu macek nikdy. Dnešní téma, když zalžou rodiče. Kdo nám volá? Pěkný večer. Kdo startuje telefonicky noční linku? Tady Honza.
1: Dobrý den, tady Michal Sedlák z Myšlína.
0: Ale zdravíme do Sedlákova, do Myšlína, takže na chatu.
1: Ano, na chatu, ano, je tak.
0: Máme osvěžující večer a noc na neděli, tak pojďme vzpomenout do minulosti, protože jestli si dobře pamatuju, Michal Sedlák děti nemá.
1: Je to tak, je mi 42, pardon.
0: Nevadí, to je váš věk, mně to nevadí. Každopádně.
1: Já dneska nejsem úplně ve formě, ale přesto volám.
0: Nevadí. My to tak zkusíme na těch 5 minut rozebrat. Tak jako dítě, tedy když byl malý Míša a měl rodiče, tak jak vnímal případné lži svých rodičů, svých bohů?
1: Tak já jsem se lží od rodičů teda moc nedočkal, ale je jeden moment, který si pamatuju z dávného dětství a věřím, že mnozí posluchači by takovej rodičovský přístup neschvalovali. A sice já jsem asi tenkrát nějak hodně zlobil, byl to delší čas, že jsem možná rodičům nějakým způsobem pil krev. No a tak si mě máma posadila v jídelně ke stolu, no a začala mi povídat, že se ukázalo, že nejsem jejich, že mám jiný rodiče a že ti rodiče jsou sice hodní, ale jsou chudí a že se budu brzo stěhovat. Takže mě takhle vystrašili.
0: Jo, to bylo strašení jenom.
1: Ano, to bylo strašení.
0: Ježišmarja, mě strašili jenom polepšovnou teda, jo, ale do tohohle se nepouštěli.
1: No, mě teda taky strašili, ale to byl teda slabší kalibr, že pojedu, že mě pošlou na tábor, dětský tábor.
0: Nějaký dětský gulag.
1: No přesně tak, já jako milovník, nebo tehdejší milovník historie, jsem si slovo tábor vždycky spojoval s koncentrákem, že jo, gulag. Mm-hmm. Tak. No a bylo to dost taková nepříjemná chvilka pro mě jako pro malýho. Ale řeknu vám, já jim to nezazlívám. Nevyčítám jim to, chtěli prostě mě trošku vystrašit a důvod toho byl, abych si začal vážit toho, že jsem s nima.
0: Nebylo jednodušší, kdyby vám ten důvod řekli rovnou, protože to, co vlastně vy říkáte, a ještě navíc vlastně jako to chápete, proč to říkali, tak to je pro mě teďka vata, jo? Protože vlastně je to jasné, že to chápete, že něčeho chtěli docílit, protože prostě jste byl dítě trošku neposednějšího charakteru, ale já si teda přiznávám, že třeba jenom tu prostou lež od svých rodičů na téma rozvod, taky dokážu omluvit a dokážu pochopit, proč to udělali, ale mě to poznamenalo jinak, jako mě to vlastně ta lež vlastně mám jí do dneška v té hlavě a říkám si, jako chápu proč, ale nebylo to nutné.
1: Ale představte si, mě to nepoznamenalo vůbec, protože já jsem si v zápětí oddychl, poněvadž to vyvrátili. Když viděli, že jsem teda tak vystrašený, tak nakonec řekli, že to tak není.
0: Sranda!
1: Možná jsem byl naštvaný, ale to bylo takový úlevný, pane moderátor, to bylo tak úlevný, že doteďka si na tu úlevu pamatuju.
0: No tak jo. Asi zvolili tedy.
1: Tak to byla taková největší lež, kterou jsem se od mámy nebo od rodičů. No,
0: zafungovalo to vůbec? Náce. Vůbec zafungovalo to vlastně, co rodiče řekli, jestli...
1: Já myslím, že jo, protože doteďka si to vlastně pamatuju.
0: Jo, a od té doby jste hodný.
1: Od té doby jsem hodně dá se říct, že jo. No. Ale já bych to asi dneska, asi už ten telefonát ukončím, protože mě se dneska stala taková dost nepříjemná věc. No, je to teda tak trošku out of topic, ale mě dneska zemřela kamarádka, hodně blízká, dopisovatelka a napsala mi její máma. To byla teda ta ta moje hodně blízká kamarádka, teda z Ruska, Žukovský, no představte si, on mi srazil vlak.
0: No, reakce jakákoliv od kohokoliv, vlastně není na to, co říct, držte se, jedině není vám můžu říct, držte se.
1: Ano. A já mám trošku takový podezření, protože ona, my jsme byli jako neblízký, jako takhle, no já jsem samozřejmě do Ruska z politických, nebo znám všem známých důvodů, se za ní podívat nemohl, ale ona viděla, že mám rád železnici a ona určitě chtěla, ona byla taková fotící, ráda pořizovala fotografie a takhle. A já si to tak trošku vyčítám, že ona možná pro mě chtěla udělat nějakou fotodokumentaci, protože ona se tak jako hodně ráda fotila. Ona byla trošku hypisačka, takže já si myslím, že ona asi něco dala a nějak to asi přehnala. Nevím co.
0: Teď se to hlavně už nedozvíme ani, tak až se potkáte v tom nebi nebo v pekle, tak si to vysvětlíte, dovyprávíte a třeba se projedete Transsibirskou magistrálu.
1: Já jsem si vzal několik takže se trošku možná mi motá jazyk, takže se omlouvám.
0: V pořádku.
1: Ale prostě jsem teď v prdeli, já to řeknu na rovinu. Já nevím, co budu dělat.
0: Michale, teď, až položíme telefon, pravda, pustím písničku, která je smutná, ale nic jiného nedokážeme udělat, než to, že ti, kdo vás mají rádi, a z posluchačů se najde takových dost, tak budeme posílat sílu. Snad to bude k něčemu dobré a pomůže to. Hlavu vzhůru.
1: Potřeboval pustit do světa, to budu teď zpracovávat. To je jako, když mi umřela máma. Prostě, ano. No, já si vždycky na někoho nafixu.
0: Klid. Tak ne, nadarmo se říká, že jsme tady jako jedna velká rodina, tak si musíme pomoct. Tak se držte.
1: Tak, jo. Tak děkuju vám a všem
0: lepší
1: noc. Ano. Klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sami jste slyšeli, ne každý máme úsměv od ucha k uchu, protože ne každý máme ten život jenom o tom úsměvu, to je ta pestrost. Tak dneska je Michal v háji a se svými vzpomínkami, myšlenkami, ještě jednou, Michale, držte se, posílám sílu a samozřejmě, že to nevyřešíme teď, že třeba ani nebudete spát, protože a jelikož to nejdřív musí ta hlava zpracovat, aspoň do takové úrovně, kdy se bude jít dál spát. Tak na vás myslíme, děkuju. A posílám, pravda, smutnou, ale takovou ze života. Myslím, že ji znáte, Viktorka Genzrová a Jakub Smolík. Říkej mi, táto, rok 2008.

0: To Kuba Smolík a Viktorka Gendrová, písnička z roku 2008, alba Láska se narodila o Vánocích. Myslím, že to vydalo vydavatelství Popron Music. No. Text Jiří Zmožek a text hudba Jiří Zmožek a text Marca Zmožek. Tak popojedeme, téma máme těžké, ale času zatím dost.
1: Noční linka.
0: Volá Olda, hezký večer i vám.
2: Přeju dobrý večer. Já když jsem se oženil, to, tak jsem to zařídil tak, že jsem řekl manžel, vyber si buď to telegram, anebo peníze, jo. A když se to nelíbilo, a tak říkám, nechci to palit hlavu. Já říkám, buď to budu mít já telegram a ty peníze, anebo já peníze a ty telegram.
0: Promiňte prosím, já vlastně nevím, o čem hovoříte, nebo proč peníze a proč telegram. A jenom, abyste to dovysvětlil.
2: No, taková pravda ze začátku, no. Manželství, jo. A takže manželka souhlasila s tím, že bude mít telegram a já budu mít peníze.
0: Dobře, tak pojďme se dostat k té rodičovské lži. Použili jste rodičovskou lež svému dítěti a jakou?
2: No, já jsem měl dvě děti a nikdy jsem, měl jsem chlapce a děvče. Děvče má dneska 56 roků a klub 53.
0: Takže na všechny otázky, které děti měly, jste vy jako rodiče, nebo vy konkrétně, odpověděl vždycky pravdu?
2: Vždycky jsme jim říkali pravdu. To je za prvé. Za druhé, se s těmi dětmi se musí mluvit už od malička na rovinu. A jestliže oni, ty děti nesou hlupí, jestliže by se jednou stalo, že jim matka nebo otec zraže, tak ztratí o důvěru a tím to skončilo. No.
0: To je fakt, tam jde o tu důvěru, že jo? Protože kdo jiný je Bohem, kdo je tím, komu se bezmezně věří, tak to je samozřejmě dítě k rodiči.
2: A další věc. Když jsme neměli dárek, ať je to na Vánoce pro oba stejně, tak to nedal nic. No.
0: A pochopili to?
2: No, pochopili to úplně fantasticky a holka má tři vnuky, ty vychovala taky ke skromnosti. No, ale jsou problémy, no.
0: No, tak to jsem rád, že jsem slyšel i tento pohled. Nikdy se nezalhalo. Oldo, děkuju moc, ať se vám daří a přeju dobrou noc.
2: Mějte se hezky, naskvě.

0: Kdo jste přišli k vysílání později, tak máte naladěno správně. Tady je jedna z regionálních stanic, konkrétně Střední Čechy, Český rozhlas Střední Čechy, ze které vysílá z Prahy Honza Macoun. A připojené jsou ostatní regiony a taky stanice Český rozhlas Pohoda. Sobotní noční linka je na téma, když zalžou rodiče. A Lenka volá, taky by se ráda připojila, tak vítejte u nás.
1: Dobrý večer. Já vám to řeknu takhle. Já jsem měla rodiče, jak se říká, na baterky. Protože mě vychovala do 11. babička, bráši druhá babička, jo. A já jsem musela dělat všechno, co bylo potřeba. Dědečka přebalovat, jako pradědečka, všechno. Jo, a dodržela jsem se teda a pak si rodiče vzali a její bráchy teda a já jsem potom dostala tuberu po porodu a musela jsem do špitálu. A oni na mě udělali podvod, protože jsem tam byla 3 roky s tím, že prostě si udělali papír od soudu, aby kluka byli napsali na sebe. Na to, jo?
0: Ano.
1: A já jsem o to viděla a pak jsem přijela a hledala jsem ho a tata přijel se Zalitko a říká mě, si nevíš pýtá, ale jedeme Zalitko tam. A místo toho mě dovedl do Brna do Černovic a tam mi řekli, že jsou zdravá. Nemám je teda dom, jo, a ještě do Bohu jít do toho. A já jsem přijela teda dom a zjistila jsem, že kluky zavčeli s mamou v baráku. Já jsem se s ním strašně pohádala, jo, a odešla jsem z domu. Kluka se mi tam musela samozřejmě nechat.
0: A to vám bylo kolik let?
1: To by bylo, kluk se narodil 23 let, ještě bylo, jo. A teď je klukovi 38. No jen, že on se vyučil, vystudoval práva a vystudoval školu a prosím, že navrhovat vykreslit za barák a takový ty papíry a kvůli tam by vedl se pojít takovou školu, jako vystudoval, ale jak se to bude stavební, no. A tak jsem si říkala, že to pohádala a odešla jsem z domu. Ani s bráchem se nebavím, protože ten se mě ani nezastal. A si zase tam nechali a od té doby jsem ani syna neviděla.
0: Takže ve vašem případě se jedná o lež, která vlastně zničila všechny vztahy, které byly v rodině.
1: Ano, ano, ano. A další lež tam byla, že jsem byla v tom špitalu, tak je přišel po zpátku z důchodu 60 000 korun. A můj tatíček to převzal, podepsal jsem jménem a převzal to a dal jsem ty peníze jako, aby to vyhodoval, to jsem zjistila, až jsem vešla tady u tu složenku a tak by byla ostuda, tak jsem chtěla dělat ostudu, ale musel jsem se tam 100krát podepsat na poště, že ten prostě podpis není můj.
0: Podvody necháme na jindy. Ale chápu, je to tragédie, tak či tak, každopádně děkuju za zavolání, děkuju všem i budoucím, kteří teď zvedají telefon a chtějí se připojit do našeho vysílání. Vám moc děkuju, Lenko, dobrou noc a vy ostatní vítejte, volejte 731 800. Dnešní téma je, když zalžou, ne selžou, to je rozdíl, když zalžou rodiče. Tady mi ještě přišla předem do linka@rozhlas.cz vlastně reakce na dnešní téma a to by mě vlastně vůbec nenapadlo, byť to s dnešním tématem velmi souvisí, ale vlastně ta odnož, ten konkrétní druh lhaní. Ach, můj bože, když nám zemřel pes, dcera byla malá a my jsme nevěděli, jak jí to říct, tak jsme vymysleli naprosto hloupou verzi, že pejsek odjel na léčení. Dcera se ptala, kam přesně, kdy se vrátí, jestli má vlastní pokoj a jestli mu můžeme poslat piškoty. My jsme se do té lži ještě zamotávali čím dál víc. Nakonec nakreslila psovi pohlednici a chtěla adresu. No to už jsme pochopili, že jsme si zadělali na větší bolest. Řekli jsme jí pravdu. Plakala samozřejmě, ale pak nám řekla, že jsme jí měli říct hned, že by mu aspoň nakreslila obrázek do nebe, jenom někam jinam. Od té doby si dávám velký pozor na milosrdné lži. Nikdy jsou milosrdné, hlavně pro dospělé. Děkuji moc, nepodepsáno tady, ale mám napsáno Pelhřimov, tak zdravím tam. No, vymyslet si takovou pohádku, to je teda, a ještě se do toho zamotává, to dítě má zapeklité otázky, pod otázky a do otázky, že? Popojedeme, tady máme další vztahovou o vlastně dnešním tématu, Karel Gott, téma Táto, zůstaň aspoň do Vánoc.

0: Říct pravdu svým dětem a být odsouzen dětmi vlastní krví na dlouhou dobu, protože ta hlava to nemusí dobře zpracovat, anebo vymyslet si takovou lež, která uzavře téma, ale taky to znamená, že se může stát, že potom v pozdější době se najednou stane to, že se znovu to téma otevře a přijde se na to, že věc se má úplně jinak. Říkat radši pravdu o tom, že se rodiče rozvádí, než to, že tatínek jede na dlouhý výlet a rekonvalescenci na druhé straně země koule a ještě si to ukazovat na globusu. Když zalžou rodiče, to je to dnešní téma. Mimochodem písničku, kterou jste slyšeli jenom do vysvětlení, Táto zůstaň aspoň do Vánoc, to je myslím nějaký rok 72, Karel Gott samozřejmě, ta písnička vlastně je příběhem vyprávěný očima dítěte, které vidí, že otec odchází od rodiny, nerozumí všem důvodům, ale velmi dobře chápe, že se doma něco zásadního rozpadá. No a pak přišla ta prosba, aby ještě zůstal, aspoň do Vánoc. No a právě proto se píseň taky hodí k tomu rodičovskému mlčení, mlžení a lhaní. Pojďme dál.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když zalžou rodiče, ptám se ještě před půlnocí koho. Dobrý večer.
2: Tady Ota Ozbánova.
0: Ano, zdravím vás, Oto, povídejte, jaký jste rodič, anebo případně jako škvrně, které vnímalo odpovědi od svých rodičů?
2: Mně se to stalo opačně, že já jsem lhal rodičům. My jsme byli s kamarádama na zábavě a v noci pro nás přijel řidič, protože my jsme popíjeli. A on neště narazil do stromu s autem. A zabil se tam můj nejlepší kamarád. Opravdu nejlepší kamarád. My jsme byli jedno tělo, jedna duše. A já jsem šel, když jsme přijeli do Uherského Brodu, já jsem šel k ním, k jeho rodičům a zalhal jsem jim, že Radek bude spát u mě, protože já jsem neměl tu sílu jim to oznamovat. Takže se to potom dozvěděli až od policie. Ale to jenom tak to říkám na okraj, že jsem musel lhát těm rodičům, já jsem to nedokázal.
0: Takže to nebyla jako jednodušší cesta ve smyslu toho, že... No vlastně byla to jednodušší cesta, protože byste to nedokázal jim to říct. Ano.
2: No to jsem nedokázal... Prostě zbaběl jsem utekl, no.
0: A oni to potom s vámi ještě rozebírali někdy?
2: No, tak to mi jedině mezi kamarádama, ale můžu vám říct, že když měl obřadní síní pohřeb, tak jediný, kdo tam plakal, tak jsem byl já.
0: No... Trvalo to jak dlouho? Jak dlouho, že jste si to vyčítal? Přece jenom výčitky nejsou zrovna ty, které se opouštějí rychle.
2: To byly celé roky. Každý den jsem na Radka myslel celé roky. Teď si to už dovedu představit, že to je osud, nebo
0: zkrátka,
2: že to tak mělo být.
0: Něco, co vám v té hlavě udělá jasno, nebo jakoby srozuměnost. Ano.
2: Rozumově jsem si to odůvodnil. Uh-huh. Asi tak, takže takhle jsem já lhal rodičům, ne svojím, ale...
0: No a svým dětem, když se podívám, třeba máte děti, jestli se smím zeptat?
2: Nemáte.
0: A myslíte si, nebo vnímáte to téma, to, o čem si tady dneska povídáme, vy jako rodič, teda jenom teoretik, vy byste za každé okolnosti říkal pravdu svým dětem?
2: No, určitě ne. Nějaké tvrdé věci asi ne.
0: Takže kdyby se vás zeptali, kdybyste měl třeba dítě z dětského domova a zeptalo by se na to o vlastně, kdo je maminkou, proč nemáme třeba, nebo proč jí nemá, nebo proč žijete jenom společně, Takže myslíte si, že je lepší říct takovou pravdu, která je optimální vzhledem k jeho věku a aktuálnímu stavu duše?
2: Já si myslím, že tak kolem 15. roku už by to bylo vhodné říct.
0: Vidíte, já třeba si sám myslím, že teď, když jste to zmínil vy, pro mě to přijde jako naprosto telecí věk, naprosto takový ten věk, kdy se úplně zkratkovitě jedná a kdy vlastně dojde k úplnému nepochopení, protože puberta, že jo?
2: Je to argument, no.
0: Dobře, máme si o čem ještě povídat dál, moc děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: 731 800 900 linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Dívám se do těch vašich příspěvků. Helena, nebrala jsem to jako lhaní, když jsme odjížděli do bývalé Jugoslávie na dovolenou a věděli jsme, že se vrátit nechceme a děti neměly o našich plánech tušení. Byla to nutná lež. Když už jsme byli v Rakousku a bylo jisté, že zpátky domů nepojedeme, řekli jsme dětem pravdu. Mladší dcera se rozbrečela, protože nechala doma svého oblíbeného velkého plyšového pejska. Za pár let ho ale už měla a pak už ani o něho moc nestála. Jinak si pamatuju, že bych někdy dětem lhala, nemám totiž lhaní ráda. Věřím tomu, že lež má krátké nohy a pravda stejně či dříve později vyjde najevo. Mám tady i od, jestli to čtu správně, od Zbyňka příspěvek. Mojí mamičky jsem se jako malý kluk ptal, jak přicházejí děti na svět a ona řekla, že se kupují v takových obchodech a nikdy mi je neukázala. Je to lež nebo ne? Zbyňku těžko říct, jestli to bylo v období, kdy byly bony, tak by vás nasměrovala do Tuzexu, ale tak... To už je jenom žert. To je vlastně to téma, které jsme měli posledně společně. Dnešní sobotní téma noční linky Českého rozhlasu je Když zalže rodič. Nebo rodiče. Jana, zdravím vás, pane Honzo, je linkaře. Myslím, že každý milující rodič někdy dětem zalhal. Důvod je jasný, aby neutrpěla dětská duše. Třeba u nás, Ježíšek, hráli jsme doma takovou hru, co nejdál to šlo, že dárky pod stromek dává Ježíšek a já jsem dělala překvapenou. Asi ve 12 letech jsem požádala mamku, že i já chci koupit dárky a tak z naspořených peněz jsem nakoupila první dárky. Docela praktické, při dnešních cenách bych tohle nezvládla. Další lež mých rodičů se týkala rakoviny mého dědečka. Mohu se na ně zlobit? Samozřejmě, že ne. Psal se rok 64 a lékařská věda nebyla tam, kde je dnes. Takže, co to šlo, mi nebylo jako dítěti sděleno, že děda zemře, ale protože prarodiče bydleli s námi, měla jsem ho denně na očích. Ovšem po tolika letech si dodnes mnohé věci vybavuji a pamatuji, a nevidím v tom problém. Zdraví Jana. Ptám se, je lepší zalhat dětem proto, aby se téma uzavřelo, anebo říct pravdu? I když to znamená, že třeba to dítě úplně s vámi nebude souhlasit a bude projevovat vzdor třeba mnohem déle, násobně déle, než kdyby to bylo právě s tou lží jako takovou. Těším se i na příspěvky v další hodině.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu, tady je Honza Macoun z historické karlínské budovy, vám přeji pěknou dobrou noc. A než přijde půlnoc, ještě to musím stihnout v těch pár vteřinách, kolega rozhlasák a televizák, on je to teda mladý klacek dneska, budoucí pan doktor, ale má narozeniny. A ještě s tak krásným jménem, já kdybych to nezmínil, tak on by z toho byl nesvůj, Vojtěch Přívětivý. Vojto, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a nikdy nelže dětem. Jo, to se dneska řeší, protože ty děti si to dokážou, ale co ti budu vyprávět jako budoucí psycholog, možná strateg, byste se měli o tom učit, anebo už jste se učili, anebo vlastně je to tvoje celoživotní budoucí práce, tak a ti to vyjde. Všechno nejlepší i dalším oslavencům sobotního dne.
1: Noční linka.
0: Ano, ano, ano, vítáme nový den, je tu neděle 23. srpna 2026. Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Ještě jednou tady je Honza Macoun. Dnes slaví svátek, už se na to dívám, Sandry. Je jich něco přes 5400. Nejčastěji Sandry bydlí v pod Krušnohoří nebo v Krušných horách. Typické Sandře je 21 a jedna Sandra připadá na přibližně 2000 obyvatel. A podle příjmenáře slaví Hamplovi. Vás je něco ke 2000 a rozhodně bych o vás jako nemluvil ve zlém v Zábřehu na Moravě a nejbližším okolí, protože tam je hamplý líheň.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když zalžou rodiče, téma nočního vysílání Noční linky z Prahy.

0: Krátce po půlnoci pokračuje sobotní noční linka. Když se lže dětem, ano, tak pojďme odhalit, jak to bylo v tom vašem případě, ať už když jste byli vy malým tím capartem, anebo vy jako dospělák, která hledala cestu, jak ukonejšit nebo nějak vysvětlit svému prckovi to, co se aktuálně děje, ať už v rodině nebo někde v okolí, anebo s milovaným pejskem, který se zaběhnul, stejně tak jako třeba kočička, která utekla do jiné lepší rodiny, protože jí dali víc jídla. A teď jde o to, jestli lhát nebo nelhat, protože když člověk zalže, možná je to téma rychle uzavřeno, ale pak se může dodatečně znovu otevřít a může to být vyčiněno tím rodičům. A nebo řekneme pravdu a pak to bude způsobovat to, že třeba vznikne i nějaká zloba, která to dítěte, obzvlášť v tom bezcentním věku, bude na dlouhé roky, než dojde do okamžiku, kdy ta hlava dospěje a dojdou některé souvislosti, ale bude to díky rodičům a ne se škraloupem, kterému se říká rodičovská lež.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to na vás. Teď je vhodné zvednout telefon, odhodit strach a volat sem ke mně do pražského studia Českého rozhlasu do noční linky k tématu, když zalžou rodiče. Bát se nemusíte. Samozřejmě mám tady připravené další příspěvky, které jste buď odeslali na e-mail linka@rozhlas.cz nebo do internetového formuláře nebo do toho prostoru pro komentování s pozvánkou k dnešnímu vysílání. Že zdraví Honza Macoun. Do jedné hodiny ještě stále můžete volat. Kdo pak je na druhé straně? Halo, halo, Honza u telefonu. Kdo nám volá a otevírá noční linku? Haló? Ne, neslyším nic. Teď slyším. Kdo tam je? Haló, haló?
2: Krásný večer. Tady Magdalena.
0: Ano, Magdaleno. Už děkoval jsem vám. Děkoval.
2: Díky.
0: Já díky za váš pozdrav.
2: Chtěla jsem volat. Protože mě buší srdce z těch případů.
0: Ano, my a i mě.
2: Mám stejný případ jako vaše mamina.
0: Tak ven s tím, povídejte, nenechte to v sobě, rozdejte to.
2: Něco podobného se mně přihodilo jako vaši mamince. Můj muž si našel mladší v době, kdy naše dcera byla těhotná a měla před svatbou. A já jsem ho prosila, ať to před ní zatajíme, že chce odejít od rodiny, vlastně tenkrát už jenom ode mě, ať to zatajíme, ať má klidný těhotenství a v klidu porodí.
0: Mm-hmm.
2: Jenže byl asi natolik poblázněný v novém zaměstnání, kdy založili silnou čtyřku, ve které byla i shodou okolností mé dcery švagrová nastávající.
0: No, ať to máme ještě víc zamotané.
2: A ta se stala svobodnou matkou díky svému partnerovi. Ne díky mému mužovi, bývalýmu, ale díky partnerovi, který byl v té čtyřce. A ještě navíc, když se asi po třetí oženil a vrátil se teda na Slovensko, on byl Slovák, tak jeho poslední žena zakázala mu styk s jak s jeho dcerou, tak s vnučkou a s noučaty, mými pravnoučaty. A moje vnučka z toho byla tak psychicky rozladěná, že se musela léčit.
0: To už duše nezvládla. A jestli se smím doptat?
2: Nezvládla to, protože my jsme jako rodina z mé strany, jako můj otec, jako babička jejich, že jo, s dědečkem, ji vlastně taky vychovali, nebo vychovali. Byla o prázdninách, byly děti, jak naše, tak od bratra na chalupě, takže oni měli velice vřelý vztah. A tak prostě nezažila nějakou takovou ránu, která se stala tímhletím dramatickým, bych řekla, vztahem se svým dědou.
0: Jestli vás můžu poprosit, jenom vy jste začínala tím, že dcera se nesměla těhotná dozvědět. Já to chápu, prostě... ale jako to jí bylo kolik let? A proč jste si myslela, že jako to, že to je těhotná, že jako, nebo byla citlivější, nebo je citlivější?
2: Do té doby my jsme měli krásný manželství, nám to jako lidi záviděli, protože můj muž docela slušně se, nebo hezky se vyjadřoval o našem vztahu a tak dále.
0: A tím pádem na povrch vlastně nic nevyšlo, takže se nikdo nemohl domnívat, že...
2: Takže jsme ji chtěli prostě, nebo já jsem chtěla ji od toho ušetřit.
0: A řekněte, ona to vnímala, pochopila to a nebrala to jako nějakou zradu svých rodičů nebo své mamky?
2: No, moji zradu to snad ani nebrala, ale byla zaláskovaná, že jo, takže to nějak prostě snad to snášela dobře. Ale ještě bych teda chtěla říct jednu věc. Co se týče pana Michala, tak je to hrozně smutný, když odejde člen rodiny, nebo teďka člen rodiny, nebo člověk, který ho milujeme, takovýmhle způsobem. A navíc já mám, dá se říct, kladný stav k ruskému národu, protože ze sportu jsem měla dobrý vztahy a mrzí mě, že ruští sportovci nemůžou na světový soutěže a hlavně v hokeji, kdy teda ta sborna vybejvala určitě do těch prvních míst zasáhla.
0: Já rozumím.
2: Pleteme do politiky.
0: Přesně, já jenom chci říct, že ne, politiku netaháme sem, ale vysvětlení zaznělo. A to, že na něj myslíme, se můžeme shodnout, ne?
2: No, a pak teda to umrtí psa. My jsme teda taky vnukových zalhali, že protože žije u cizině, tak pes mi odešel v době, kdy už byli doma. Bylo to po prázdninách, protože tady tráví prázdniny a do dneška mi to vyčítá, že se s ním nerozloučil. Nedávno odjeli a bylo to opět, jsem to měla na talíři, že byli jsme na hrobečku, jsme museli jít k Jiskovi a měla jsem to opět na talíři, že jsem mu to neřekla.
0: Magdaleno, na talíři teď je klid, rozloučení a dotyky slávy Petra Jandy a Marty Jandové. Děkuju moc a dobrou noc.
2: Dobrou noc přeji a těším se na pondělí ráno.

Když zažou rodiče, to je dnešní téma Noční linky, zdraví vás Honza Macoun. A tohle byla písnička Rotiky slávy, Petra Janda, Marta Jandová, to je nějaký rok 2008. Hudba samozřejmě Petra Janda, ale text Aleš Brychta. Ta písnička vznikla u Petra Jandy ve studiu Na propasti a byla dokončena, jak jsem zjistil, 31. července 2008 a vyšla na Jandově solovém albu Jednou jo, jednou ne. A vyšlo 1. srpna 2008. Vlastně to, co jste slyšeli, byl skutečný hudební rozhovor otce s dospělou dcerou. Petr Janda tam vzpomínal na dobu, kdy Martu jako malou houpával na kolenou a připomíná, že i existují něco jako těžké rodinné zkušenosti. Kdysi byli čtyři, zůstali už jen dva. Marta zase popisuje, jaké bylo vyrůstat vedle slavného otce, zatímco jiní tátové večer ukládali děti. Ten její často koncertoval. Ano, když zalžou rodiče, jak dlouho se to potom ještě řeší, neřeší nebo vůbec promítá do vztahu mezi rodičem a dítětem. Budu moc rád, když zavoláte do Noční linky anebo napíšete. Těch příspěvků je tu fakt hodně. Když zemřel děda, bylo mi 6. Dospělí mi řekli, že děda odešel, jenže neřekli kam. No já jsem si dlouho myslela, že se vrátí, sedávala jsem u okna, čekala, jestli půjde ulicí, dokonce jsem mu schovávala bonbon, protože je měl rád. Až po nějaké době mi starší bratranec řekl, že děda je mrtvý. Bylo to tvrdé, surové, bez přípravy. Doma pak byli na bratrance naštvaní, ale já jsem vlastně byla moc ráda, že mi konečně někdo řekl pravdu. Dneska si myslím, že smrt se dětem nemá popisovat děsivě, ale ani se nemá balit do věd, které znamenají něco jiného. Slovo odešel může být pro dítě naděje a to potom bolí. Děkuju moc, děkuju, píše paní Vlasta z Kroměříže. No, to je pravda, slovo odešel je strašné vlastně. Já bych asi taky čekal. Zní to zvláštně, ale no, to si člověk vybaví, až když to slyší, čte, vnímá příběh od někoho jiného a poznává se v tom, nebo asi tuší, kam by se jeho hlava ubírala. Jak to vnímáte, vy volejte. 731 800 900, když zalžou rodiče. Samozřejmě, že každý rodič, nebo teda troufám si říct, že každý rodič miluje své potomky nebo svého potomka, svou budoucnost. Jak říká Jaroslav Samson Lenk, já to mám s dětma jako s prdama, ty vlastní ještě rozdejchám. To, za co by si ty ostatní děti chtěl zabít, to vlastně ještě pochválíš. To myslím, že má taky dost lidí, kteří mají děti, anebo je mají na hlídání, protože co si to kdo může dovolovat, že? No, ale potom s tím tvorečkem pracujte, řekněte správnou odpověď na otázku, ale teď jde o to, jestli je pravdivá. Jo, protože i ta lež bolí a nejen dětská, protože dětská lež obzvlášť, když si uvědomíte, že dítě vám bezmezně věří.

0: Když zalžou rodiče, no můžu si použít tady od Petra Nadě, je to frajerské, že jsem vyřešil problém, no ale bylo to selží a to se povětšinou, snad vždycky otočí. Sice ne třeba hned, ale po několika letech a může to mít zásadní důsledky. Tak třeba František napsal, já bych řekl, co se tajilo našim dětem, ale taky v roce 68 národů. Trochu to souvisí se včerejším tématem, František. Blanka napsala, dobrý večer, všem tajila jsem svým tým rodičům, že jezdím s holkama na výlety a přitom jsem jezdila s bandou kluků a kámoškou na čundry. To by mě naši nepustili, zdraví Blanka z Přeloučská. Takže takhle naopak, lhát rodičům. A když se to provalilo, věřím, že se to provalilo, ne proto, abych z toho měl teď jako radost tam o čem mluvit, ale byl tam jenom ten nádech, výdech, oči v sloup a odchod, nebo ten pásek nějak z těch kalhot musel dolů a zkusit, jak to funguje i v jiné činnosti, než tím, když zadržuje břicho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když zalžou rodiče, ptám se vás. Dobrou noc, kdo je na druhé straně?
2: Tady Staňka, já vás zdravím.
0: Staňko, také zdravím, dobrý večer. Prosím,
2: dobrý večer.
0: Jak to máte vy s tím tématem dnes?
2: No, sedím u toho rádia, držím telefon a usmívám se. No.
0: A to je vše?
2: Když se zamyslím, tak vlastně lžeme všichni. Jo, podívejte se, jak ten pán zmiňoval ty Vánoce, proč nedokážeme říct, jako, že oslavujeme narození pána Ježíše a říct pravdu, že neznáme jako přesný termín jeho narození, že každá země to oslavuje jinak, v jiném termínu a vysvětlit to těm dětem, ale my děláme v první řadě nejenom lháře, ale i blázny sami ze sebe. A pak sedíme u svátečního stolu, jo, koukáme dětem do očí, děti koukají do očí nám, ještě se k tomu modlíme, jo, a v podstatě jsme lháři.
0: No, půjdeme do pekla.
2: Nemusíme jít do pekla, jo? Nemusíme jít do pekla, nemusíme nikoho strašit, ale zamyslet se nad sebou.
0: Můžeme, Staňko, to vzít taky jako rovnou pozvánku k vysílání noční linky do dalšího měsíce, protože tam mám zrovna naplánované téma. Až bude po, bude to do nebe, anebo do pekla.
2: Takhle. Vemte si tolik, že stromeček, to je pohanský zvyk, kdy nám to přinesl ředitel Národního divadla, myslím z Německa.
0: Nechci bránit rodiče, ale třeba tu historii neznají, nebo byli v učení na 4 minus otazník.
2: Ale že se i církev k tomu propůjčí. Tak mi jako to je neomluvitelné. To je neomluvitelné, jo? Takže jako lžeme si z pokolení na pokolení. Budeme hledat, že to je tradice. Jaká tradice? Ano, tradice to je. Tradice je to taková, že vlastně si lžeme. Jo? Potom plné stoly jídla, tak jako kdybychom 14 dnů nejedli, nebo to máme velkou díru do krku, když je to rozežranost. A pak se nadivme, že dneska děti po nás chcou telefony, že chcou po nás drahé dárky. A já mám vnučku 11 letou a říká, babičko, já si ještě můžu napsat, co chci a dělá si z toho legraci, jak má pitomí rodiče. Jo? Takže skutečně ty děti pak ztrácejí úctu i k těm rodičům.
0: No víte? Především je se tady akorát potvrzuje, že naše děti mají své rodiče pěkně prokouknuté, protože evidentně rodiče si myslí, že nejsou zas tak chytré, ale přitom děti nás přečurají.
2: Já vám řeknu tolik, já jsem dostala k Vánocům jako dítě, měla jsem, já nevím, možná 8 let, krásné kalhoty, tehdy sportovní, nosili se kaliotky, pěknou bundu, všechno bylo nové a červené kozačky. A já jsem tyhle kozačky viděla, to tehdy ještě existovaly partiovky. Jo, a tam dělala tam kousek od nás vedoucí nějaká paní Procházková. No a maminka tam s oblibou ty boty chodila nakupovat, poněvadž dejme tomu jako letní boty, tam vyšly některé i na 5 korun. Jo, v té partiovce. A to bylo nové zboží, nenošené zboží. A když jsem pak viděla ty kozačky pod tím stromečkem, tak jsem opravdu ztratila veškeré mínění o vkusu svojí maminky a říkám, no tak to mám chodit jako kašpar. Já nevěřím tomu, že ten Ježíšek je tak blbej. No málem jsem dostala facku od tatínka, jo? Ale ten mě nikdy nebyl, tak jenom natřáhl tu ruku.
0: Jo, já už myslel, že... že jste hlavou ucukla, takže proto jste ji nedostala.
2: Ne. On si uvědomil, že by to jako, že by to přehnal, on mě nikdy neudeřil.
0: Staňko, děkuji moc i vám za příspěvek a za myšlení.
2: Takže je to takové, je to smutné, jo? Takže nelžeme dětem, jo? A co se týče rozvodu, tak víte co, já ty konkubíny, a řeknu to bošklivě, vyjádřím se o těch mužích, kteří zahýbají ty chujoplety, já je nemám ráda. Zaplať pánbu, že jsem ho doma neměla a že nás rozdělila smrt po 29 letech manželství, jo, poněvadž dneska, když se podívám doleva, doprava, rozvedená, rozvedený, vždycky říkám, chyba je na obou stranách.
0: Co mám, jo, to právě takže... chtěl doplnit, aby to bylo vyvážené, protože třeba můj soused, kamarád mnohaletý, zase našel svoji ženu a ještě navíc s jinou ženou v místech nočního spánku a rozvod na spadnutí, tak to myslím, že zkrátka jsou na to dva vždycky, minimálně dva.
2: Přesně tak, ale vždycky je chyba na obou stranách. Jo, a co se týče těch teploušů...
0: To takhle neříkejte, prosím.
2: No, nemám k ním úctu, takže je to těžké.
0: Pak je ale divné, jo? Že si ve vysílání rozumíme. Děkuju, dobrou noc.
2: Tak jo, dobrou noc.
1: Noční linka.
0: A máte to.

0: Miloš Doležal a soudím ve vysílání Českého rozhlasu 035, tedy noční linka z Prahy a téma, když zalžou rodiče. Ještě chvíli si můžeme povídat na tohle téma. Kdo se osmělíte, volejte 731 800 900 nebo pište linka zavináč rozhlas.cz. Již vidíte, já o tom mluvím, ani jsem se tam nepodíval, protože tady na mě vyskakují stále příspěvky od vás prostřednictvím pozvánky internetové a vlastně příspěvku pod, takže koukněte i vy případně na příspěvky k dnešnímu tématu a to až do 5. hodiny raní na rozhlas.cz/linka a můžete si počíst to, co napsali právě posluchači v průběhu dnešního vysílání k dnešnímu tématu. V 5 ráno se to překlopí a je tam téma další a to vám prozradím za chvíli. No a to dnešní téma, no mám tady třeba Havlíčkův brat Drahomíra, 73 let, napsala to takto. Když babička onemocněla, doma se přede mnou všechno tutlalo. Říkali mi, že je unavená, že si musí odpočinout, že bude zase dobře, jenže já jsem viděla, že maminka má červené oči, děda najednou přestával zpívat u rádia. Mně bylo 10, nebyla jsem dospělá, ale hloupá taky ne. Nejhorší bylo, že jsem se bála ptát. Měla jsem pocit, že když se zeptám na hlas, stane se ještě něco horšího. Babička zemřela a já jsem se s ní pořádně nerozloučila, protože mi nikdo neřekl, že už není moc času. Dospělí mě chtěli chránit před bolestí, jenže tím vzali možnost říct babičce větu, kterou bych si dnes přála říct, že mám ráda. Vidíte, taková obyčejná věta, co by mohla způsobit. Tak snad měla Drahomíra tam na ten nebeský obláček a pak si to všechno můžete případně vypovídat vzájemně, společně. Nebo ne? A další volající. Muž, žena, kdo je tam? Halo, halo.
1: Dobrý den, tady je Jana Strutnová.
0: Zdravím, Jani. Vypnout rádio, prosím, ať se slyšíme lépe.
1: Vypnutý.
0: Hotovo, děkuju. Tak jako
1: to
0: rodič.
1: To je vždycky tak. No, o tom lhaní dětem, ono to není vždycky lhaní. Já když jsem byla malička, tak mě máma jednou četla z časopisu, myslím, Mateří douška nebo Sluníčko, takovou pohádku a ona špatně dopadla. Včelka tam byla zahubena a já jsem se dala do velikého pláče, že to tak dopadlo.
0: To tak potom vzali biolitem nebo
1: prosím?
0: To jí vzali biolitem, nebo že pohádky většinou končí
1: ne,
0: dobře?
1: Ne, to bylo v pohádce, jak no. Sršeň utopila včelku.
0: Jo, takhle, dobrý, teď už to dává smysl. Co jsi myslel, že tam bude nějak?
1: No, to bylo v pohádce v jednom dětském časopise. A potom už mě vždycky četli pohádky takový ty, co špatně skončili, tak to přeměnili na dobrý konec. Třeba v Broučcích nikdo nezahynul, jo. Kohout v pohádce o Kohoutkovi a slepičce to dopadlo dobře a Kohoutek se nakonec polepšil.
0: Ano.
1: A rozdělil se vždycky se slepičkou, takže asi o tom jsem chtěla pohovořit. A jinak bych prosím vás ještě chtěla říct.
0: Povídejte.
1: Že no, chtěla jsem taky hlavně teda teďka říct, že ta paní, co mluvila přede mnou, ta
0: skutečně... Dost, prosím, nereagujme na příspěvky posluchačů jiných. Radši
1: mluví,
0: ne.
1: Tak se mě dělá špatně.
0: No, vidíte, já to taky někdy odnáším jako moderátor, ale tak už jsem na to za léta zvyklý.
1: Myslím špatně na vás.
0: Jo, mi nevadí.
1: Ale ta paní mě teda pěkně...
0: No, ale nechme si to na jindy. Tohle neprobíráme, ať jsme fér ke každému. Nevracejme se k tomu. Co bylo, bylo. Noví posluchači, kteří poslouchají, tak neví. Jestli se nezlobíte, Jano. Jo?
1: Já se vůbec nezlobím a ještě dám takovou malou poznámku, že když už se mluvilo o pohanství, tak to byla skvělá věc, ale dnes už to málo kdo ví.
0: A možná se k tomu vrátíme, protože svaté knihy budeme probírat společně v rámci měsíce září v noční lince, tak se
1: tak
0: těším.
1: To bude úplně skvělý.
0: Dobrou noc, děkuju.
1: Dobrou noc, taky děkuju.

0: 9.43, jdeme pomalu do finále. Pražská noční linka dnes na téma, když zalžou dětem rodiče, tak jaké příběhy se urodí ještě do té jedné hodiny, je to na vás, linka je volná, 731 800 900. No, z pohledu psychologa, co jsem si našel, když dítě zalže rodičům, většinou přijde napomenutí. Když ale zalžou rodiče dítěti, bývá to složitější. Právě podle psychologů nejde jen o samotnou lež, ale o to, co s ní udělá důvěra. Rodič je pro dítě první autorita, první bezpečné místo a často i první člověk, podle kterého se dítě učí, jak svět funguje. Ne každá rodičovská lež má stejnou váhu, něco jiného je drobná pohádka o Ježíškovi. Někdo to tak může mít, někdo to může brát za zásadnější a bude se teď čertit. Taky to může být o tom, že i někce bude jen trochu štípat a no, ještě párkrát se vyspíš a pak půjdeš do té školy, ze které pak nebudeš moc odejít. Je tady nějaká povinná školní docházka. Zkrátka, dítě často nezná fakta, ale velmi dobře vnímá napětí. Pozná, že doma něco nesedí, i když mu dospělí tvrdí opak. A to jsem se právě já před možná skoro už 2 lety ptal dětí v jedné třídě, jak se pozná ve vaší domácnosti nebo u vás doma, že je maminka naštvaná na tatínka. Jo? Čekal jsem teda odpovědi nějaké, ale vyrazily mi dech úplně všechny, ta zásadní, nebo tam úplně. Naštěstí to byla, myslím, holčička, která odpovídala z té řady dětí až jako poslední. Po tom, co řekla, tak jsem se podíval na paní učitelku. Paní učitelka dala hlavu do strany. Ne, jak Věra Čáslavská dolů, ale do strany. Já oči v sloup a mlčky jsme to přešli, protože holčička řekla, že no, u nich doma se pozná, že je maminka naštvaná na tatínka podle toho, že hází talířema a vyhodí ho z bytu. No. Když rodiče lžou dětem, ptám se naposled, halo, halo, Český rozhlas, kdo je tam?
1: Dobrý večer, Václav, Středočeský kraj.
0: Těší mě, dobrý večer, Honza u telefonu, povídejte.
1: Já vypnu telefon, to
0: je jo, rozumíme si.
1: Aby jsme se dobře slyšeli a budu povídat o milosrdné lži s vynikajícím koncem.
0: No tak jsem s ní, chtělo
1: nebo
0: by to.
1: Nebo šťastným koncem.
0: Dobře.
1: Milý Honzo, životní tragédii občas, kterou člověk projde. První manželka po 13 letech manželství zjistila, že si v životě nic neužila. Takže jsem víkendy a potom i další čas strávil se 6letým synem a 9letou dcerou. Na začátku jsem to všechno léčil takovou to milosrdnou lží. Uh-huh. Jak to tak bývá všude, jak maminka v práci, tohle to dáme to. Pak jsem se dostal i do takového stavu, že ten můj 6letý syn to doma dosti nesnášel a tak jsem mu jednou zalhal, že si koupíme kolotoč a maningotku a budeme jezdit po světě. On byl to celý šťastný. Tak, a to je ten začátek. A teď budu povídat, co si můžu o tom konci. I když to jsou milosrdnou lží, nebo zelží jako takovou, co máte vy, ale končí to prostě dobře, musím to říct. Takže dopadlo to tak, že jsem v roce 1983 za tvého socialismu byl jeden z mála z otců, který u soudu bez jakýchkoliv problémů dostal do vlastní péče tenkrát 7letého syna a 11letou dceru.
0: No ale jenom, že vás zastavím, Václave, s největší pravděpodobností by se tak k tomu nestalo a ten výsledek soudu by byl jiný, kdyby matka chtěla, ale ona asi nechtěla.
1: Tak ano, pano. No, jistě, samozřejmě ona měla jiné úmysly. Nebudeme to řešit.
0: Jasně, jasně.
1: Já dokončím ten konec, jo. Takže jsem byl 17 měsíců máma, táta a musím říct, Než budu končit, tak musím říct jednu historku. Viděli jsme si v Baranáku, kde bylo 70 bytů a jedna starší věřící dáma mě prostě kontrolovala. Byla úplně vyřízená z toho, jak si může táta dovolit mít nějaký děti. A jednou se jí stalo, že jako babička hlídala své vlastní vnuky a dostala jí krupička, chtěla jim udělat krupicovou kaši. A přišla za sousedkou, sousedka, pojďte k pánovi, ten má, určitě ten jim vaří. Takže jak mi kontroloval, jestli chodí děti čistí, jestli tohle to všechno, a když otevřel jsem špajzovou síň, protože jako chlap, abych se v tom vyznal, tak bylo všechno doza a polepený cedulkama.
0: Ano.
1: Jo. Takže jí spadla čelist a od té doby jsme byli nejlepší kamarádi.
0: No.
1: Ale budu pokračovat k tomu šťastnému konci. Co osud chtěl, prostě dostal jsem se do takového prvotního konfliktu s paní učitelkou, která zastupovala v družině. Já jsem napsal cedulku, podepsal jsem to synovi, protože ho vyzvedávala dcera a paní učitelka jako říkala, tohle to je špatný podpis, tohle to nemůže takový být, tohle to všechno, tak jsem paní učitel se zkázal, že může být klidná, že tenhle ten podpis spořitelně vyplatí, kde co. No a jsem přišel a pročil, že paní učitelka, tak jsem jí to šel vysvětlit. A vysvětlil jsem jí to tak, že jsme letos 8. března oslavili 80 let manželství.
0: Ano.
1: Druhá manželka byla 14 let vdova. Já měl dvě děti, ona dvě děti, máme 4 děti. Děti jsou prostě, leta už neví, jestli jsou nebo nejsou cizí. Bratr, sestra, všichni mají jednu mámu, je to nádhera, konec se povedl, byl opravdu šťastný. Takže začalo to milosrdnou lží a skončilo to šťastným koncem.
0: No děkuju Václave, zdravím do Berouna. Díky za hezkou tečku, dobrou noc.
1: Zase.

Radek Tomášek a Boxer, poslední písnička do celé do jedné hodiny, zavíráme krám v uvozovkách noční linku s datem 22. a 23. nebo 22. jako sobotní noční linku. Dnes byla z Prahy, z historické krásné karlínské budovy Českého rozhlasu. Už mi dorazily takové připomínky, myslím za minulý týden, jednou nebo dvakrát, jednou určitě. Že říkám, že krásná historická, že ji teda neviděli, ale abych to přestal říkat, tak se přijďte podívat k nám do Karlína, do Kajzlových sadů, vedle invalidovny, která vlastně dnes se návštěvníkům zavírá, protože bude probíhat jedna obrovská rekonstrukce, která bude trvat mnoho let, ale fakt to tady máme krásné, tak se nenechte dvakrát přemlouvat i v rámci třeba dnů otevřených dveří, které bývávají nějak dvakrát nebo třikrát do roka. A nebo když se objednáte, s někým dohodnete, tak vás třeba tady provedou a uvidíte, kde vznikaly nádherné písničky, které si zpíváte dodnes. A přitom mají svůj počátek tady v našem Ačku, opatrovíš, rádi vám ukážeme. Každopádně dívám se do noční linky a programu vysílání Českého rozhlasu. No až se rozpojí vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda, no tak já ještě zmíním tedy zítřejší téma, ano, už na to koukám, to vás zavede Jarka Barboříková konkrétně do divadla, ano, jestli si to pamatuju správně, teď se radši to ověřuju. Co vás napadne, když se řekne divadlo? No, to vám teda řeknu já poměrně přesně a myslím si, že nejenom já, ale každý z moderátorů noční linky. Poznáváte, to je divadlo pro vaše uši. To rozhlasové divadlo snad skoro vždycky před noční linkou je v rámci všedních nocí. A vlastně potom, co skončíme, tak taky. A je to moc milé, takže já i kolikrát zůstávám v autě, když přijedu domů pod barákem a čekám, než skončí nějaké to divadlo. Jinak divadlo pro mě 20 let života. Ale to je minulost. Pojďme se věnovat budoucnosti dnes v noční lince v neděli 23. ze Zlína. Jarka a téma, co vás napadne, když se řekne divadlo. Společně se do konce srpna už neuslyšíme, uslyšíme se až v září a jak jsem si poznamenal, tak témata vám neřeknu, ale uslyšíme se v pátek 4., v pátek 11., ve středu 23., v sobotu 26. a v neděli 27. 4, 11, 23, 26, 27, jdu si vsadit, snad taky něco vyhraju. A je to všechno, děkuju za pozornost, díky za to, že jste volali, že jste napsali, že jste věnovali svůj čas noční lince, a už aktivně nebo pasivně. Doufám, že vás nabila, možná rozesmutnila, začali jsme smutně, Michale, stále na vás myslím, ne, že ne? I posluchači na vás myslí, aspoň mě to tady píšou do komentářů k dnešnímu vysílání, ale není to zveřejněné, nedal jsem OK, aby to nikoho nemátlo, takže opravdu myslí na vás i mnoho dalších, tak držte se a kdybyste měl probdělou noc, tak se svými myšlenkami hlavně uspořádat, a když to bude bolet ještě dlouho, tak zase na druhou stranu můžete být rád, že jste si byl sám sobě si a řekl pravdu a hned si to uspořádal, protože když se chce, tak to jde, ale taky se někdy může chtít propadnout všem problémům a otočit to o, no, jak se to říká, úplně do jiných dimenzí, tak to vám nepřeju samozřejmě. Posílám úsměv, klid, z Prahy se loučí Honza Macoun ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. S některými z vás v rámci ranního vysílání od pondělí do pátku mezi 5. a 9. naslyšenou, s vámi ostatními v září u noční linky. Se daří.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je tu příležitost dát někomu sbohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
2: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
3: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
1: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeji ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínám.
4: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
2: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
1: Hvězdné návraty.
0: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byli zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
2: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. Ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni tyhle ti řečníci umějí speciální věc, oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný, on to umí prostě, svěsil nos.
3: Nos dolů.
2: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když jsi nevěřila v Boha, milovala z přírody.
0: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
4: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
5: Pro manželku?
4: Ne, zemřela Konova tchýně.
5: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
4: Říkám, zemřela Konova tchýně. Nemáte něco levnějšího?
5: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 korun.
4: To je furt moc. Nemáte něco za 500?
5: Za 500, pane, bych vám tak leda do paní tchýně nastřelil držadlo.
4: Jo.
5: Jo.
4: Ale to by měla Konová keci. Kolik stojí z popelnění?
5: No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, masaznou...
4: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
0: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jána Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
6: Ano?
7: Dobrý den.
6: Dobrý den, dobrý den. Tak co si račte přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny, rodinný máme. Máme muziky krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
7: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
6: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
7: Ne, tchýně.
6: Tchýně? Jasně, taky dobrý, ne?
7: Ano, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
6: Jo.
7: A radil jsem se s klukama v restauraci. Ty taky ne, ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
6: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
7: To mi poradili tenkrát kluci v restauraci,
6: ano.
7: Ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
6: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdověli teďko, jo?
7: No tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
6: Jo.
7: To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci.
6: Ano.
7: No to teda byl fór.
6: Ano, to byl vtípek. No hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno, jo? Protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
7: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchýně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně, hodně levnýho.
6: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo. Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tady budou do 9.
7: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
6: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vás. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
7: No to ne.
6: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakoj aspoň, že?
7: Madla a není to opravdu těsný.
6: No, tak to jsou tady horší věci.
7: Jo.
6: Včera tady byl děda s babičkou, se kouknou, co tady máme a babička říká, dědo, já bych chtěla být rozptýlená u nás na dvorečku, víš? A děda říká, jsi se zbláznila, ale foukne mi vítr, mám tě se v baráku, jo. Madla, to je v pohodě.
7: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
6: Je to fór.
7: To až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
6: Za ty 3 litry to nějak zkoumáme. A já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
7: Jo, dobře.
6: Protože dneska jdu na půl plynu.
7: Jo.
6: To víte, šetří se všude. Je tam, kde se má, pardon.
7: Prosím, jo, jistě, radši te vidíte tady.
6: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. On už je pán pěkně rozpálený. A třeba ještě tak půl hoďky a bude hotový.
7: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
6: ano?
7: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
6: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
7: Ne.
6: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
7: Dobře.
6: No, takže vy jste...
7: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
6: No, za to
7: tak
6: za
7: kolik,
6: ty,
7: no tak ten...
6: Ty 3 za ty madla.
7: Tak 3 za ty... Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych rád, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
6: Ano.
7: Tak.
6: No, hleďte.
7: No.
6: Jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaková nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
7: A myslíte, že by to šlo?
6: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
7: Jak to myslíte bůra?
6: 5 000 jako.
7: No to je moc.
6: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
7: Jo.
6: Víte, do čeho jdete prostě.
7: Čili za 5, ale to je moc, to je moc.
6: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
7: Ano.
6: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených,
7: jo.
6: 6členná kapela.
7: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
6: Já nevím, co s váma, sakra.
7: Máte tam něco levnějšího?
6: Helejte, za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
7: Jo.
6: Rakev, nehoblovaný prkna, jakový ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně.
7: Ale
6: od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
7: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
6: Já nevím, no co s váma, sakra, no. Jedině tadyhle ještě za 1700, ale to už není pohřeb, to je spíš taková prdel.
7: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal, víte, to bych byl velice nerad, ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, nebudu to měnit.
6: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
7: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu.
6: Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
7: Ale

0: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý, úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
2: To bylo tak, že vlastně to takhle. Moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdili spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil té době už a byl taky nějak nemocný. A tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb, a řekl, no já tam půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu.

0: jsem tam přišel, přišel jsem trošku pozdějc, no a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů, a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo, a teďka, taky tam bylo napsal stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no, no takhle, no, nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak to, ani jsem se nedíval na to jméno tam, jo, to mě nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímně soustáž, jo. A teď jsem si říkal, no co tady dělá pan Lábus, co měl s naší babičkou? No se museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám s takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle.
1: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
2: Já myslel, jakou ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměj se, dítě, to legrace.
3: Kašpare kočmárana, to byl ale blbej for.
2: A co jsem s váma měl dělat?
3: Co kdyby mě byl trefil šlák?
2: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
3: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
2: Jo, rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný soustrastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Ještě přišel ten věnec.
3: Ale, to si nech, to ti dám. K narozeninám.
2: Nebo máš to u mě.
3: No ty to máš u mě. Na tvůj druhej funus ti nepůjdu, kdybys mě poslal úmrtní oznámení kolkovaný.
2: Dajste, dvakrát paní. Prosím. Ať jsme baňaty.
1: A nikdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdysi na to vzpomínal Rudolf Křesťan.
4: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to býval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo, a na to prd sovětská. A minuty běžely, no a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pety, kdy spustili internacionálu, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
1: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb, je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči, vzpomínkách, padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečných síní.
5: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
6: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
7: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
8: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
9: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
6: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
7: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
8: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
9: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka Československo-sovětského přátelství.
6: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
7: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
8: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
9: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
6: Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3.
7: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
8: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda
9: zemřela. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
6: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
7: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
8: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
9: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: kam se teď vypravíme?
1: Tak víš, kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničkomá středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohrebe nějakou peknou pesničku, kterou hraju, potom všetci plaču. A já bychom si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď chlapče pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

0: a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak ho čekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spad z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to žede v tom průvodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajného.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Vím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch úsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježiš.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru. Takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech bosa v otevřené rakvi v Karlínském kostele. A jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20. Bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu a všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog. A já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu. Já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v to chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože jí bylo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se. Překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákristy. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té takhle, tak jsem za sebou slyšela. Zázrak! Zázrak! A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
9: Když vám musím říct, je taky jeden takový veselý pohřeb, umřela nám dědička jedna. To bylo v uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni byli hotoví, tak tam teta tam už dávala nějaké občerstvení a tak dále. A Teď se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, nebožka nikde, 10:45, nebožka nikde. Teď oni se říkají, ježiš, kdo je to? Teď říkají, jestli nám maminku začal trošit, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní těšila, ona a tak jsme čekali a v 10:30 přijeli na Havrani, rakev vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, bo, a to není naše maminka. Ježiši, pane, jako se nám to přivezli, pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní, a to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. Říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou dali šátek, nebožce. To má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněni tím pivem tam, no a v tom vedru, za chvilku jim měli jako z praku, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, tohle. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát obila tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo CIS jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým, manželky jejich je drželi, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se. Jsi na pohřbu, Stepano. Nejvíce směje teta. A kdyby to viděla, tak jako opravdu bylo uvěřitě. Tak takový všelaký věcíček zažil kolikrát.
7: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu z pohřbů má i Bolek Polívka.
10: Že umřel velký náš kamarád a režisér Petr Šrauf. Já jsem byl zrovna, někdy jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji cyničtí přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem člověče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
11: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměšť nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednici si tam zahrála Sandra Pogodová. A nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: A, podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkem možné?
2: Ano, vím. To víte. Naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především neboštíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný smysl. Víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra teda tchyně.
2: Ano.
3: Na tom těž nie je zrovna najlepšie.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No, aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No, podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel. Tak do tej by som si ľahol okamžite.
2: No výborně! Právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmě.
3: Víte, já ale nevím, či stihneme obaja aj z tchyny zomrieť naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano. Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 tisíc korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohrebe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
3: Prepač, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte, dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona... sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka. Víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašecí. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik. Víte, bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím... že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu. Ano. Tady prosím, pojď krábnout. Bajsne, děkuji.
3: Ano. Miláček, To si ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
2: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
4: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
2: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumíte, čo hovorím.
2: No a budete platit cash nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
5: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
2: Služba! Chlapci!
4: Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávano mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rockovej kytarista zemřel a jde do nebe, svatý Petr vyjde a říká, co byste, říká, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rockovej kytarista, do nebe, to byly samý holky, chlas, rockovej kytarista, kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší, vrátí zase za kytar, co je? Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tam slyším, říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.